0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá na.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho single v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

že nejsem s tebou jako stín. Nejvíc však tvé raní vodě závidím. Já závidím, závidím, závidím, závidím. Závidím!

obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o dva roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký Bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Paní Hara z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boye a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla 4letou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucienne Boyer začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucienne Boyer, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

0: dnes nebudem k tebe zlý. Opriť. Nebudem zlý.
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Peter Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před dvěma lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely, Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

0: baťošku bábářej krůt, ten hlad nejde sníst.
1: Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka s vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Queena Manese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do? You!

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v 23 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Michálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika?
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom je ten, o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli teď, já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Že, abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie, AdBlue nefungovalo, a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzuje, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase, no.
0: No, tak hlavně zdraví, že nedošlo k žádné havárii. Pojďme to otočit.
1: Radši, jo.
0: V ty kladné body, dobře. A pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu. Ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Ježi, já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme. Já jsem
0: tak na Dobříš, to vyťukají na internetu.
1: Myslím, že je Dobříš, já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým, určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste
0: tak,
1: se mě
0: já to řeknu diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit. Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takovej malinký nápad, víš, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady?
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně. No a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady, tady. Pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady, myslím,
2: tady. On je ze skotské rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale mě, no, tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký, no, a poslouchej. Jo? Mně napadlo totiž, že ty si totiž na tu sešlost zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo? A navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. Tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to no, je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je moucha CC.
3: Ne, mouchu, Klaudie Kardinálová.
2: Jo, Klaudie, ne, takhle, ne, Klaudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý, sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě, no. On ti řekne, kde to je, jo. Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Až tam se krade víc než tady ještě, jo. No. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
3: Já omdlím, že?
2: No, proč by si omdlíval? Ona no, přijde krásně takhle v teplákách a šátek na hlavu a vyneruce mop a koště.
3: A no. Jo, a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás zdržuju od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho. A potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to blbě pochopila. Tak by před tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo. Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
2: Spiritusovou.
3: To nebudu.
2: Svůj k svému.

0: nebudu.
1: Spiritusovou seanci.
0: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
1: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterého už lidi zapomněli.
0: No tak jo? Takových je vás víc,
1: no. Ale ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to máš pravdu, ale je to pravda a já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr. Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Oh.

0: Mirku, jsem se dlouho neozvala, tak ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
1: Děkuju.
0: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bečko pana Donutila.
2: Děkujeme.
0: A předanou.
1: Mějte se hezky.
2: My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
3: Dobrý den, u telefonu Derby a chtěl bych si taky Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
1: Dobrý den. Dobrý den.
4: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
2: Máme zapsáno. Taky. Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady se nad Labem.
2: Děkujeme pěkně.
5: Úžasný oba, krásný vysílání.
2: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
5: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
2: vždycky.
5: A chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil úžasný, ale máme ho často.
2: Takže Ačko.
5: Poprosila. Ano, Ačko.
2: Za vás. Krásný, děkujeme pěkně.
5: Odpovědne. Díky moc.
2: Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady je ze Praha. Taky jsem pro Ačko. Děkuji.
2: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul. Ono to bylo teď nerozhodné až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečko a Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
7: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
8: No prosím.
7: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
8: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
7: Peče.
8: Ano, peče.
7: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
9: Tak, tady je kafíčko.
7: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
8: Děkuji vám.
7: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, kusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
9: Ne, ty jsou tady, Kamile.
7: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručku máš nějak tak najít a dodržet.
9: Kamile, já jsem prosím.
7: Má velký den prostě. No.
8: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
7: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
8: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
7: No prostě, můj byt je vám k dispozici.
8: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
7: Počkejte, není to příliš negliže?
8: Ne, to je všechno v pořádku.
9: Taky, drahášku, tady máš...
7: Moment, drahášku, pozor, prosím. Lezeš nám do záběru.
9: Promiňte, prosím.
8: Děkuji. Děkuji vám.
7: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
8: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
7: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
9: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
7: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
8: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
7: Slyšíš?
8: Já mám nápad.
9: Ano.
8: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
9: No já nevím.
7: Ne.
9: Co myslíš, Kamile? Co no myslíš ty?
7: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
9: Ano.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásně.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jančeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím, a to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád černou kroniku, ale růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlin, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká, mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říká, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli svářit, promíte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako no, hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A jste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak, Zhané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko. Jasné.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lokabin. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
3: Mhm.
1: Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Radka Skralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky. Naslyšenou. Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořád Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu? To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase...
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.

0: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
1: Kdo je?
0: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, země koule. Je tam. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jste asi překvapen, co?
2: Co chcete?
0: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
2: No, prosím, pojďte dál.
0: Děkujeme. Pojďte na věc.
2: Nemám už tolik času, protože...
0: Já vím, proto jsme přišli právě.
2: Chystám skoncovat.
0: Proto jsme tady, tak.
2: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
0: Ne, to je v pořádku, všechno.
2: Jsem všechno prodal.
0: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
2: Ne. Druhý.
0: Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
2: No, prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
0: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
2: Ano.
0: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, to je dopis, jo?
2: Ano, to je dopis.
0: To je dopis na rozloučenou, toto?
2: Ano.
0: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
2: Mně už je to jedno.
0: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
2: Králíčková.
0: To je pravda hyena teda. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
2: Ano.
0: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeněk, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
5: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
4: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
5: No.
4: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil. Ptáme se, zrovna má. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza z Hrabští. A já bych byl pro večko pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Tak čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc ráda.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tak tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Navíc ten podtitul je Hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Poslanci dnes na mimořádné schůzi projednají výzvu vládní koalice ke zrušení sjezdu sudetských Němců v Brně. Policie našla pohřešovanou dívku z Brněnska. Čeští házenkáři na úvod play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli s Francií 26-37. A dnes čekáme zataženou místy s deštěm a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudetských Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány. Místo toho, aby se lidé v rozbouřené debatě soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
2: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
1: Opoziční poslanci se mimořádné schůze nezúčastní. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Policisté našli pohřešovanou 15-letou dívku z Domašova u Brna. Vypátrali krátce po 9:30 večer u autobusového nádraží u obchodního centra Olympia. Dívku si převzali záchranáři, kteří následně převezli k ošetření. Policisté po dívce pátrali od úterka. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy se uchazeči i jejich rodiče dozví v pátek. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školu nebo víceletá gymnázia, letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se můžou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
3: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou. Sport.
1: Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace na mistrovství světa prohráli v Brně s Francií 26-37. Před nedělní odvetou na hřišti soupeře tak ztrácejí 11 gólů a jejich šance na postup jsou minimální. Brankář Šimon Mizera ale odmítá, že dvojzápas je už rozhodnutý.
4: Budeme se snažit o co nejlepší výsledek, protože nechceme dělat alibi a chceme prostě vyhrat. Aspoň já doufám, že chceme, myslím, že celý tým je nastavený úplně stejně, protože jinak to nemá cenu ani zkoušet. Takže jdeme bojovat pořád o postup.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silnější provoz už na dálnici D1, kamiony postávají v pravém pruhu na příjezdu do Brna ve směru z Prahy, a to mezi kilometry 189 a 196. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 14. května, je tady poslední ze 3 ledových mužů Bonifác a opět sebou přinese nevysoké teploty, ale o tom konkrétněji až v předpovědi počasí. Písničku budeme Bonifácům posílat po 8. hodině, ale ty písničky, které nestárnou, pro vás máme připraveny už od samotného začátku. Začne Miroš Birka, písnička Milionkrát, moje oblíbená zhodou okolností. Malovaný čbánku bude zpívat Helena Vondráčková a další písničky chystáme. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání do čtvrtka, který aspoň za mě je dneska pocitově trošku studenější než včerejšek, aspoň tady v Brně. Hezký poslech a krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut, je 14. května 2026. V roce 1316 se narodil český a římský král a císař Karel IV. Dnes je to 390 let, co kolařský mistr Georg Birk dokutálel na brněnskou radnici do kanceláře tehdejšího rychtáře Daniela Šrama vozové kolo, které vyrobil v lednici. S prací začal ve 4 ráno, do Brna dorazil ve 6:45 večer. Pohnutkou k tomuto úctyhodnému výkonu byla sázka o 12 tolarů. Kolo bylo na památku zavěšeno na brněnské radnici a výše sázky měla větší hodnotu než výdělek koláře za třetinu roku. Před 157 lety u nás byla definitivně zavedena povinná školní docházka a zároveň byla určena sankce pro rodiče, kteří na pravidelnou docházku svých dětí nedbali. Před 171 lety vyšla poprvé Babička Boženy Němcové. U nás se dočkala více než 300 vydání a byla přeložena do několika desítek jazyků, a to včetně čínštiny a japonštiny. Před 101 lety se narodil herec, scénárista a konferenciér Vladimír Dvořák. Legendární dvojici vytvořil s Jiřinou Bohdalovou v televizním pořadu Televarieté. 99. narozeniny by dnes oslavil lékař Vladimír Kořístek. Pocházel ze Zábludova a pod jeho vedením provedl lékařský tým v roce 1983 historicky první operace transplantace jater na druhé chirurgické klinice fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. 72. narozeniny dnes oslaví rodák z Nového Města na Moravě, novinář a rozhlasový publicista Jaromír Ostrý. Jako tvůrce se podílel na mnoha úspěšných rozhlasových cyklech, třeba Toulky českou minulostí nebo Stříbrný vítr. Před 65 lety byla oficiálně otevřena rozhledna na Babím lomu u Lelekovic u Brna a před 30 lety zemřel Milan Směták, zpěvák, herec a hlasatel tehdejšího československého rozhlasu. Pamětníci určitě nezapomněli jeho interpretaci písničky Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. A kulaté narozeniny jsme si nechali na závěr. 50. dnes oslaví večerníčkový fenomén Maxi Pes Fík. Poprvé se na televizních obrazovkách tehdejší československé televize objevil právě 14. května v roce 1976. Byl jsem u toho a tahle melodie ho provázela celou sérii.

0: Písku a nejvyšší teplota 10 stupňů Celsia v tuto chvíli v Lednici. Pocitově může být dnešní ráno trošku studenější právě díky větru, který včera ráno téměř nefoukal. A předpověď, většinou zataženo, občas déšť, odpoledne bude déšť postupně přibývat a nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Nejvyšší teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia, lokálně může být až 16 stupňů. Mírný vítr jižních směrů povene rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 5 hodin a 12 minut, respektive už vyšlo, i když to tak na první pohled nevypadá, zapadne ve 20 hodin a 29 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu čtvrtečního Českého rozhlasu Brno. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: No, sir.
1: Pamatujete si ještě seriál Ženatý se závazky? 5:23, tady je Český rozhlas Brno. Jihomoravští policisté si na svém webu posteskli, jak nesnadná je občas komunikace s lidmi volajícími na tísňovou linku. Tak například před pár dny se na ně obrátil rozrušený muž s tím, že stojí na Moravském náměstí a chce se zapálit, ale nemá k tomu potřebné vybavení. Hlídka na místo rychle vyjela, nikoho takového nenašla a navíc byl v té chvíli oznamovatel už nedostupný. Linku 158 využil také starostlivý občan, který na Tišnovsku v příkopu našel ležet opilého muže. Nereagoval na mluvení ani na podněty, než ale policisté stihli vyrazit na pomoc. Telefonoval oznamovatel znovu s tím, že opilce už zvedl, vynadal mu a že ho vzbudil a z místa odešel. 5:25 je aktuální čas. Tak dáme si hráče Petra Spáleného a pak přijde David Hasman se zprávami. Dobré ráno.
2: Nesičí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle,

chlapče. A on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hygienici na Jižní Moravě letos evidují už 3 případy nákazy listeriózou. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, kdy může způsobit předčasný porod, potrata nebo infekci novorozence. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin. Inkubační doba je 2 až 3 týdny. Počet rozestavených domů a bytů na Jižní Moravě se od začátku roku výrazně zvýšil. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Celkem za první čtvrtletí začala stavba asi 1900 rodinných a bytových domů. To je téměř o 80% více než za stejné období v loňském roce. Jihomoravský kraj je tak s počtem zahájených staveb celorepublikově na prvním místě. Nejvíce jich přibylo v Brně a v Břeclavi. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové. Bývalá politička byla skoro 10 let neprávem stíhaná kvůli nákupu armádních letounů CASA. Od státu požadovala odškodnění 8,5 milionu korun. Obvodní a městský soud její žádost zamítli. Jejich rozhodnutí ale zrušil Nejvyšší soud. Na Masarykově náměstí ve Znojmě si dnes lidé můžou nechat zdarma zkontrolovat mateřská znaménka a pigmentové skvrny. Zdravotníci v rámci projektu Spolu proti melanomu vyšetřují zájemce bez objednání až do 5 hodin odpoledne, a to bez ohledu na jejich pojišťovnu. Cílem akce je šířit povědomí o nebezpečí rakoviny kůže a připomenout, že nejúčinnější zbraní je právě včasná prevence. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnější provoz už teď na dálnici D1. Kamiony postávají v pravém pruhu na příjezdu do Brna ve směru z Prahy, a to mezi kilometry 189 a 196. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Marcela Holanová na vlnách Českého rozhlasu Brno, 5 hodin a 39 minut je čtvrtek 14. května. Přivýdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidí v důchodovém věku, ale taky třeba nedostatečnou podporu ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu a z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to zvládnout, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 minuta k tomu, je tu aktuální předpověď počasí. Rozpětí teplot na jihu Moravy v tuto chvíli od 5 do 10 stupňů Celsia, takže teplotně je dnešní ráno lepší než včera, respektive teplejší, ale pocitová teplota může být díky větru o malinko nižší. Předpověď pro dnešek, většinou zataženo, občas déšť, odpoledne bude déšť postupně přibývat, nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia. A lokálně může být až 16 stupňů. Mírný vítr jižních směrů do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 12 minut, zapadne minutu před 8:30. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Anna Zagorová tentokrát v roli bludičky Julie v 5 hodin a 50 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete porovnat už teď s Martinem Písaříkem. Je tu další rubrika Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nepořádku kolem kontejnerů na textil a další odpad se chtějí některá města bránit pomocí fotopastí. Dělníci v Hodoníně dokončili revitalizaci bytových jednotek v projektu Nový modrásek na ulici Bratří Čapků. Digitalizace státních služeb má být podle nového harmonogramu hotová do příštího února. A dnes čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Některá města na Jižní Moravě chtějí zabránit nepořádku kolem kontejnerů na textil a další tříděný odpad instalováním fotopastí. Je to třeba případ Znojma nebo Blanska. Nejčastější zakládání černých skládek kolem popelnici v poslední době stěžují taky ve Vyškově.
3: Opakovaně evidujeme případy, kdy je odpad odkládán mimo nádoby. Dalším problémem je rozhrabávání odpadu přímo z kontejnerů a jeho následné rozhazování po okolí.
4: Právě tyhle situace chce Znojmo, podle jeho mluvčí Petry Šulákové, řešit nainstalováním fotopastí. Naopak vyškovský místostarosta Josef Kachlík z Hnutí Stan spoléhá spíš na pravidelné kontroly, a to i kolem nádob na textil, které patří soukromé firmě.
5: Ten nepořádek je třeba na 3-4 místech, takže se to pravidelně kontroluje vlastně a likvidujeme to, dá se to říct, že to likvidujeme sami.
4: Když dá člověk odpad mimo kontejnery, zakládá tím černou skládku a za tomu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Alena Hysová, Český rozhlas.
1: Soukromá developerská společnost dokončila v Hodoníně proměnu bývalé ubytovny na 52 nových bytů. Na tuto proměnu bude navazovat projekt Nový háj u lesoparku Bažantnice. Opravený panelový dům u něj nabídne přes 100 dalších bytů. Plně digitalizovaných je aktuálně 1500 státních služeb, jde o 35,5% z celkového počtu a další čtvrtina by měla být hotová do příštího února. Potvrdil to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Podle něj se tak s dvouletým odkladem podaří plnit povinnosti, které ukládá zákon o právu na digitální služby.
6: Všechny služby, u kterých dává ta digitalizace smysl, tak budou od toho února příštího roku k dispozici online, to znamená, že lidé budou moci vyřídit z domova.
1: Digitálně je dnes možné zažádat například o superdávku nebo se přihlásit do katastru nemovitostí. Mezi plánované priority státu patří třeba digitalizace zdravotnictví nebo stavebního řízení. Novinářské ceny za loňský rok opět ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. Ocenění získali třeba Daria Stomatová a Jan Schirger z České televize za reportáž z Ukrajiny nebo trojice novinářů Seznam zpráv za článek o české motorkářské skupině Noční vlci. Výsledky večer oznámila pořádající nadace Open Society Fund. Cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z deníku N za zmapování bitcoinové kauzy. Ocenění novinářská křepelka pro novinářské do 33 let získal moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť. V průběhu odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se stále prodlužuje kolona kamionů na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Aktuálně ten pravý pruh zastavuje u sjezdu na Domašov na kilometru 168 a nesouvislá fronta se sune až do Brna do omezení u D2. Levý pruh s osobními auty jede rychleji, tam se zastaví ten místy. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 6. hodině s vámi Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 14. května, Boniface, poslední ze zmrzlých mužů, a písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost už teď po zprávách s Davidem Hasmanem. A bude to písnička 7 let sourozenců Ulrichových, kterou otevřeme vysílání po 6. Přidáme Modrej dým, ten se zakouří z kapely Black Milk. No a vzpomínat budeme také na Maxi psa Fíka, který dnes slaví 50. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám čtvrtek vydaří. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.
8: Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem světem brousil, jak schudlej král. Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem světem

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. V krabici od bot dlouho nevydržel a doma směl zůstat jen pro svůj hrdinský čin. Zachránil totiž svou kamarádku, holčičku Áju. Ano, ano, řeč je o legendárním Maxi psu Fíkovi. Právě dnes slaví své narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil přesně před 50 lety, 14. května 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně, teda já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák, hlas večerníčku i samotného Maxi psa, který si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, ale co jsem měl jinýho, jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Fek. Opakovala Ája, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat Fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že se jsem se vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
3: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 16 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují momentálně v rozpětí mezi 6 a 10 stupni Celsia. 6 je na spoustě sledovaných míst v Pohořelicích, v Troubsku, v Tišnově Hájku, v Žabovřeskách a v Tuřanech. No a zmíněných 10, tedy momentálně nejvyšší hodnota v Lednici a také ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď pro dnešek, většinou čekáme zataženo, občas déšť, odpoledne bude déšť postupně přibývat. Nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, mírný vítr jižních směrů povane rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 12 minut, zapadne ve 20 hodin a 29 minut. Dobré ráno.
2: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Symbolicky na 15. května připadá Den linky 155. Záchranáři tak chtějí nejen připomenout samotné telefonní číslo tísňové linky, ale také náročnou práci operátorů a záchranářů v terénu. Jen dispečinky Jihomoravské záchranky denně vyřídí v průměru 600 až 700 hovorů. Zkušení zdravotníci umí už během rozhovoru s volajícím rozlišit vážné případy, kdy je nutné okamžitě vyzlat sanitku od těch méně závažných, které výjezd nevyžadují, aby byly posádky k dispozici tam, kde je skutečně třeba. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman, a další tu budou za 5 minut.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení Modřic na Brněnsku plánuje v příštím roce rozšířit základní školu v Benešově ulici. Ve čtyřech etapách postupně chtějí přidat nové učebny a aulu, modernizovat stávající budovu a postavit podzemní parkoviště. Pokud se nepodaří městu získat dotace, plánuje projekt za 311 milionů korun zaplatit z vlastního rozpočtu. Podle nezávislého starosty Libora Procházky se kapacita školy zvýší na 750 žáků, tedy o 200 více než v současnosti. Dělníci ve Veselí nad Moravou začali opravovat hřbitov v místní části Zarazice. Město o tom rozhodlo na základě žádosti osadního výboru. Dělníci by měli rekonstrukci dokončit v polovině srpna. V průběhu stavby můžou pozůstalí hřbitov navštěvovat, musí ale dbát zvýšené opatrnosti. Město za opravy zaplatí 4,5 milionu korun. Biatlonový areál Bedlina v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku získal cenu za realizaci jedinečné stavby v kontextu krajinného rázu. Šlo o soutěž Stavba roku dopravní a technické infrastruktury 2025. Areál má 1,5 kilometru dlouhý okruh s povrchem pro kolečkové lyže i brusle, rovinaté trestné kolo i prudké výjezdy. Nechybí ani běžecký chodník podél hlavní tratě i přímé napojení na střelnici. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť, v průběhu odpoledne budou srážky postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1, dlouhé kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Jede hodně kamionů směr východ a už teď je ten pravý pruh plný od sjezdu na Velkou Bíteš. Nesouvislá kolona kamionů je až do Brna. Osobním zastavíte v levém pruhu jen místy za sjezdem na Ostrovačice. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Brněnští vědci našli způsob, jak levně nahradit tropické dřevo městských lavičkám dřevem z českých lesů. Exotické dřeviny se dnes používají hlavně kvůli vysoké odolnosti. Výzkumníci z Mendelovy univerzity proto upravují dřevo z našich lesů tak, aby lépe odolávalo vlhkosti, houbám i dalším náročným podmínkám. A nabídli tak levnější a ekologičtější alternativu k exotickým materiálům dováženým přes půl světa.
1: Tady máme neupravený buk, který vkládáme do autoklávu.
2: Jakub Demény z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vkládá bukovou laťku do tlakové komory.
1: Díváte se na reaktor nebo chcete-li tlakový modifikační autokláv?
3: Funguje to tedy tak, že se do toho vloží to dřevo, které chcete upravit a zodolnit. Co se následně děje?
1: Nyní musíme zavřít celý autokláv.
3: Připevňujete velké ocelové víko.
1: Chceme nahradit exotické druhy dřev lokálním dřevem, to znamená nahradit to dřevo, které odolává ve venkovním prostředí dobře, zatímco to naše to nezvládá, takže ty jeho slabé stránky se snažíme eliminovat.
3: Tak, máme dotáhnuto, uzavřeno.
4: Zde máme zásobu látky, chemikálie, která s tím bude reagovat, kterou můžeme přepustit do tlakové nádoby.
2: Doplně ho kolega Radim Rousek. Do tlakové nádoby teď pouští speciální plyn, který při vysoké teplotě mění strukturu bukového dřeva. To pak podle vědců méně nasává vodu a lépe odolává vlhkosti, houbám nebo hmyzu, vysvětluje Štěpán Beránek z Mendelovy univerzity.
5: Dochází k nabobtnání buněčné stěny, díky tomu se snižuje absorpce vody, která ovlivňuje trvanlivost vůči biotickým škůdcům. Vlastně čím je dřevo vlhčí, tím horší má vlastně pevnost, pružnost.
3: Takže máme hotovo a nyní odkrýváme komoru.
1: Máme hotovo, všimněte si mírné změny barvy. Ta barva je tmavší v celém průřezu. Je to díky té reakce, je to díky vlastně té použité teplotě, ale pořád to má strukturu dřeva jako takovou, pořád je to buk.
2: Podle vědců by z takto modifikovaného materiálu mohly vznikat levnější a udržitelnější městské lavičky nebo další venkovní prvky.
1: Bavíme se například o terasách, bavíme se o městském mobiliáři, můžeme to využít vlastně i na fasády, které tím pádem jako vydrží mnohonásobně déle.
2: Do konce roku by podle vědců mohla před kampusem Mendelovy univerzity v Brně stát z takto upraveného dřeva první experimentální lavička. Výzkumníci pak chtějí ověřit, jak materiál obstojí i v extrémních podmínkách. Tyto lavičky pak chtějí otestovat třeba v poušti nebo za polárním kruhem. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak, tak, čas plyne zradně rýchlo, je už 6 hodin a 46 minut, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno právě teď. Aktuální teploty se pohybují mezi 6 a 10 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta dnes slibuje většinou zataženo, občas déšť, odpoledne bude déšť postupně přibývat, nejvíc srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Nejvyšší teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, mírný vítr jižních směrů, povane rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 12 minut, zapadne minutu před 8:30. Dobré ráno.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Olympika, písnička Osmý den na vlnách Českého rozhlasu Brno. Vrátili jsme se až do roku 1982. No a teď už do žhavé současnosti, co sebou přinese 14. květen 2026. Dnes se sejdou jihomoravští krajští radní a řešit budou například plány na rekonstrukci několika silnic. Na Masarykově náměstí ve Znojmě se dnes zastaví turné Spolu proti melanomu. Zájemci si mohou mezi 10. a 17. hodinou odpoledne nechat zdarma vyšetřit pigmentové skvrny a znamenka. A v Masarykově muzeu v Hodoníně dnes vernisáží začíná výstava Masarykova cesta za demokracií. Cílem je představit prvního československého prezidenta jako cestovatele a osobnost formovanou zahraničními zkušenostmi. Zprávy v 7 pro vás připravuje David Hasman a budou tu za 8 minut. Dobré ráno.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na jihu Moravě od začátku roku výrazně přibylo rozestavených domů a bytů. Lidé si dnes můžou na Masarykově náměstí ve Znojmě nechat zdarma vyšetřit mateřská znaménka. Čeští házenkáři zahájili play-off kvalifikace o mistrovství světa prohrou o 11 gólů. A počasí dnes čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Počet rozestavěných domů a bytů na Jižní Moravě se od začátku roku výrazně zvýšil. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Celkem za první čtvrtletí začala stavba asi 1900 rodinných a bytových domů. To je téměř o 80% více než za stejné období v loňském roce. Jihomoravský kraj je tak s počtem zahájených staveb celorepublikově na prvním místě. Nejvíce jich přibylo v Brně a v Břeclavi.
2: Naopak nově dokončených míst k bydlení je asi o desetinu méně než loni za stejnou dobu. Přibylo jich asi 930. Jižní Moravu tak v počtu dokončených staveb předčila Praha a Středočeský kraj. Nejvýraznější nárůst oproti loňsku zaznamenali v Olomouckém a Libereckém kraji. Markéta Hušková, Český rozhlas.
0: Maximální cena benzínu dnes stoupla, nafta znovu zlevnila. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči dnes natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř. To je o 14 haléřů více než včera. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Na Masarykově náměstí ve Znojmě dnes do 5 hodin odpoledne lékaři zdarma lidem zkontrolují mateřská znaménka a pigmentové skvrny. Projekt Spolu proti melanomu pořádá jedna ze zdravotních pojišťoven už po 9. Zdravotníci vyšetří zájemce bez objednání, nehledě na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrovaní.
3: Rakovina kůže patří k nejčastějším onkologickým onemocněním. Klíčem k úspěšné léčbě je včasný záchyt, proto lékaři přímo na místě doporučí lidem s podezřelým nálezem další postup. Zájemci, kteří dnešní akci nestihnou, se mohou na vyšetření objednat do znojemské nemocnice na pondělí 18. května. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas. Sport.
0: Domácí prohrou 26-37 vstoupili čeští házenkáři do play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa, ve kterém se utkají s Francií. Hosté v Brně splnili roli jasného favorita a od začátku zápasu navyšovali vedení. Podle trenéra Daniela Kubeše výsledek odpovídá dění na hřišti.
4: Ten rozdíl tam je markantní. Proti té první sestavě Francie, ty základní sestavě, jsme měli opravdu velký problémy. Myslím si, že proti té druhé sestavě, když potom to vystřídali, tak už to prostě bylo vyrovnanější a myslím si, že se s tím kluci prali statečně, opravdu se snažili, ale ten rozdíl mezi těma týmama a jednotlivými hráči je poměrně velký.
0: Odveta ve Francii je na programu v neděli.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravě dnes čekáme většinou zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť. V průběhu odpoledne budou srážky postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 v Brně teď komplikace směrem na Prahu. V omezení na 196. kilometru u nájezdu z dál bratislavské dálnice je nehoda. V pravém pruhu kamionu s osobním autem a tvoří se kolona. Počítejte se zdržením. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné ráno vám všem, milí posluchači. Na Bonifáce ve čtvrtek 14. května posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi. Nabízíme vám Kluky do nepohody. To bude první písnička Valdemara Matušky, která teď zazní po 7. hodině. Přidáme Tomáše Kluse, písničce 178. A pak už je to soutěž, jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo se vypravíme do Brna a na výherce dnes čeká román Láska v Amsterdamu. Do soutěže věnovalo na pořadatelství Kazda. Připomenu ještě linku sem k nám do studia 726 465 200. Už za chvíli můžete buď hádat, nebo vybrat některou z našich možností. Držíme vám palce, pochutnejte si na snídani, šťastnou cestu, ať už tuto chvíli jdete do školy, jedete do práce, za nákupy, kamkoliv. Ať je váš čtvrtek co nejpříjemnější. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: nevstoupíš před cestou předalekou, už se vždycky pomodlíš. Možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 10 minut, čas na soutěž, jak se u nás mluví. I dnes pro vás máme jeden z nářečních výrazů, vaším úkolem bude buď uhodnout, a nebo si aspoň tipnout některou ze správných, ne některou, správná je jenom jedna jediná možnost. To vše na známé lince 726 465 200. No a dnešní soutěžní slovo? Ptáme se vás, co nebo kdo by to mohl být šuvix. Co myslíte, milí posluchači Českého rozhlasu Brno? Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Jirka z Ratiškovic.
1: Jirko, krásné ráno do Ratiškovic. Poprosím vás, jenom stlumte si rádio, chytá nám to trošku zpětnou vazbu.
2: Ano,
1: tak, to výborně, už se slyšíme krásně. Jirko, tak co typujete, že by mohl být šuvix?
2: Tak, to teda si v žádném případě nevím.
1: Neslyšel jste nikdy. Dobře, ne. Tak nabídnu vám tři možnosti. Šuvix může být v Brně buď za A guláš, nebo za B krém na boty, anebo za C obsah nádoby na odpadky, tedy zřejmě ty odpadky. Guláš Ačko, krém na boty Bčko, obsah nádoby na odpadky Cčko. Šuvix. Co to bude, Jirko?
2: No, moje manželka mě také neradí, takže nevím.
1: Neradí? Manželka neradí? Jak to?
2: Neradí. Ukazuje jedničku, ale já dám dvojku za B.
1: Ukazuje jedničku a vydáte dvojku. No, Jirko, myslím si, že děláte dobře, protože je to skutečně krém na boty, taková je správná odpověď. Není to guláš, není to obsah nádoby na odpadky. Perfektní odhad. Dneska máte šťastnou ruku, tak gratuluju, knížka je vaše. A poprosím vás, nezavyšujte. Byl to jenom váš tip, nebo jste si vzpomněl na něco? Jenom tip. Výborně.
2: V Brnu mám nějaký vztah, protože jsem se tam když si učil hodně dávno, ale toto jsem nikdy neslyšel.
1: Skvěle, dneska vám to vyšlo, gratuluju vám, za chviličku se domluvíme na předání ceny. Jirko, přejeme do Ratiškovic krásné ráno a díky za zavolání. Naslyšenou.
2: Ano, děkuju.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut, to je aktuální čas, tady je Český rozhlas Brno. Neseme vám předpověď počasí, teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí mezi 6 a 10 stupni Celsia. A předpověď, ta dnes slibuje většinou zataženo, občas déšť, odpoledne bude déšť postupně přibývat, nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Nejvyšší teplota 13 až 16 stupňů Celsia, mírný vítr jižních směrů, povane rychlostí do 25 km za hodinu, rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 12 minut, zapadne minutu před 8:30. Krásné ráno přeje Pavel Kašper.
2: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
3: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
2: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
3: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
2: Odnést si fotky na památku.
3: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
2: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
3: Těšíme se na vás.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik pozvánek na dnešek. Městská knihovna Tišnov zve na přednášku o hrdelním právu a novém nálezu popraviště ve Strážku. V první části přednášky obecně promluví odborníci na téma hrdelní právo Josef Unger, Robin Pínička a Zuzana Balážová. V té druhé pak vystoupí Andrea Buchtová, která šibenici ve Strážku náhodou objevila při procházce lesem. Začátek akce je v 18 hodin. Ženský pěvecký sbor Gloria Brunensis, držitel ocenění z českých i mezinárodních soutěží, pořádá dnes od 19. hodiny v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně Žabovřeskách benefiční koncert. Jako host vystoupí dětský pěvecký sbor Kantiléna, starší přípravné oddělení sboru Kantiléna. Výtěžek koncertu využije společnost pro ranou péči na podporu rodin s dětmi se zrakovým postižením nebo s dětmi předčasně narozenými. V zooparku Vyškov, konkrétně na Hanáckém statku, můžete v těchto dnech vidět výstavu Stanislava Komínka a Fair Trade Česko a Slovensko o pěstování kávy v Kolumbii. Věnuje se mimo jiné i cenové a klimatické krize, které pěstitele denně čelí. Výstava potrvá do 31. května. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 6 minut. Dobré ráno.

0: 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Boskovice nechají za 78 milionů korun upravit park kolem zámeckého skleníku. Firmu vybrali tento týden radní. Původně město počítalo s rozpočtem kolem 100 milionů. Práce začnou nejspíš v červnu a potrvají do konce října příštího roku. Zahrnují kácení, výsadbu nových stromů a keřů, úpravu vodních prvků, stavbu altánu nebo instalaci pítek a nákup laviček. Policisté našli pohřešovanou 15-letou dívku z Domašova u Brna. Vypátrali krátce po 9:30 večer u autobusového nádraží u obchodního centra Olympia. Dívku si převzali záchranáři, kteří následně převezli k ošetření. Policisté po dívce pátrali od úterka. Dočasné parkoviště pro návštěvníky koupaliště Polanka aktuálně připravuje město Třebíč. Vzniklo v lokalitě Nehradov a jeho kapacita je až 70 aut. Město tak reaguje na loňské stížnosti lidí na přeplněné ulice v okolí letního rekreačního areálu. Momentálně můžou oplocený pozemek využívat obyvatelé sousední ulice za plovárnou, která bude až do konce května uzavřená. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro společnost In Advisors, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. Více než 70% lidí uvedlo, že musí zadávat své údaje opakovaně, i když už je stát má k dispozici. Nedostatky připouští i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. A počasí na jihu Moravě dnes čekáme většinou zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť, v průběhu odpoledne budou srážky postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 vás zdrží zhruba 50-kilometrová kolona, hlavně kamionů na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Brzdí se už u Velkého Meziříčí. V úseku od kilometru 175 do Brna se často zastavíte i v osobním autě v levém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Přivýdělek k penzi, ale taky možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale taky třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikace na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu a z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuté, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 7:45 minuta, k tomu čas na předpověď počasí a vypadá to podle prognóz meteorologů, že nás čeká spíše oblačný den. Teploty se momentálně pohybují mezi 6 a 10 stupni Celsia. Obloha by měla být většinou oblačná, zatažená občas s deštěm. Odpoledne bude déšť postupně přibývat ve formě přehánek a nejvíce srážek bude večer a mohou být i vydatnější. Nejvyšší teploty dnes od 13 do 16 stupňů Celsia. Mírný vítr jižních směrů povane rychlostí do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky, dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 12 minut, zapadne minutu před 8:30. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ten Veles vlastně, pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let, čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Některá města na jihu Moravy chtějí bojovat s nepořádkem kolem popelnic na tříděný odpad pomocí fotopastí. Jejich počty rozšiřují třeba v Blansku, ve Znojmě plánují instalaci vůbec prvních fotopastí. Radnice napříč krajem se setkávají mimo jiné i s vylamováním nádob na textil nebo elektroodpad. Více už nám teď řekne reportérka Alena Hesová. Aleno, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na jaká místa chce znojemská radnice dávat fotopasti?
1: Půjde primárně o lokality, kde se v minulosti s problémy setkali. Příklad má mluvčí úřadu Petra Šuláková.
2: Dalším problémem je rozhrabávání odpadu přímo z kontejnerů a jeho následné rozhazování po okolí. Tato situace se opakovaně objevuje například v lokalitách Přímětice, kontejnerové stání za potravinami, ulice Dukelských bojovníků, Holandská, Sokolovská, 28. října či Kuchařovická u železničního přejezdu, ale i na mnoha dalších místech.
1: Tahle místa uklízí pracovníci svozové společnosti i několikrát týdně. Na některých třídících místech má městská policie i kamery a tam většinou problémy nebývají.
0: Co se potom se záznamy z fotopastí a kamer děje? Jak postupují třeba v Blansku, kde už fotopasti mají u třídících míst delší dobu a stále jich počet navyšují?
1: Městská policie se pak snaží dopátrat viníky, tím můžou dostat pokutu za zakládání černé skládky až 50 000 korun. A podle zkušeností blanenské radnice se tyhle případy, kdy strážníci konkrétního člověka dopadnou právě díky fotopasti, rychle rozšíří a pak je na tom třídícím místě několik měsíců mnohem větší pořádek. Kde radnice pasti instaluje, přibližuje její mluvčí Pavla Komárková.
3: Lokality se mění, rozmisťujeme fotopasti nejčastěji na sídliště do okolí bytových domů, ale také do chatových a zahrádkářských kolonií a právě to jsou ty lokality, kde míváme nejčastěji problémy.
1: Na třídících místech často končí věci, které do recyklovatelného odpadu vůbec nepatří a lidé by je měli odvést do sběrného dvora. Patří mezi ně třeba nábytek nebo velké elektrospotřebiče.
0: Jakými alternativními způsoby města s rozházenými odpadky kolem kontejnerů na třídění bojují?
1: Tuhle situaci momentálně hodně řeší například ve Vyškově. Tam mají nejvíc potíží u nádob na elektroodpad a hlavně na textil. Textil musí města třídit zhruba rok a tyto kontejnery patří soukromým firmám. Stává se, že je z nich oblečení vyházené ven nebo se naopak dovnitř nevejde a povaluje se všude kolem. Vedení Vyškova přesto uklízí i nepořádek kolem těchto nádob a právě častější fyzické kontroly a pravidelný úklid považují za nejúčinnější nástroj. Kamery nebo fotopasti v nejbližší době pořizovat nehodlají, podle nich totiž za nepořádkem obvykle stojí lidé bez domova nebo ze sociálně vyloučených lokalit, no a ti stejně většinou pokuty neplatí.
0: O problémech se znečišťováním třídicích míst poházenými odpadky jsme mluvili s reportérkou Alenou Hesovou. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

ak už tolikrát. Zase slyším schlanej vítr vát,

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Opozice nepřijde na dnešní schůzi sněmovny k chystanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Veselý nad Moravou opraví hřbitov v místní části Zarazice. Zájemci si dnes můžou prohlédnout nové sídlo přerovského magistrátu. A dnes čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Opoziční poslanci se nezúčastní dnešní mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Koalice chce prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Lidé v České republice nás jako poslance neplatí proto, abychom roznicovali nenávist ve společnosti. Máme spíše spojovat a na téhle ostudě se podílet nebudeme.
3: Opozice svou nepřítomnost zdůvodnila i názvem bodu. Koalice ho pojmenovala jako stanovisko vládní koalice. Dělníci ve Veselí nad Moravou začali opravovat hřbitov v místní části Zarazice. Město o tom informovalo na základě žádosti osadního výboru. Dělníci by měli rekonstrukci dokončit v polovině srpna. V průběhu stavby můžou pozůstalí hřbitov navštěvovat, musí ale dbát zvýšené opatrnosti. Město za opravy zaplatí 4,5 milionu korun. Co všechno dělníci na hřbitově opraví, popisuje mluvčí města Olga Svoják.
5: V rámci té rekonstrukce dojde k položení nové dlažby v hlavní části hřbitova a na přilehlých stranách. Dále bude renovována budova márnice a bude obnoven středový kříž. A dále bude vybudováno nové kolumbárium.
3: Přes 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách nebo víceletých gymnáziích se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Případný neúspěch může pro některé znamenat výrazný stres. Jak takovou situaci zvládnout, radí Hana Píšová z Linky bezpečí.
6: Určitě bych chtěla děti podpořit, aby třeba ten víkend po tom pátku, kdy se ten výsledek dozví, si udělali nějak co nejvíc příjemný, odpočinuli si a vlastně další třeba přemýšlení o tom, co dál odložili až ten další týden, kdy se třeba už zveřejní i ty školy, které budou otevírat druhý kola.
3: Pod kontrolou by emoce měly mít i rodiče, aby pro děti v tomto období byly oporou. Zástupci Přerova dnes pořádají den otevřených dveří v nové budově magistrátu na náměstí TG Masaryka. Jedná se o bývalou budovu EMOS, kterou dělníci přestavěli za 352 milionů korun. Akce začíná v 10 hodin dopoledne a potrvá do 8 večer. Uvedla to Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.
7: Zpřístupněna bude i terasa v 6. podlaží budovy. Součástí programu budou také besedy s architektem Janem Kudličkou, které se uskuteční v 15:30, půl páté a v 17:30 odpoledne.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit déšť. V průběhu odpoledne budou srážky postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dnes velmi silný provoz kamionů přes Česko směrem na východ. V Německu a taky v Rakousku je svátek a kamiony musí přes Česko. Velké komplikace, hlavně na D1, kolona kamionů na příjezdu do Brna z Prahy už má asi 60 kilometrů. Poprvé se brzdí před Velkým Meziříčím, místy zastavuje i levý pruh, zdrží se tedy i osobní auta. Tolik doprava, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05. Tady je Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 14. května, svátek dnes slaví třetí ze zmrzlých mužů, Bonifác, což je jméno latinského původu a znamená něco jako muž dobrého osudu nebo také původu. Zvláštností je, že jediný z těchto tří zmrzlých mužů má v českém kalendáři zastoupení nebo respektive v české populaci nejvyšší. Bonifácu je v současné době v České republice zhruba kolem 60 až 70 a jejich počet stoupá na rozdíl od Pankráce a Serváce. Všem Bonifácům přejeme všechno nejlepší a totéž také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i Maxi Pesví, který slaví kulaté padesátiny. Vám všem, kteří budete dnes slavit, přejeme skvělý večírek a posíláme vám kapelu Turbo v písničce Chtěl se mít. Tak třeba chtěl se mít skvělý večírek a dnes se mi to povede. Věřím tomu, že ano. Další písničky, které nestárnou, budou následovat Strom lásky mý v podání Standy Hloška a za chvíli to budou brněneští meteorologové s aktuální předpovědí počasí. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin 14 minut. U mikrofonu Jitka Kučerová. Jitko, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Jaké je počasí a teploty?
2: Obloha je zatažená, také se vyskytují srážky, v podstatě se dá říct, že na většině území Jihomoravského kraje, ale v té, řekněme, severozápadní části jsou spíš takové občasnější, zatímco jihovýchodní část kraje, řekněme, že má takový trvalejší, souvislejší déšť. Teploty jsou nejčastěji kolem 9 stupňů Celsia, vyšší polohy 6-7 stupňů, no a vítr ten fouká od jihu, většinou je mírný, ale jsou místa, kde fouká i vítr slabý.
1: Jaké počasí, Jitko, přinese 14. květen?
2: Dnešek bude zůstávat zatažený, srážky, ty se budou objevovat také, řekněme, v takových několika vlnách. Teď v ráno by ty srážky, co se teď objevují, měly začít postupně během dopoledne jakoby vytrácet, respektive spíš se budou dostávat do takové té občasnější formy, buď tedy přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne by se měly objevovat hlavně na severu a v západní části Jihomoravského kraje, zase ve formě spíš tedy už přehánek, a potom někdy k večeru postupně od jihu, jihozápadu a během večerních hodin bude přibývat déšť na celé území kraje, mohl by být na některých místech i vydatnější, případně se výjimečně může vyskytnout i nějaká bouřka. Teploty by dnes odpoledne měly být nejvyšší mezi 13 až 16 stupni Celsia, na severu západě kraje tam spíš chladněji kolem 12 a vítr mírný dnes jižních směrů, takový i ten trošku svižnější, výraznější.
1: Jitko, po třech zmrzlících nás zítra čeká žovka, se kterou se vážou také deště. Bude to pravidlem i pro vaši předpověď na zítra?
2: Letos všichni, jak zmrzlí muži, tak i žofie, naplní očekávání, pokud jde o pranou.

0: prognostiky tak úplně přesně, protože i zítřek bude vlastně takový uplakaný, podobně jak by Žofie být měla, ale zase to budou nějaké vlny. V noci ta vlna postupně se vytratí, srážková z našeho území, nebo řekněme někdy zítra nad ránem, a během dopoledne ještě bude setrvávat částečně nad naším územím. Během zítřejšího odpoledne potom zase jenom nějaké lokální přehánky a další srážky potom až někdy později v noci na sobotu, nebo spíš možná až nad sobotním ránem budou znovu přibývat. No a teploty zítra ráno 8 až 5 stupňů, odpoledne malinko chladněji než dnes 12-15 a ty nejnižší hodnoty zase na západě severu kraje.
1: Moc krát díky. Jitko, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 14. květen.
0: 31,8 stupně Celsia je hodnota nejvyšší z roku 1969, naměřena byla v Hodoníně a Štítary na Znojemsku v roce 1935 měly nejnižší hodnotu minus 4,7 stupně Celsia.
1: Říká meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, krásné dny přejeme, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
2: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 22 minut a v našem vysílání je nyní čas na prezidenta. A prezidenta konkrétně folklorního festivalu v Dolních Dunajovicích Tomáše Koláčka. Tome, vítejte, hezké ráno.
1: Krásné ráno všem do rozhlasu, všem posluchačům.
0: A nebo možná by bylo lepší oslovení, pane prezidente, na co se nejvíc těšíte a na co nejvíc slyšíte teď před zahájením festivalu?
1: No, teď momentálně už z mé hlavy vyšlo téma lavičky, takže to už jsme uzavřeli, protože dát dohromady tolik míst na sezení, tolik míst na poslech krásné muziky, ano, která nás čeká, byl opravdu velký výkon. Takže teď už jenom začíná mít to velké natěšení na ty vlastní umělce.
0: Mimochodem, zmínil jste ty lavičky, počest míst k sezení. Kolik lidí tak očekáváte zhruba?
1: No, já myslím, že tam bude stovky lidí, takže denně určitě se tam takových 400-450 lidí vystřídá, takže se těšíme moc.
0: Panečku, Dolní Dunajovice jsou známou vinařskou obcí na dohled od Pálavy. Zítra i v sobotu tedy bude místo konání folklorního festivalu. Prozraďte, čím bude tato akce zajímavá a jedinečná?
1: Tato akce není úplně standardní folklorní festival, tak jak si to třeba můžete představit v tom, že uvidíte nějaké soubory, které budou tančit na pódiu a budou ukazovat nějaká svá pásma. Toto je spíše hudební festival a snažili jsme se pozvat úžasné muzikanty a to se nám nakonec povedlo. Máme hosty z Maďarska, Slovenska a když už se bavíme o těch cizích zemích, tak samozřejmě i z Uherského Hradiště. A i z Polska, z Čech, z Moravy. Bude to úžasné.
0: Bohatý, nabitý program. Prozraďte, na co se těšíte vy osobně nejvíc?
1: Osobně se těším na Lajos Sarkezy kolektiv, který právě z Budapešti přijede za námi a ukáže nám neskutečné maďarské cifery energii a jejich vystoupení, které už jste možná mnozí, kteří jste u nás byli minulý rok, mohli vědět. Takže bude to zážitek opět a neskutečná energie.
0: Když bychom mohli být konkrétní, od kdy do kdy ten festival probíhá? Zmínili jsme, že to bude festival o víkendu, to znamená zítra a v sobotu. Od kdy do kdy v konkrétních časech a kam se můžou návštěvníci vypravit?
1: Ano. Začneme v pátek ve 4 hodiny odpoledne přímo na tanečním parketu v Dolních Dunajovicích. Program bude pokračovat až do noci, kde to zakončíme takovou gypsy diskotékou. A v sobotu začneme už ve 12 a taktéž budeme pokračovat až do doby, než všichni odpadnou.
0: A teď vás poprosím o naprostou upřímnost. Jste prezidentem festivalu, který zaplní už zítra v sobotu Dolní Dunajovice. Co vám nyní teď v tuto chvíli nejvíc hoří, eventuálně dělá vrásky, nebo je všechno úplně v pohodě?
1: No, jak se to říká, i když je pěkná obloha, někdy ten mráček přijde. Byl bych rád, aby jsme se tam sešli v co nejhojnějším počtu. Děkuju moc všem za podporu. Myslím si, že díky úžasným lidem, kteří nás podporují, kteří přiložili ruku k dílu, vzali si volno, přišli, pomohli. Tak je těch věcí, co hoří a z čeho mám stres, už jenom velmi málo a to si neskutečně cením.
0: Na začátku, když jsme spolu mluvili, tak jste se mě ptali, jestli slyším v pozadí cymbál. Teď tam malinko něco slyšet bylo. Znamená to tedy, že máte nějakou zkoušku nebo něco?
1: Ano, teď právě máme zkoušku, poprosím tady kolegu, jestli by zahrál nějakou intro pěknou, aby se to i vy všichni slyšeli.
0: Tak, vypadá to, že...
1: Folklorní festival Dolní Dunajovice 2026.
0: Moc krát díky. To byl prezident folklorního festivalu v Dolních Dunajovicích Tomáš Koláček. Tome, přejeme vám úspěch, ať se festival povede a mějte se hezky.
1: Napodobně, těšíme díky. Se na vás všechny.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: konečně vlastní dům.
1: Ještě to není úplně domov.
0: Ale to se spraví.
1: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
0: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
3: Vedení Modřic na Brněnsku plánuje v příštím roce rozšířit základní školu v Benešově ulici. Ve čtyřech etapách postupně chtějí přidat nové učebny a aulu, modernizovat stávající budovu a postavit podzemní parkoviště. Pokud se nepodaří městu získat dotace, plánuje projekt za 311 milionů korun zaplatit z vlastního rozpočtu. Kapacita školy se zvýší na 750 žáků, tedy o 200 více než v současnosti. Některá města na Jižní Moravě chtějí zabránit nepořádku kolem kontejnerů na textil a další tříděný odpad instalováním fotopastí. Je to třeba případ Znojma nebo Blanska. Na častější zakládání černých skládek kolem popelnic si v poslední době stěžují taky ve Vyškově. Když dá člověk odpad mimo kontejnery, zakládá tím černou skládku a za to mu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 7-hektarové území s kamenným rybníkem ve Žďáře nad Sázavou bude do 3 let městskou rezervací. Plánuje to vedení radnice. V lokalitě přibude 6 tůní a trávu budou v místě spásat ovce a poníci. Město na svém záměru spolupracuje se sdružením Krajina. Cílem je hlavně zatraktivnění opomíjené lokality. Čistý zisk skupiny ČES za první čtvrtletí tohoto roku stoupl na 14,3 miliardy korun. Vydělala tak meziročně o 13% více. Společnosti k tomu pomohlo zrušení tzv. Windfall tax. Díky tomu už nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků. Naopak provozní výnosy klesly o 9%, a to na 85 miliard korun. Podle mluvčího ČESu Ladislava Kříže za to může snížení velkoobchodní ceny vyrobené elektřiny. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou zataženo, ráno a dopoledne se může místy objevit i déšť. V průběhu odpoledne budou srážky postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dálnice D1, velké kolony ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů, poprvé se zastavuje u Měřína na kilometru 134. Ta nesouvislá fronta hlavně kamionů má potom přes 60 kilometrů až do Brna. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 40 minut. Eurovize je letos pro české fanoušky blíž než kdy dřív. 70. ročník populární soutěže hostí rakouská Vídeň, což je z Brna jen 2 hodiny cesty. A právě dnes večer, navíc v druhém semifinálovém večeru, vystoupí český reprezentant Daniel Žižka, kterého jedno podpořili i příznivci.
1: Dnešní díl bude o Eurovizi.
2: Kristýna Férová natáčí s kamarádkou podcast o popkultuře. I proto bude letošní ročník Eurovize sledovat přímo v aréně ve Vídni.
3: Ty lístky nejsou úplně nejlevnější. To určitě není něco, co by člověk asi absolvoval úplně každý rok, pokud není nějaký skalní fanoušek, když si do toho ještě započítáte náklady na dopravu, na ubytování. Takže ta Vídeň vlastně pro tohle byla úplně ideální.
2: Získat lístky na vyprodanou show nebylo podle ní jednoduché. Chce ale z hlediště podpořit českého reprezentanta Daniela Žižku.
3: Ta písnička, co tam máme, a celkově tam jako Daniel reprezentant je jako velice kvalitní a myslím si, že jako můžeme hodně dobře zabudovat hlavně u poroty, tak trošku jako vyhlížím nejlepší jako historický výsledek pro Českou republiku.
2: Soutěž provází kontroverze, kvůli kterým některé země i fanoušci bojkotují.
3: Řešili jsme situaci kolem Izraele, ale nakonec jsme si vlastně řekli, že je to fakt zážitek jednou za život, takže do toho půjdeme.
2: Do Vídně se Kristýna chystá vlakem. Přestože očekávala nápor cestujících, podle mluvčího společnosti Flixbus Tomáše Beránka není zájem o spojení jak výjimečný.
4: Poptávka po jízdenkách je víceméně totožná s ostatními dny v týdnu. Máme tam několik téměř vyprodaných spojů, nicméně na tak krátkou vzdálenost se situace může rychle změnit.
2: Eurovizi mohou lidé hromadně sledovat i přímo v Brně. Například v kulturním centru Kunst, kde promítání připravuje projekt Tak Moment, doplňuje šéfredaktorka Anna Mikušová.
5: V projektu Tak Moment nám záleží na budování komunity, chceme být blízko lidem i offline a Eurovize má navíc silnou fanbase a to právě i mezi mladými lidmi. Ale počítáme s účastí asi okolo 50 lidí.
2: Finálová 20 bude o titul soutěžit v sobotu. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Počasí.
2: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 8:45, je tu předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy jsou dnes po ránu díky oblačnosti relativně stejné, moc se nemění mezi 6 a 10 stupni Celsia. Takové bylo rozmezí už před 3 hodinami a v podstatě je takové i teď. Většinou zataženo, občas s deštěm, dnes čekáme, odpoledne bude dešť postupně přibývat ve formě přeháněk a nejvíce srážek bude pak večera, mohou být i vydatnější. Teploty dnes mezi 13 a 16 stupni Celsia, vítr mírný jižních směrů do 25 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 12 minut, zapadne minutu před 8:30. Dobré ráno.
3: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
4: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 48 minut. Od dubna do října už 15 let projíždí ulicemi Brna dva speciální popelářské vozy. Na první pohled jsou k nerozeznání od těch běžných, ale co je jejich úkolem, to zjišťoval přímo v depu společnosti Sako Zdeněk Truhlář.
1: U jednoho speciálního vozu stojím se zaměstnancem svozových složeb Lubomírem Vlahovičem. V čem je tento vůz speciální?
2: A tento vůz je speciální v tom, že dokáže jak vysypat popelnici, tak poté ji i umýt. Zajedou do popelnice speciální trysky, které se spustí a během cyklu zhruba 10 vteřin se popelnice umije.
1: Můžeme si to ukázat?
2: Můžeme, samozřejmě, takže já si tady spustím vidle, takzvané, tomu říkáme. Nasadím na ně popelnici, poté zmáčknu páčku, která vyjede nahoru, popelnici vysype. A po vysypání popelnice zajedou dovnitř do popelnice trysky a vyčistí.
1: Je to jenom čistá voda, nebo je tam nějaký speciální prostředek mycí?
2: Přidává se tam ještě dezinfekční prostředek do té vody.
1: To znamená, celý ten cyklus nebo proces od toho nasazení popelnice až po zase dání na zem trvá zhruba jak dlouho?
2: Řekneme nějakých 20 až 25 vteřin.
1: A poté popelnice stavíte před domy. Všiml jsem si ale, že je necháváte otevřené.
2: Necháme je otevřené z důvodu, že jsou vevnitř mokré a je potřeba, aby vyschly. Protože v případě, že se do nich začne házet odpad, když jsou mokré, tak se může stát, že ten odpad se nalepí na dno a pak je zase problém ten odpad z té popelnice vysypat.
1: Čili když lidé uvidí otevřené popelnice na celé ulici, je jasné, že projel nejenom svozový vůz, ale i mycí zároveň.
2: Ano, to je jasné a je potřeba ty popelnice nechat opravdu vyschnout.
1: Jaká je kapacita tohoto vozu, co se týče toho samotného mytí? Jinými slovy, kolik popelnic zvládne umýt na jeden zátah, když to tak řeknu?
2: Na jeden zátah, řekněme zhruba při spotřebě 5 kubíků vody, nějakých 250 až 300 popelnic.
1: A jak to vypadá uvnitř toho vozu? Ta špinavá voda, ta se odděluje nějakým způsobem od toho odpadu, nebo jak to funguje vlastně?
2: Popelářské auto je rozděleno, v jedné části má čistou vodu, potom ta špinavá voda odchází do spodní části vozu, která se pak likviduje tím, že se vypustí do kanalizačního systému, který odvádí tuto vodu do čističky odpadních vod.
1: Tohle to se předpokládám děje tady v depu.
2: Ano, ano, ano. Tady je speciálně uspůsobená výpust, jo, do které se vypouští odpadní voda. A také samozřejmě naopak máme i hydrant, kterým si denně po práci vodu dopouštíme.
1: To znamená, že ten vůz vyjede jednou nebo se v průběhu dne ještě několikrát vrací?
2: Podle harmonogramu, pokud se splní ten harmonogram, tak není potřeba se vracet zpět.
1: Také jsem si ale všiml, že přes zimu s tímto vozem nevyjíždíte. Z jakého důvodu?
2: No, ten je úplně jednoduchý, protože při mrazech by voda v systému zamrzla a mohlo by dojít k poškození techniky.
0: Tak, tolik Zdeněk Truhlář a ještě doplním, že během sezóny od dubna do října projde mytím většina ze 57 tisíc kontejnerů a popelnic. Tato služba je už zahrnuta v ročním poplatku za komunální odpad.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 54 minut. Pohupujeme se v závěru dobrého rána s datem 14. května a pohupovat, ba dokonce radostí skákat budeme, protože ve studiu se mnou už je srdcař a srdcovkář v jedné osobě, Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Drahý Pavlíku, děkuji ti za velmi milé přivítání, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, skokem do rozhlasu jsem se ubíral dnešním Brníčkem. V Brně máme, jako bych řekl, takový hezký, teď jsem měl říct podzimní, ne, jarní den. Ne, že by nám pražilo slunce, ale taky nám neprší, je taková lehká oblačnost a teplota je příznivá. Takže jsem se i těšil, už se mě po tobě stýskalo, protože my, jak se vždycky tak spolu bavíme o tom vaření, no, víš, tak potom, až tady to si odpovídáme, protože ty potom máš básničku připravenou.
0: Mám.
1: Výborně, no, takže musí zaznít básnička. Musíš se důstojně rozloučit se svými posluchači, kteří tě milují, a teď už přicházím pak já od těch devíti, ale budeme tam mít chvilinku čas, jak bude hrát muzika, tak ti řeknu, co jsem všechno splichtil včera. Yeah. Hlavní mojí pomůckou byla elektrická trouba.
0: Panečku, tak no, to a se jako těším.
1: Trouba na druhou. Jedna pracuje, druhá to připravuje, tak to je plus a plus, to dá opravdu obr plus. No, se někdy říká v matematice, že minus, ale vlastně minus a minus dává plus.
0: Přesně tak.
1: Takhle to je. No, takže se těším, uvidím, jak ti bude chutnat.
0: Těším
1: no,
0: se taky.
1: No a teď už se s tebou loučím, zítra je pátek.
0: Šiu, šiu, si kabátek.
1: A to znamená, že když máme kabátek, přijdeme do rozhlasu a budeme se těšit na naše posluchače a já na tebe.
0: Děkuju, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Uslyšíme se zítra po 5. hodině. Na závěr trocha poezie. Dnes pera básníka Milana Ohniska. Báseň se jmenuje Autorské čtení. O ženu a župan dělím se jen nerad, řekl výhružně ten starý mořský vlk a z legrace sevřel ruku v pěst. Smích publika. O několik měst dál jeho ženu právě svlékal nějaký muž, na sobě měl jeho župan. Umírali jsme smíchy. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hygienici varují před nákazou listeriózou. Nebezpečná je hlavně pro těhotné ženy. Dělníci v Hodoníně dokončili revitalizaci bytových jednotek v projektu Nový modrásek na ulici Bratří Čapků. Nový průzkum upozorňuje na nedostatky v digitalizaci státní správy. A dnes čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Hygienici na Jižní Moravě letos evidují už 3 případy nákazy listeriózou. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, kdy může způsobit předčasný porod, potrat nebo infekci novorozence. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin. Inkubační doba je 2 až 3 týdny, vysvětluje epidemiologka Renata Ciupek.
2: Nejvíce rizikovými typy pokrmu jsou neomytá zelenina, ovoce, lahutkové saláty, lahutkářské výrobky, zrající sýry, syrové pokrmy typu carpaccio, tatara a v podstatě všechny ty, které neprocházejí teplnou úpravou.
0: Soukromá developerská společnost dokončila v Hodoníně proměnu bývalé ubytovny na 52 nových bytů. Na tuto proměnu bude navazovat projekt Nový háj u lesoparku Bažantnice. Opravený panelový dům u něj nabídne přes 100 dalších bytů. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Celkem 72% z nich muselo v minulosti zadávat stejný údaj opakovaně, přestože ho stát měl k dispozici už dřív. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Podle Tomáše Bezoušky ze společnosti InAdvisors to Čechy odrazuje od vyřizování agendy online.
3: Lidé především obecně nemají chuť ty věci řešit, zvlášť když často přenáší papíry z jednoho úřadu na druhý. Zase jedno, jestli v analogové podobě nebo v digitální. Modelově existuje řada situací, kde musím dokládat, že mám děti, případně, že ty děti ještě studují. Opět v situaci, kdy státu informaci často má k dispozici, a to hned několika zdrojích. Sport.
0: Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace na mistrovství světa prohráli v Brně s Francií 26-37. Před nedělní odvetou na hřišti soupeře tak ztrácejí 11 gólů a jejich šance na postup jsou minimální. Brankář Šimon Mizera ale odmítá, že dvojzápas je už rozhodnutý.
4: Budeme se snažit o co nejlepší výsledek, protože nechceme dělat alibi a chceme prostě vyhrát. Aspoň já doufám, že chceme, protože a myslím, že celý tým je nastavený úplně stejně, protože jinak to nemá cenu ani zkoušet, takže dáme bojovat pořád o postup. Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou zataženo, v průběhu odpoledne budou přibývat postupně srážky. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 ve směru z Prahy do Brna se kolona kamionů prodloužila téměř na 70 kilometrů. Poprvé se brzdí před sjezdem na Měřín na kilometru 130 a ta roztrhaná kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna k omezení. Osobním autem se v levém pruhu zastavíte jen místy. I tak to zdržení na trase je okolo hodiny. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Do chalup i do paláce hlásím dnes je Bonifáce. Tím k nám vchází třetí už obávaný zmrzlý muž. Nedbejte však toho nic, dnes nás čeká spíše hic. O to vás teď raději svižnou hudbou zahřeji. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek, 14. května roku 2026. V Brně máme lehkou oblačnost, ale neprší a je to takový normální, bych řekl, jarní den. Dokonce ani velká zima není. I když, jak jsem ráno vstával, poslouchal jsem rozhlas zprávy, tak meteorologové snad říkají, že ke konci tohoto týdne, dejme sobota nebo neděle, opravdu má tedy hustě zapršet a hlavně tady u nás na té Moravě a taky co se týče blízkosti slovenských hranic. A to jsme my taky na tom Radějově a tam zrovna je moje milovaná žena se svojí kamarádkou Jarunkou Bernovskou. Připravují ten náš objekt, připravují na letní dovolenou a už se to tam začne všechno sjíždět až do, no, my vždycky končíme tu sezónu, tak někdy kolem toho, konce října 15. listopadu. Tož tak. Dneska, jak už jsem říkal v úvodní básni, dneska má svátek třetí v pořadí z mrzlý muž, a to Bonifác. Takže všem klukům, mužům tohoto křestního jména Bonifác vinšujeme všechno nejlepší. No a už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Posíláme srdečný pozdrav naší tetě Aničce, která se zotavuje po nemoci. Tetičko, držíme ti palce, ať si brzy zase fit, a posíláme ti písničku, kterou máš ráda. Ať ti zlepší den. To ti přeje Jana s Tomášem a Kubík, Lenička a Honzík. No tak, moji milí, to víte, že rád vám splním vaše přáníčko, rád zahrají pro vaši tetičku Aničku. No a vybrali jste písničku, takže Hana Zagorová a Maluj zase obrázky.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu?

0: Tak to byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky. Doufám, že písnička potěšila nejen tetičku Aničku v nemocnici, která se zotavuje, ale také vás všechny, kteří jste se rozhodli, že teď strávíte už necelou hodinku se srdcovkami Zdeňka Junáka. A já vás zase pozvu mezi ptáky, do lesa, do světa zvířat. Orel má zoban, perutě a pařáty. Kafka má drobný zobák, krátká křídla a místo pařátů jen drápky. Orel lítá vysoko a Kafka nízko, ale nebe patří oběma. Jen kořist a potravu si jinak vybírá orel a jinak Kafka. Orel se spustí z výšky na louku, kde pobekává zabloudilá ovečka. Zobanem ji obráčí a pařáty sevře a odletí s ní na skálu, kde si pak uspořádá hostinu. A právě tohle se stalo před očima Kafky. Když si orel dopřál ovečku, proč já bych si nedopřála něco ještě většího, pomyslela si Kafka a vybrala si na louce zatoulaného berana. Chtěla ho sevřít a vynést vzhůru jako orel, ale její drobné drápky se zapletly do hustého beraního rouna. Sama se chytila do pasti. Zlobila se a křičela a nadávala, jako Kafka. Ten křik přivolal pastýře. Pastýř Kafku vysvobodil, ale volnost jí nedal. Přistřihl její bez tak krátká křídla a přinesl jí svým dětem na hraní. Co je to za ptáka? Ptali se děti. Kafka. Kafka, která chtěla být orlem, odpověděl otec. Není to k smíchu? Ano, moji milí, je to k smíchu. No, ale mohlo to taky dopadnout hůř. Nedopadlo to až tak špatně. Vidíte, tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Písnička dozněla a já už tady mám další přáníčko, a to přáníčko je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Chtěla bych vás poprosit, 9.5. záchranka přivezla mého partnera Slavka do Vyškova do nemocnice, sestry Jana Iveta. Iva poskytli pomoc po všech stránkách, mimo prostě nad rámec svých pracovních povinností. Velice rádi bychom jim za jejich pomoc poděkovali nějakou hezkou písničkou. Buďte tak laskav, prosím, a zahrajte. Děkuji pěkně, Marie, a občas naviděnou mezi parkinsonicky.
0: Paní Marie, rád zahraju, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko, no tak jako mezi parkinsoniky se můžeme potkat, samozřejmě. No a tak písnička, ano, Ilona Čáková už je tady.
2: Český rozhlas Brno.

0: To byla skupina Nazaret a já už pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Okamžiky v přírodě. Jen připomínám, že dnes ve čtvrtek je poslední indicie. Ale já vám to říkám už od pondělka, vy to víte. Takže ta dnešní, pro tento týden poslední čtvrteční indicie zní takto. Všichni, kdo mne poslouchají, nápovědu jistě znají. Stačí jít k počátku. O kterém datu, stačí měsíc a rok, jsme to tento týden mluvili? Opakuji čtvrteční indicii. Všichni, kdo mne poslouchají, nápovědu jistě znají. Stačí jít k počátku. O kterém datu, stačí měsíc a rok, jsme to tento týden mluvili? Tak to byla čtvrteční indicie a já už vám pouštím Mekyho sbírku.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

téhle planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: Tak to byla Kometa Jaromíra Nohavici, krásná písnička, opravdu krásná. No, já se dívám na hodiny, co nevědět bude 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Prosím o jednu hezkou písničku pro naši maminku Boženku z Prostějova. Nedávno oslavila 80 let a pořád peče nejlepší koláče široko daleko. Je to srdce celé rodiny a chtěli bychom jí tímto poděkovat za všechno, co pro nás celý život dělá. Posílají děti Alena a Karel a všechny vnoučata. No tak samozřejmě rád splním přáníčko a také vaší mamince Božence taky vinšuji ještě dlouhá léta ve zdraví a štěstí. No a už je tady písnička Karel Gott.
3: Český rozhlas

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 14. května pomaly linku končí, ale jakým mým dobrým zvykem ještě vám zopakuji čtvrteční indicí, tentokrát je poslední indicí pro tuto celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde. Zní takto. Všichni, kdo mne poslouchají, nápovědu jistě znají. Stačí jít k počátku. O kterém datu stačí měsíc a rok, jsme to tento týden mluvili, tak to byla čtvrteční indicie a jak už jsem říkal, byla poslední, protože zítra v pátek, moji milí, odtajníme, jak to mělo dopadnout s celou touhle hádankou, co vlastně Miloš Šenkýř hledal. No, vlastně teď už to víme, hledal měsíc a rok, prostě jedno datum. Takže v pátek vy, kteří jste zvědaví, jak to dopadlo, poslouchejte srdcovky. No a ještě než se s vámi rozloučím, tak vám také připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky na přání, ale zase, jak už jsem říkal včera, množí se mi to, prosím vás, k narozeninám, ne, a dechovku taky ne. Ne, že bych proti tomu něco měl, ale k tomuto jsou určeny jiné programy, jako třeba Blahopřání s písničkou, každý den od 12 do 13 a potom večer od 18 do 19 hodin. Takže, pokud chcete, abych vám splnil přání, můžete mi to namluvit vlastním hlasem na telefonní záznamník 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici 7 dnů v týdnu, je tedy k dispozici non-stop. No a nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete zařadit přání, písničku v konkrétní den, prosím, volejte a pište mi s dostatečným předstihem. To je dnes pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v pátek po 15. hodině opět na shledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: nezůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na jihu Moravě od začátku roku výrazně přibylo rozestavěných domů a bytů. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout registr problémových fanoušků. Lidé si dnes můžou na Masarykově náměstí ve Znojmě nechat zdarma vyšetřit mateřská znaménka. A počasí dnes čekáme zataženo, místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Počet rozestavěných domů a bytů na Jižní Moravě se od začátku roku výrazně zvýšil. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Celkem za první čtvrtletí začala stavba asi 1900 rodinných a bytových domů. To je téměř o 80% více než za stejné období v loňském roce. Jihomoravský kraj je tak s počtem zahájených staveb celorepublikově na prvním místě. Nejvíce jich přibylo v Brně a v Břeclavi.
2: Naopak nově dokončených míst k bydlení je asi o desetinu méně než loni za stejnou dobu. Přibylo jich asi 930. Jižní Moravu tak v počtu dokončených staveb předčila Praha a Středočeský kraj. Nejvýraznější nárůst oproti loňsku zaznamenali v Olomouckém a Libereckém kraji. Markéta Hušková, Český rozhlas.
0: Stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním pražském derby to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohly platit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků. Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se potom mělo začít oteplovat. Na Masarykovo náměstí ve Znojmě dnes do 5 hodin odpoledne lékaři zdarma lidem zkontrolují mateřská znaménka a pigmentové skvrny. Projekt Spolu proti melanomu pořádá jedna ze zdravotních pojišťoven už po 9. Zdravotníci vyšetří zájemce bez objednání, nehledě na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrovaní.
3: Rakovina kůže patří k nejčastějším onkologickým onemocněním. Klíčem k úspěšné léčbě je včasný záchyt. Proto lékaři přímo na místě doporučí lidem s podezřelým nálezem další postup. Zájemci, kteří dnešní akci nestihnou, se mohou na vyšetření objednat do znojemské nemocnice na pondělí 18. května. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou zataženo, dopoledne se může místy objevit déšť, v průběhu odpoledne budou srážky postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, vád bude mírný vítr jižních směrů, k večeru postupně vítr slabý, proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se tvoří velmi dlouhá kolona, více než 70 kilometrů. Poprvé se brzdí před sjezdem na Velký Beranov na 121. kilometru a ta roztrhaná kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna k omezení. Osobním se v levém pruhu zastavíte jen místy, i takto zdržení na trase je kolem hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Květen je významný i díky tomu, že se v roce 1316 narodil náš nejslavnější panovník Karol IV. V roce 1969 v tento den poprvé vyšel časopis Čtyřlístek, komiks, na kterém vyrostlo několik generací dětí. No a podle kalendáře slaví ledoví muži, bonifáci. O niž pranostika říká, že prosadaře jsou to zlí chlapci, ti bonifáci. Já věřím, že dnešní dobré dopoledne s Českým rozhlasem bude nejen dobré, ale bude výborné. S receptem dorazí folklorní redaktor Jaroslav Knajzl. Pozveme vás do Mikulova, uslyšíte babské rady i našeho stopaře Vojtu. No a k tomu písničky, které nestárnou. Užijte si s námi dnešní čas před obědem. Dobrý poslech i náladu vám ze studia přeje Jarka Vykoupilová.

0: Jiří Šalingra, jeho Šípková růženka, píseň dozněla a je receptový čas a já tady mám před sebou, milí posluchači, takový příjemný talířek a na něm tedy takové příjemné jednohubky. Přinesl je Jaroslav Knajzl a dal mi za úkol tedy hned ochutnat v úvodu. Jardo, ty už můžeš mezi tím, co já budu ochutnávat.
1: Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači, sice dohrál Jirka Šalingra Šípkovou, tak mě napadá ze Šípkovou nebo ze Zelím, ale to by jsem tady nosil. Klidně si zamlaskej, právě jíš čerstvé pečivo z mou domácí paštikou. O ten recept bych se s váma dneska rád podělil.
0: Jenom výborná.
1: Poprosím mistry, kuchaře a odborníky, že to je opravdu jako taková mé pocitové vaření, že by se to možná mělo dělat jinak, ale...
0: Nemělo.
1: Tak teďka mi nemůžeš klást otázky.
0: Ne,
1: jo,
0: mám
1: Jarko.
0: Plnou pusu.
1: Tak já jdu rovnou,
0: jak na ni?
1: Já jdu rovnou na věc. Přátelé, paštika. Já jsem variabilní člověk a stejně jako mé pořady na pěknou notečku není nikdy stejný, tak třeba ani paštika nevíde nikdy stejně, protože to dělám všecko na pocitu. Jo? Důležité je poměr jater a vepřového masa. Já vlastně tu paštiku dělám z jater a z bůčku. Koupíte si játra, když budou vepřové, bude ta paštika taková jako výraznější, kuřecí jemnější. Bůček, když bude tučnější, bude se to lépe mazat, když bude masovitější, bude taková hutnější. A teďka důležité, do jednoho, vlastně já taky jsem chlap, tak potřeba, aby to bylo co nejmín špíny a aby
0: jeden
1: to
0: hrnec.
1: Bylo jeden hrnec a rychlovka. Tak do jednoho pekáče nakraju na kostky ten buček a teďka posolím, popepřím, o tom se ani nezmiňuju, dám cibulu a já mám rád ty věci, tady ty paštiky, kdy se snoubí sladká chuť se slanou.
0: Takže máš to vyvážené.
1: Já to peču, to maso s jabkem. Když je na podzim třeba i hruška, cibulka samozřejmě, a teď to zasypu s kořicí. A to nechám péct a vedle dám do kastrůlku játra, které vařím v té troubě na červeném víně. To znamená, zaliju červené víno, aby to bylo ponořené.
0: Odrůda vína je podstatná.
1: A tak čím hustší, čím sítější, takový nějaký merlotek nebo něco, tím to bylo lepší, ale přiznám se, teď jsem, toto jsem třeba dělal takové na nějakém
0: takovém
1: zbytkovém víně a taky to šlo.
0: Nepoznala jsem to.
1: Uvařím to a tam nedávám žádnou dochutinu, nic, akorát před tím koncem vaření dám do sítka sem vařit do toho vína s těmi játry řebíček. A možná trošku nového koření v tom, abych to... Tak, až se to uvaří, to poznáte, buček, aby byl upečený, tak to dám všecko do toho kastrolku s tím vínem, rozmixuju to samozřejmě, dám to na plotnu, aby se mi to trošku ještě spojilo, zavařilo a teďka už, přátelé, záleží jenom na vás, jaké máte touhy. Můžete to zjemnit smetanou, potom provařit, to já jsem tady nedělal. Můžete tam dát máslo, aby to bylo lepší. A teďka můj takový tajný tip, úplně, když už to je hotové.
0: Tajný od teď.
1: Když už teďka je to veřejně, je to jenom pro nás a české posluchače Českého rozhlasu, tak když už je to dodělané, tak tam dám koňak chudých. Tedy to zaliju trochu rumu. A ono to tak jenom malinko probublá, aby se ten alkohol vypařil a taková vůně tam zůstane.
0: No jak to říkáš, já objevu ty chutě ještě na tom jazyku, teď to cítím, co tam všechno vlastně bylo.
1: No, takže úžasný. Taková paštika ze dvou hrnců v jedné troubě, dám za 30 minut po mixu, dám do sklínek, mažu to, kousám to, jím to, chutná to.
0: A doufám, to ohlas.
1: A doufám, že další recepty vám řeknu osobně na našem Dni otevřených dveří v sobotu.
0: Ano,
1: těším se na vás
0: se
1: u cimbálu, takže přijďte a vařte.
0: Přesně, bude se tedy zpívat a nejen, bude tady veselo, autogramiáda bude prostě otevřeno do kořán. My se na vás moc těšíme od 10. dopolední. Jaroslav Knajzl, folklorní redaktor, ale také kutil, kuchař, vše uměl. Pocitový kuchař, to se mi líbí, dává do toho každopádně kus srdce, to je cítit. Takže díky za návštěvu, měj se hezky,
1: krásný den vám všem.
2: Český rozhlas Brno.

0: pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: To, že má mnoho lidí méně pohybu, než je zdravé, asi všichni tušíme. Probudit chuť ke sportu v mladých lidech se snaží v Lanžhotě. Na tamní základní škole probíhá právě teď olympijský trénink a náš regionální stopař Vojtěch Halaš u toho samozřejmě nemůže chybět. Vojto, já přeju dobré dopoledne a prozrať, čem je trénink olympijský, jak vypadá.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě posluchačům. No, olympijský je i v tom, že dnes jsem do Masarykovy základní školy v Lanžhotě zavítali i dvě známé české bývalé olympioničky. Bývalá basketbalová reprezentantka Ivana Večeřová a trojskokanka Šárka Kašpárková se tady zapojili do speciálního olympijského víceboje pro žáky od 4. do 7. třídy, který organizuje Český olympijský výbor po celé republice, ale na Jižní Moravě je letos pouze tady v Lanžhotě. A to i díky sportovním výsledkům žáků této základní školy.

0: a zeptat se jich třeba na jejich kariéru nebo jenom získat motivaci obecně ke sportu a k pohybu.
1: Kolik dětí se do tréninku dnes zapojilo a jak jim to podle tebe jde?
0: Do tréninku se tady přímo na ploše sportovní haly vedle základní školy zapojilo více než 50 dětí, jak jsem říkal, od čtvrtých do sedmých tříd, které byly předtím vybrány na základě hlasování v každé třídě. No, jde jim to více než obstojně a hlavně teda vypadá, že je to velmi baví.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na olympijský trénink do základní školy v Lanžhotě. Vojto, děkujeme, doufám, že si taky zacvičíš.
0: Zatím jsem se k tomu nedostal, ale hned se jdu převlít a jdu na to.
1: Je to výzva. Děkuji moc, naslyšenou, a já ještě dodám, že Vojta referuje z míst, která navštíví i na našich sociálních sítích, tak ho můžete sledovat. No a v našem dopoledním vysílání za okamžik zamíříme na slavnosti města Mikulov.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Slavnosti města Mikulov začínají už zítra a potrvají do neděle. Co se bude dít přímo na náměstí, ale i na dalších přilehlých lokalitách, to se dozvíte právě teď z našeho dopoledního vysílání. Já už na telefonní lince vítám za pořadatele Petru Bako. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Pěkné dopoledne přeji.
0: Pojďme začít tím, jakou tradici vaše městské slavnosti mají.
1: Tak ty naše slavnosti se konají tradičně v květnu, většinou to vychází vždycky na třetí víkend květnu. Patří mezi největší kulturní akce ve městě a ta současná podoba vlastně těch třídenních slavností města Mikulov se rozvíjí už od nějakých 90. let. Mm-hmm. Postupně navázala na starší městské a vinařské tradice Mikulova, ale úplně, jak to třeba máme u Pálavského vinobraní, nevíme, kdy přesně se ty první slavnosti města Mikulova konaly. Ale teď v takové podobě, jaké jsou, už jsou minimálně takových 15 let.
0: Co nabídne bohatý třídenní program?
1: No, my jsme vlastně v letošním roce udělali malinkatou změnu v tom, že chceme víc zapojit naše partnerská města, protože město Mikulov jich má hodně a konkrétně 4 z nich budou v sobotu na Mikulovském náměstí. Konkrétně přivítáme třeba saxofonový orchestr Harmonia Band z partnerského města Bardiov, pak bude z partnerského města Tuchov koncert kapely Omega. Co já se těším, tak je třeba kapela Dermakol, protože právě v této kapele bude sám pan primátor Petr Kolek města Galanta, takže to bude takové rodinné. A na závěr nás čeká z partnerského města Šumperk kapela Opět a Radeček, který nám, myslím, možná zboří Mikulovské náměstí, takže ti vystoupí někdy kolem 9:45.
0: Výborně, to bylo možná to nejlepší, ale ještě ťukněme třeba do toho zítřejšího programu.
1: Ano, zítra je to takový malý rozjezd, začínáme jarmarkem už od 16 hodin, jako první tam bude kapela Rosenben z Mikulova, potom kapela Gardeners. Chtěla bych možná zmínit, že tam máme v zámecké zahradě projekt Nebýt na to sama, který je na podporu onkologicky léčených pacientů různých diagnóz v rámci Jihomoravského kraje. Takže ten pátek je takový kratší, ale ta sobota vlastně bude nejdelší, protože ten jarmark je od 10 do 23 hodin a hlavně tam máme, a to je každý rok určeno, všechny školy, které v Mikulově jsou, ať jsou to základní nebo gymnázium nebo mateřské školy, základní umělecká škola, takže všichni tam vystoupí. Duhovka, což jsou vlastně zase děti, které mají spoustu kroužků, těm bude věnovaná ta první, dá se říct, část. A co máme zase novinku, a to můžu asi určitě říct, je, že k nám přijede ranní dvojka Českého rozhlasu, takže odpoledne tam budeme mít vlastně Dalibora Gundíka, Reginu Květoňovou, Jakuba Kalouče, kteří budou vlastně jako kdyby vysílat z Mikulova. Takže to je další taková novinka, kterou tam v rámci těch slavností máme.
0: To je krásné lákání, to jsou kolegové, děkujeme za to a pojďte nás pozvat ještě na další zajímavé kulturní události. V Mikulově se stále něco děje. Co chystáte na ty nejbližší týdny?
1: Tam se pořád něco děje, to je pravda. Potom bych asi možná moc ráda pozvala na Mikulovské ozvěny Zlínského filmového festivalu, protože za malou chvíli to odstartuje ve Zlíně a každým rokem se to potom přesunuje k nám, což ne úplně všichni ví, byť už je to skoro 10 let tady v Mikulově, takže od 9. do 13. června vlastně ty ozvěny Mikulovské Zlínského filmového festivalu budou u nás, takže spousta filmů a doprovodných programů, takže na to bych pozvala. Potom 3. až 5. července tam bude festival La Strada, což je festival pouličního umění a tento festival už taky má 10 let, takže 3 dny se vlastně v Mikulově na náměstí a v okolí budou vlastně představovat různé baskingové formace, bude tam hrát muzika, budou tam divadla, bude tam ochutnávka vín. A potom vlastně taky startujeme s Mikulovským výtvarným sympóziem Dílna, to bude vlastně 2. neděli v červenci, takže na to taky srdečně zvu, je tam spousta doprovodných programů, závěr potom bude v srpnu, zakončení, závěrečná vlastně vernisáž, takže to se uskuteční 8. srpna na zámku v Mikulově, takže to je jenom taková návka z toho, co nás v nejbližší době čeká.
0: Na klobouk dolů. Je toho spousta. Tak já vám přeju organizační zdar ke všemu. Děkuji moc za rozhovor a mně se moc líbí, že když se dívám na slovo v Mikulově, tak je tam to love obsaženo, takže láska k tomuto městu, myslím, platí pro všechny Moravany a nejen pro ně. Mějte se moc hezky.
1: Děkuji moc za pozvání. Ano. Mějte se pěkně, taky hezký den.
0: Naslyšenou, naviděnou. Ať se daří. A tohle byla inspirace nejen tedy na blížící se víkend, ale jak jste slyšeli třeba i na čas prázdnin na dovolený.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Hodiny ukazují 10 hodin a 48 minut. Společnost vám dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Za okamžik uslyšíme třeba Hanu a Petra Ulrichovi, přijde i oblíbená kapela Elán a nebo kapela Olympic. U jejich jasné zprávy, což bude písnička, která vám bude znít do ouška za malou chvíli, bych se na okamžik zastavila. Tahle ta píseň spatřila světlo světa v roce 1989. Hudbu složil lídr Olympiku Petr Janda a je zajímavé, že tahle ta skladba dala třeba název i knize, která vyšla ke 40. Olympiku a jmenuje se Vzpomínky plíživé a neb jasná zpráva o Olympiku. A našla jsem ještě jednu zajímavost a to, že v oblasti Adršpachu se nachází pískovcová lezecká cesta právě s názvem Jasná zpráva. Kdyby vás to zajímalo, má obtížnost číslo 7, což asi znamená, že nebude nejjednodušší, takže si jasnou zprávu nějaký ten horolezec může i dopřát jako adrenalin. Tak já věřím, že vás dnes, tedy ve čtvrtek 14. května, čekají jen samé dobré zprávy a já také ještě jednu mám, než si pustíme Babské rady. Mým hostem mezi 11. a 12. bude mladá, talentovaná a čerstvě oceněná nejen herečka, ale také úspěšná stepařka. Já se tedy moc těším na tohle setkání. Klára Ondrůšková už čeká v předstudiu a k mikrofonu usedne hned po zprávách v celou. No a teď už jsou na řadě Babské rady, možná jste zvědaví, jaké téma si vybrali tentokrát. Kávová sedlina, určitě logr, nevyhazujte, hodí se třeba jako hnojivo, na peeling, ale i na podporu růstu vlasů. Další zajímavosti uslyšíte právě teď. Dobrý poslech.

0: Hygienické rady.
1: Kávová sedlina, lidově lógr, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme lógr v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit, a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový lógr je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte lógr s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nepořádku kolem kontejnerů na textil a další odpad se chtějí některá města bránit pomocí fotopastí. Veselý nad Moravou opraví hřbitov v místní části Zarazice. Policie našla pohřešovanou dívku z Brněnska. A dnes čekáme zataženou místy s deštěm a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Některá města na Jižní Moravě chtějí zabránit nepořádku kolem kontejnerů na textil a další tříděný odpad instalováním fotopastí. Je to třeba případ Znojma nebo Blanska. Na častější zakládání černých skládek kolem popelnic si v poslední době stěžují taky ve Vyškově.
2: Opakovaně evidujeme případy, kdy je odpad odkládán mimo nádoby. Dalším problémem je rozhrabávání odpadu přímo z kontejnerů a jeho následné rozhazování po okolí.
3: Právě tyhle situace chce Znojmo podle jeho mluvčí Petry Šulákové řešit nainstalováním fotopastí. Naopak vyškovský místostarosta Josef Kachlík z hnutí STAN spoléhá spíš na pravidelné kontroly, a to i kolem nádob na textil, které patří soukromé firmě.
4: Ten nepořádek je třeba na 3, na 4 místech, takže se to pravidelně kontroluje vlastně a likvidujeme to, dá se to říct, že to likvidujeme sami.
3: Když dá člověk odpad mimo kontejnery, zakládá tím černou skládku a za tomu hrozí pokuta až 50 000 korun. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Dělníci ve Veselí nad Moravou začali opravovat hřbitov v místní části Zarazice. Město o tom rozhodlo na základě žádosti osadního výboru. Dělníci by měli rekonstrukci dokončit v polovině srpna. V průběhu stavby můžou pozůstalí hřbitov navštěvovat, musí ale dbát zvýšené opatrnosti. Město za opravy zaplatí 4,5 milionu korun. Co všechno dělníci na hřbitově opraví, popisuje mluvčí města Olga Svoják.
5: V rámci té rekonstrukce dojde k položení nové dlažby v hlavní části hřbitova a na přilehlých stranách. Dále bude renovována budova márnice a bude obnoven středový kříž. A dále bude vybudováno nové kolumbárium.
0: Policisté našli pohřešovanou 15-letou dívku z Domašova u Brna. Vypátrali ji krátce po 9:30 večer u autobusového terminálu u obchodního centra Olympia. Dívku si převzali záchranáři, kteří následně převezli k ošetření. Policisté po dívce pátrali od úterka. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodlo to Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou zataženo, dopoledne se může místy objevit déšť, v průběhu odpoledne budou srážky postupně přibývat. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stále dlouhé kolony. Měří zhruba 70 km. Poprvé se brzdí za sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 125 a ta roztrhaná kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna k omezení. V levém pruhu pro osobní auta kolona jen místy. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Herec Vlastimil Brodský kdysi řekl, herectví je striptýz duše. Chceš-li být dobrý, musíš čerpat ze všeho, co v sobě máš. Potvrdí to i můj dnešní dopolední host, herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Mám pro ní připravenou řadu otázek a témat. Dostaneme se samozřejmě třeba i k rodinnému zázemí a prvním zkušenostem s herectvím projdeme její první angažmá i role, které má za sebou a na které se připravuje. Věřím, že tohle setkání bude milé i inspirativní. Dobrý poslech a ještě lepší náladu vám ze studia Českého rozhlasu Brno z dobrého dopoledne přeje Jarka Vykoupilová.

0: Pavel Vítek dospíval svoji písničku Víš, jak se mi líbíš. Já musím říct, že se mi moc líbí, že si herečka Klára Ondrušková udělala čas a dorazila do našeho dopoledního vysílání. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Dobrý den, vy to teď nemáte jednoduché, jste čerstvou držitelkou ceny divadelní kritiky za talent roku 2025, což je krásné, ale tím pádem se na vás hrne třeba i ta mediální pozornost. Jak to zvládáte? Jste raději v roli nebo za sebe?
1: Jsem raději, nebo v životě jsem určitě ráda za sebe, ale jinak jsem radši v roli, protože já jsem popravdě strašně nervózní a tady ty situace, kdy mám mluvit sama za sebe, zvládám ne úplně nejsnáz, protože se bojím, že třeba řeknu nějaký blábol, který mě nedojde. No, za tu roli se člověk může hezky skrýt, no.
0: To je pravda. Vy jste si těch rolí už pár hezkých zahrála. Vy momentálně jste v takovém nasazení Uherské Hradiště Brno a takzvaně tedy kolujete, nebo je to malý součet, ještě něco přibylo té doby, co jsem vás tak studovala?
1: Zatím ne, zatím je to jenom Hradiště a Brno.
0: A zvládáte to?
1: Zvládám, naštěstí zvládám v Brně hry tak jednou za půl roku, takže se to dá udělat, dá se to spojit.
0: Tak dnes jste přijela právě do našeho dopoledního vysílání, díky za to. Já bych vás ráda v úvodu představila. Mm-hmm. Pojďme se zmínit o tom, jaké jste třeba měla rodinné zázemí, zda vaší cestě za herectvím rodina fandila, jestli to třeba v rodině už někdo nedělal.
1: Já jsem z Hodonína a rodinné zázemí mám skvělé, mám skvělou rodinu, která mě podporuje a musím říct, že mé herecké začátky začaly právě tam, protože mám rodiče a nejenom rodiče, kteří se nám celý život krásně věnovali. Vždy, když jsme jeli na dovolené, tak nám dělali různé nástupy, představení a my jsme to potom převzali, takže potom na rodinných oslavách jsme zase začali dělat představení my nebo nějaké taneční vystoupení, takže určitě to mám zděděné. Určitě ty geny tam jsou. A divadlo profesionálně u nás, pokud vím, nikdo nedělal, ale moje babička a pradědeček byli ochotníci ze skoro nic, takže si myslím, že je odtud vane.
0: Vítr, je to v krvi, výborně. A ty vaše úplně první zkušenosti s tím oficiálním divadlem, nebo chodila jste třeba do dramatického kroužku, jak to bylo v dětství?
1: Ano, chodila jsem tuším dva až tři roky do Zušky v Hodoníně, do dramaťáku. Ale myslím si, že spoustu zábavy jsme si taky užili právě na těch dovolených, kdy jsme opravdu třeba celá grupa dětí celý týden zkoušeli Sněhurku a potom jsme to na poslední den hráli rodičům, takže určitě...
0: Tak nějak přirozeně.
1: Tak, byla to vždycky veliká sranda.
0: Veliká zábava, tak to je hezké, že jste se tak, řekla bych, úplně volně a příjemně propracovala až k té profesionální dráze. Pojďme si možná ještě připomenout vaše studium.
1: Ano, na JAMU.
0: Ano, jaké to bylo? Kdy jste absolvovala?
1: Absolvovala jsem minulý rok, ale ještě nemám titul, ještě jsem nedodělala diplomovou práci, takže pořád tam jsou určité konexe, které doufám, že brzo nebudou, doufám v dobrém, ale na JAMU studium bylo perfektní. Pro mě to byl úplně jiný svět. Já jsem do té doby já jsem studovala gymnázium, měla jsem namířeno za vědama, konkrétně za matematikou a fyzikou. A potom jsem se rozhodovala, jestli půjdu tímto směrem nebo na JAMU a tím, že mě na JAMU vzali, tak jsem si řekla, že jo, tak do toho půjdu. A byl to pro mě vlastně první rok příjemný šok, protože jsem dělala něco, co mě baví. Zároveň to bylo velice náročné, ale když člověk dělá, co ho baví, tak
0: to jde samo.
1: To jde samo, ano.
0: Takže jste možná první herečka, jsem vyvalila ty oči, která umí matematiku a fyziku, kterou jsem tady kdy měla.
1: Ale tak každý umí něco, mě zase nešly ostatní předměty.
0: No tak krásná kombinace, já jsem ráda, že jste si udělala čas a přišla jste do našeho dopoledního vysílání. Já si s Klárou Ondruškovou znovu připomenu čerstvou držitelkou ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Budu povídat i v těch příštích minutách, hned po té, co dozní další příjemná písnička, která nestárne.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Příjemná italská melodie Seliny z Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 15 minut po 11. a jako každý čtvrtek i dnes tady mám zajímavého hosta, mladou oceněnou herečku 23 letou, a než znovu připomenu její jméno a budu si s ní povídat, tak bych ráda zacitovala Hanu Maciuchovou, také výbornou herečku, která kdysi řekla: herectví není uzavřený kruh, je to dobrodružná cesta, která mě drží nad vodou. A já se tedy ptám Kláry Ondruškové, co na tom herectví milujete dál, se to teda dát do pár vět?
1: Co na něm miluju? To asi nejde popsat ani pár větama. Miluju to, že člověk si vyzkouší možná být v polohách, na které se neodváží v reálném životě. Neříkám neodváží, vyzkouší si třeba polohy, na které jeho morálka nestačí, tím pádem i ty zlé třeba polohy, které jsou jiné, než ten člověk je. To na tom mám moc ráda. A mimo jiné. A dále na tom mám ráda to, že stojím tam s lidma, které to baví, a společně děláme tu danou věc. A mám štěstí, že v divadle, ve kterém jsem, tak opravdu jsme tam všichni kamarádi a skvělý kolektiv, a to mě drží nad vodou.
0: Mm-hmm, to vás baví, je to ta interakce. Tedy s kolegy, ale také herec versus divák. Jak tohle vnímáte, reakce diváků? Jsou pro vás důležité? Milujete ten závěrečný potlesk? Asi zbytečná otázka, kdo by nemiloval?
1: Učím se nebýt tolik závislá na divácích. Mm-hmm. Bývala jsem určitě víc. Diváci jsou každý večer, nebo každé dopoledne jiní. Ale ještě neznamená, že když třeba jedni diváci se víc smějou a jiní míň, že se jim to míň líbilo, a na to já si musím zvyknout v hlavě. Myslím si, že se mi to daří. Už nejsem tolik závislá na tom, na tu odezvu od diváků. Více snažím vycházet sama ze sebe a věřit sama sobě, jestli to bylo správně, co jsem udělala, nebo jestli jsem udělala nějakou chybu, že to zrovna nevyšlo. Ale ano, pro mě je zatím odezva diváků důležitá. Víc v průběhu představení než finální potlesk. Ten finální potlesk už si jenom užívám a mám ráda, když se rozsvítí ten sál a můžu se podívat na ty výrazy těch lidí, jestli jsou kladné nebo záporné, ale většinou se usmívají, tak snad se jim to líbí.
0: Mm-hmm. To živé umění má svoje kouzlo, já sama mám divadlo moc ráda, neumím si představit, že bych třeba nechodila do divadla. Vy sama máte čas jít se třeba kouknout na nějaká představení, děláte to, nebo tím, že je to vaše práce, už ani ne?
1: Dělám to, moc ráda chodím do divadla na představení, ale bohužel buď hodně zkoušíme, nebo i hrajem, tak se to nedá úplně spojit s tím, že bych jezdila do jiných měst. V Brně sem tam zajdu, ale to je tak jako nejblíž, a musí být na to čas. Jinak se ráda chodívám se ráda dívat i na své kolegy, třeba na představení, ve kterých nehraju, tak tam chodím, tam jo.
0: Výborně. Vy jste tedy v angažmá Slováckého divadla od roku 2025, říkám to správně.
1: Je to tak.
0: Výborně. Pojďme si projít ty role, v kterých tam tedy záříte a na základě kterých jste získala tu cenu divadelní kritiky za talent roku.
1: Tak první věc, kterou jsem tam naskoušela, tak byla Gazdina Roba. Tam hraju Evu, tu Gazdinu Robu, a to bylo pro mě neskutečná výzva. To bylo první věc, velká činoherní věc vlastně v mém životě. A navíc to představení je samo o sobě strašně zajímavé. Není to děláno klasicky, je to hodně ve znacích, přechází se tam do stylizací, potom zase zpátky do realismu, každé dějství je trošku někam jinam posunuté, i ty kostýmy nebo kroje, které tam máme v prvním dějství, tak podle toho se to herectví uspůsobuje. To byla pro mě neskutečná škola. A jsem ráda, že když jsme to zkoušeli, tak právě kolegové mě velice podrželi a chodili mi jako dávat rady, za což jsem byla neskutečně vděčná, protože taky se na mě mohli vyprdnout a nevím, kam by to
0: potom šlo.
1: Tak
0: je zdravíme tímto, máváme jim do Uherského Hradiště. My ty další role probereme s chutí a rádi. Za pár okamžiků teď si dáme Václava Neckáře a Kde jsou ta rána stříbrná. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
3: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
4: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
3: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
4: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
3: Odnést si fotky na památku.
4: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
3: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
4: Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Brno, písničky.

0: Václav Neckář má Rána stříbrná, my máme příjemné dopoledne díky Kláře Ondrůškové, čerstvé držitelce ceny divadelní kritiky za rok 2025, tedy za talent roku 2025. Tak Kláro, my jsme začali s probíráním rolí, začali jsme tedy Gazdinou, co dál? To není jediná role, kde vás lidé mohou zase tedy až na podzim vidět, až se bude představení znovu hrát?
1: Ano, ano. Dále následovala krásná role, je to Puk ve snu noci svatojánské od Shakespeara a tam jsem se velice vymlbla. To je super, to, tam je to, ta postava je celá ve stylizaci a já jsem využila toho, že od malička miluju tanec a využila jsem tam spoustu různých stylů na to, abych si tu postavu tak vyňuněla a vytvořila. A hraju to moc ráda, protože člověk se sice u toho strašně zapotí, propotím vždycky celé tričko, ale myslím si, že to diváky baví tak, jak jsem si to udělala a jsem za to moc ráda. Mm-hmm. Ale velice jsem se bála, že třeba budu moc, nebo že budu trapná a tak. Ale ty obavy před premiérou jsou vždycky, no.
0: To je tam vždycky a potom myslím, že zase se mění ten pocit s reprízami. Máte to tak, že to dozrává, že i ta jistota vás jako osvobozuje?
1: Ano, ano, dozrává. Já mám strašně ráda to posouvat dál, že to nefixnu tak, jak to je na premiéře, ale pochopím ten klíč, kterým to režisér a já chci vést dál. A co se třeba nepovede na premiéře, tak mám vytyčený nějaký cíl, který se potom posouvá, když ho docílím. Takže každou reprízou se snažím jít trošku lépe a třeba nějaké, hledám si v tom jiné vtipy a zkouším si s těmi slovy hrát jinak a jednou to vyjde, jednou to nevyjde, a tak se snažím to vždy vylepšovat, ty věci, co dělám.
0: No a pojďme se posunout k další roli, ať ten výčet máme kompletní.
1: Ano, dále hrajeme Masaryka a tam je to trošku komplikovanější, tam hrajou více rolí, dokonce i Dav.
0: Jak vy drobná dívka, pardon, že mnoho toho skáču, můžete hrát Dav, když jste taková jemná bytost.
1: Naštěstí na to nejsem sama.
0: Naštěstí jste součástí.
1: Jsem součástí Davu, tak.
0: Dobře.
1: Ale hrajeme tam, všichni se tam střídáme i v roli Masaryka, kde já konkrétně si tam můžu zahrát Masaryka v jeho dětství a to je nádherná věc. To jsme dělali s Dodo Gombárem. Je to muzikál, velice netradiční muzikál a v průběhu toho zkoušení právě jsme se strašně semkli těch 8 herců plus jeden, kteří to děláme a byli jsme do toho ponoření třeba 2 měsíce a neřešili jsme nic jiného a opravdu je to takový naše děťátko, prostě je to fakt jako něco, na co si nenecháme sáhnout, mám pocit.
0: Krásná pozvánka tady pro naše posluchače. Vy tam zmiňujete nějaké budování role, přístup k té postavě, tu přípravu. Na začátku jste mi řekla, že jste spíš analytická, takže jdete na to hodně přes nějaký rozum a nějaké to rozumové plánování a emoce přidáváte později, nebo jak to děláte?
1: Je to tak, já jsem třeba na první čtené úplně marná. První čtená je, když poprvé dostaneme text do ruky a sedíme u stolu a jenom ho čteme, tak to já zaprvé strašně pomalu čtu. Takže když já to čtu, tak mi vůbec nedochází, co čtu a jsem jenom ráda, že to přečtu. Takže já začnu tvořit nějak víc, až ten text si přečtu několikrát a pochopím, co v něm je. A potom si snažím z toho textu vytáhnout co nejvíc informací, co třeba o tom charakteru vím. A potom se snažím pochopit každou situaci. A někdy mě to blokuje, ale zatím tam vždy ty emoce do premiéry došly, takže za to jsem ráda.
0: Tak držíme palce, my se o dalších výzvách také budeme bavit v dnešním dopolední vysílání samozřejmě. A třeba také o tom, že můj dnešní host je mimo

0: Jiná držitelka 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu. Mám tu informaci správně?
1: Snad jsem si žádný nepřidala.
0: Tak více o tom za malý okamžik, zůstaňte s námi, my si teď dáme Loudavou a Františka Nedvěda, nebo také Marii Rotrovou a její štěstí.

0: Mám tady nádherný citát o divadle. Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci. Já miluji takové to, když člověk odchází z divadla a má v sobě takové to tetelení vnitřní, tu radost, nějaký zážitek, zásah. Někdy ani se o tom nechce mluvit, protože slova nestačí. Herečka Klára Ondrušková, hostem našeho dopoledního vysílání, držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Kde pak je máte vystavenou schválně? Na poličce? V obýváku?
1: Teď je to takové zajímavé, my zrovna stěhujeme. Takže někde v krabici je. Teď je někde v krabici.
0: A jak vypadá? Popište nám.
1: Je to taková plaketa, pokud vím, co je plaketa. Správně. A na tom je s tuškou ozdobená vlastně je tam s tuškou udělané K a na té stužce je potom napsáno teda mé jméno, to ocenění. Je to krásné. Dá se to pověsit třeba na stěnu.
0: Jako obrázek. Výborně. Já jsem slíbila to povídání o stebu, protože být držitelkou 10 titulů mistryně České republiky, to je neuvěřitelné, v americkém stepu, to není jen tak, kdy jste se stepem začala a co vlastně znamená americký step? Je to nějaký jiný step než jiný step?
1: Ano. Začala jsem s ním v 7 letech a americký step, neboli clogging, jak se to nazývá, tak je vlastně, já jsem nad tím tak přemýšlela a ráda říkám, že je to takový lidový step. Je to něco mezi tím nejznámějším, tím tap dancem, který může člověk třeba vidět v divadle. Ale je to takové šmenclé trošku lidovkou, protože tento step pochází stepoval se na country hudbu a vychází například mimo jiné i z irských tanců, takže je takový víc skákavější, takový živý. Takže to je americký step.
0: 10krát být mistryní České republiky, tak to jste asi žila tímhle sportem v tom mládí. Vy jste stále mladá, ale tedy dřív.
1: Ano. Jak už jsem říkala, tak tanec byl mou hlavní vášní, když jsem vyrůstala a step ve stepu jsem byla a jsme byli vlastně asi nejlepší. Říkám jsme, protože nejsou to jenom mé tituly. V těch titulech jsou tam i solové tituly, ale jsou tam třeba i dueta, které jsem tam započítala a to jsem měla často s mojí sestrou anebo s mojí kamarádkou. A dokonce jsou tam i skupinové, kde jsme byli jako kolektiv, takže nemůžu si připsat ty tituly jenom na sebe.
0: No ale je to určitě výhoda tohle umět. Možná i na těch přijímacích zkouškách neskusila jste oslnit i tímto?
1: Ano, ale určitě pamatuju si, že jsem tam stepovala jenom kratičko. Chtěla jsem tam předvést veškerou škálu, co umím, ale opravdu je to spíš bonus. Ne, myslím si, že to neovlivňovalo nějak ať už přijímací řízení nebo cokoliv, je to něco, co se mi prostě bude hodit. A nečekala jsem, že se mi to bude hodit tak moc. No.
0: Výborně. Důležité je také zmínit váš zájem o folklor. Samozřejmě Hodonín sám o sobě, to už je lokalita, kde to folklorem žije. Máte třeba svůj kroj?
1: Mám. Nebo svůj. On je to kroj, který po babičce, který zkompletovala moje prababička a nebo zkompletovala spoustu částí sama ušila. Takže naštěstí tuhle drahou, krásnou záležitost jsem si nemusela pořizovat, ale mám krásný, tedy kyjovský kroj ze Skoronic, což je dědina blízko Kyjova, takže severokyjovský kroj.
0: Když si oblečete, jaké to je? Je to jako když si před začátkem představení vezmete kostým?
1: Ne. To je zcela něco jiného. Když se obleču do kroje, tak zaprvé člověk stěžkne o 10 kilo, takže ten pohyb, už samotný ten pohyb v tom kroji se změní, ale je to ctnost, vždycky si připadám si jako princezna, připadám si jako panenka, připadám si jako součást kultury a své vlastní rodiny. Jo, když jsem byla malá, tak jsem na to měla jiný názor. To si pamatuju, že ve 3 letech jsem měla snad poprvé kroj. To mě tehdy do něj oblékala ještě prababička. A to vím, že když mi dávala opasovačku kolem pasu, tak mě píchala špendlíkama. A to já jsem brečela a říkala jsem si, že už si to nikdy v životě na sebe nedám. No, A vyrostla jsem a chodím v něm každé léto a několikrát.
0: A ráda.
1: A ráda.
0: Takže proměnilo se to. Já děkuji za tuhle upřímnost, herečka Klára Ondrušková, stále hostem našeho dopoledního vysílání, a určitě přijde řeč třeba i na role budoucí nebo vůbec na plány do budoucna.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ten Veles vlastně. Pro mě to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9. hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
5: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Kapela Balet a Někdo bude tě mít rád. Ano, tohle to by vlastně mohlo být přání pro mého dnešního hosta, protože určitě si zaslouží přání všeho dobrého a kritika k ní byla vlídná, protože Klára Ondrušková získala cenu divadelní kritiky za Talent roku 2025. Kláro, vy jste to posouzení určitě četla, těch kritiků, jaké to bylo, nebo ty důvody, proč vás nominovali, ocenili. Bylo to příjemné?
1: Bylo, určitě, ano. Člověk, když čte dobrou kritiku, nebo ne dobrou kritiku,
0: která je pozitivní.
1: Pozitivní, to je to slovo, děkuju.
0: No,
1: pozitivní kritiku, tak myslím si, že každý člověk takovou kritiku by si rád přečetl. Takže mě to velice vlastně uklidnilo. Mm-hmm. Já jsem se snažila do těch rolí opravdu vždy, když je představení, tak se opravdu do toho vždy snažím dát své maximum. A vlastně jsem ráda, že to jde vidět ven.
0: Mm-hmm. A vzpomenete si na nějaký konkrétní třeba slovní obrat, kterým vás nějak pojmenovali, nebo co tam jako vyzdvihli? Máte to ještě někde v hlavě, ve vzpomínce?
1: To nevím, ale první věc, co si vybavím, tak... Že jsem četla, že se jedna kritička divila, protože v Gazdíně Robě mám rozpuštěné své kudrnaté vlasy a v Pukovi mám takovou malou zlatou paruku, tak se divila, jak se to mé háro pod tu paruku dostane, tak to je věc, která mě první teď napadla. Tak to mě pobavilo, nad tím se bavila i rodina, když to četla.
0: Vy v titulku pod svým jménem vlastně ve výčtu herců Uherskohradišťského divadla máte, že umíte také zpívat, jazzový moderní tanec, akrobacie, šerm, chůze na chůdách. O stepu jsme mluvili, vy jste takový multitalent.
1: Ale tak o tom bych zase tak jako ne. Já tam sice mám napsanou akrobaci, ale rozhodně nejsem adept na to být v Cirque du Soleil. Vždycky mi šly kotouly, stojku neudělám doteď, toho se bojím, to bohužel jsem nikdy...
0: Ve vodě je to dobré, to umím i já.
1: Jo, tak to jsem neskoušela.
0: To byste měla
1: cvičit.
0: Ale
1: já moc neumím plavat. Tak.
0: Aha, dobře, tak nic. My jsme ještě nezmínili roli v Městském divadle Brno, za kterou jezdíte právě do naší jihomoravské metropole, kde ano. Vás mohou tedy brněnští vidět.
1: Brněnští mě můžou vidět na jevišti Městského divadla Brno a hrají tam v inscenaci v muzikálu The Addams Family a hrají tam roli Wednesday.
0: Výborně. A co teď zkoušíte? V čem tedy jedete, na čem pracujete? Co bude dál?
1: Teď zkoušíme nebezpečné vztahy, nebo spousta lidí to zná jako nebezpečné známosti.
0: Ano.
1: A to je krásná věc. To je zase úplně něco jiného, co jsem dělala doteď. Hraje tam i můj přítel, takže bude to moc hezké. Moc se na to těším.
0: A jakou roli můžete trošku představit tu ženu, kterou hrajete?
1: Určitě. Hraju Cecilku, což je vlastně mladá šlechtična, nevím přesně její titul, ale která se vrátila teď z kláštera. Mm-hmm. Posunuli jsme to na 16 a 17, aby to bylo trošku jako uvěřitelnější, takže její zhruba tolik let a vůbec nic neví o světě a zejména o vztazích a intimitě. A v průběhu té hry se tam spoustu věcí zvrtne a bude to zajímavé zkoušení. Těším se na to. Vlastně moje první zkušenost na jevišti s nějakou, když to tak řeknu, tak intimitou.
0: Mm-hmm. A kdy bude premiéra?
1: Premiéra bude, pokud se nepletu, 5. září, až po prázdninách.
0: Po prázdninách, dobře, takže se máme na co těšit. Kdybychom měli ještě obecně na závěr našeho setkání, protože čas je neúprosný, říct něco o tom, proč je dobré chodit právě do divadla a co může divadlo ukázat divákům nebo předat divákům. Jak to vnímáte vy osobně?
1: Já to vnímám tak, že to je krásná otázka, o které bych mohla mluvit spoustu minut, ale myslím si, že divadlo drží krok, divadlo učí lidi, divadlo... Zase mi došla slova. Je to živé umění, je to umění, které komentuje dnešní dobu, je odrazem a moc mě mrzí, že už to není, jak to bývalo a že do divadla chodí méně lidí, než tomu tak bylo. No.
0: Takže je to jinak. Budeme si to přát.
1: Doufejme.
0: Anglické přísloví říká, diváci vidí lépe než herce, no každopádně vám přeji, ať jsou diváci v lidní nadšení, ať cítíte odezvy a ať jste hlavně vy osobně na tom jevišti šťastná, máte skvělé kolegy,
1: ano.
0: Ať se vám všechno daří. A pokud si přejete třeba jednou stát i před filmovou kamerou, tak ať se to splní.
1: Děkuji moc, to bych si moc ráda zkusila.
0: Protože když se to řekne pro zlasových vlnách, to je takové kouzlo. Tak už je to v realitě za chvilku. Já se budu těšit na příští setkání, kdy přijdete třeba s nějakou další divadelní cenou. Ještě jednou všechno dobré. Klára Ondrušková, host našeho dopoledního vysílání, držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Bylo mi ctí i radostí, mějte se krásně.
1: Děkuji moc za příjemný rozhovor.
0: A tohle už je opravdu z dnešního dopoledního vysílání vše. Jarka Vykoupilová vám děkuje za pozornost. Opatrujte se, mějte se hezky a třeba v sobotu na Dni otevřených dveří v budově Českého rozhlasu Brno na ulici Beethovenova 4 se budeme těšit od 10. dopolední na viděnou a určitě i naslyšenou při dalších pořadech, třeba zase v pondělním dopoledni.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Správa železnic dostala pro další přípravu trati Brno Velká Bíteš 17 podmínek. Lidé si dnes můžou ve Znojmě nechat zkontrolovat mateřská znaménka. Brněnští fanoušci Eurovize míří do Vídně. Dnes na semifinále vystoupí zástupci České republiky. Bude většinou zataženo, lokálně přehánky, k večeru četnější a silnější déšť, teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Správa železnic může pokračovat v přípravě stavby vysokorychlostní trati Praha-Brno v úseku z Brna do Velké Bíteše. Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení v procesu EIA. Ministerstvo životního prostředí státní organizaci stanovilo 17 podmínek, které musí splnit. Mimo jiné jde o podrobnou rozptylovou a hlukovou studii. Z vyjádření dotčených obcí a úřadů vyplývá obava z hluku a dalších negativních vlivů na životní prostředí a tak na život lidí, kteří v okolí budoucí tratě žijí. Na Masarykově náměstí ve Znojmě si dnes můžou lidé nechat zdarma zkontrolovat mateřská znaménka a pigmentové skvrny. Zdravotníci v rámci projektu Spolu proti melanomu vyšetřují zájemce bez objednání až do 5 hodin odpoledne, a to bez ohledu na jejich pojišťovnu. Cílem akce je šířit povědomí o nebezpečí rakoviny kůže a připomenout, že nejúčinnější zbraní je právě včasná prevence. V případě podezřelého nálezu lékaři na místě doporučí další postup. Na semifinále Eurovize dnes vystoupí zástupce Česka Daniel Žižka. Hudební soutěž letos hostí sousední Rakousko. Do Vídně se tak chystají i čeští fanoušci. Zájem o spoje ale není podle Českým rozhlasem oslovených dopravců nějak výjimečný.
3: Ty lístky nejsou úplně nejlevnější. To určitě není něco, co by člověk asi absolvoval úplně každý rok, pokud není nějaký skalní fanoušek, když si do toho ještě započítáte náklady na dopravu, na ubytování. Takže ta Vídeň vlastně pro tohle byla úplně ideální.
4: Faninka Kristýna Férová vyráží do Vídně vlakem spolu s dalšími příznivci. Ti, kteří do Rakouska nejedou, mohou společně sledovat přenos například v brněnském kreativním centru KUMS, kde promítání pořádá projekt Tak Moment.
5: V projektu Tak Moment nám záleží na budování komunity, chceme být blízko lidem i offline a Eurovize má navíc silnou fanbase, a to právě i mezi mladými lidmi. Ale počítáme s účastí asi okolo 50 lidí.
4: Říká šéfredaktorka Anna Mikušová. Finálová dvacítka bude o titul soutěžit v sobotu. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude zataženo, zpočátku může být i oblačno, postupně se objeví přehánky, později odpoledne, hlavně na severu a západě, můžou být i bouřky a k večeru začne postupně přibývat déšť, který se během večera rozšíří na celé území a může být i vydatnější. Podle aktualizované předpovědi dnešní teplotní maxima jsou 15 až 18 stupňů. Vítr je mírný a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 opatrně ve směru z Vyškova na Brno na 200 kilometru je roztrhaná pneumatika z nákladního auta v obou jízdních pruzích a o kus dál je odstavené nákladní auto v pravém jízdním pruhu. Jde o místo dopravního omezení a tvoří se kolona. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Byli to Blučiňáci, kteří vás tentokrát pozvali k poslechu Moravy krásné země polkou Miloslava Procházky a Dalibora Kozmíka Zahrajte mě muzikanti. No a nám během hodiny budou samozřejmě také hrát muzikanti, a to z nejrůznějších kapel a muzik. Pohodové chvíle při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a dneškem by už měla skončit vláda ledových mužů, neboť dnes má svátek ten poslední z nich a je to Bonifác. Bonifácové mají tedy svátek, a to jak u nás, tak na Slovensku, blahopřeji. A pokud jste se i vy rozhodli naším prostřednictvím někomu poblahopřát, poděkovat, tady je telefonní číslo 726 46 520 a teď už si poslechneme pěkné lidové.

0: Tak to byly lidové v podání cymbálové muziky, velehradské cymbálové muziky. A už tady mám první telefonáty. Tak jako první se dovolal z Křepic pan František Urbánek. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zinko. Takže včera oslavil 86 roku pan Jiří Vala z Křepic. Tak Jiří, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka ti přeje kamarád Franta Urbánek. A dále bych poslal k narozeninám panu Františku Jurčíkovi do Uherského Hradiště. Zítra bude slavit narození. Tak Františku, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčko ti posílají Urbánkovi z Křepic a pesnička, ať potěší tvoji manželku Helenku. A manželce pro potěšení, paní Jiřínko, a je to všecko.
0: Tak jo, děkuju. Tak se mějte, nashledanou.
1: Taky, nashled.
0: A teď už paní Rachunková, dobrý den.
2: Dobrý den, paní hostela, srdečně vás zdravím a taky všechny posluchače. A chtěla bych poslat hudební dárek do Kunovic Uherského Hradiště na Rybníku, kde žije s rodinou můj bratr Josinek Zábojník a dnes má narozeniny 86 roku. Včera jsem mu gratulovala telefonem, tak ještě na doplně ten hudební dárek a opravdu mu přeju všechno nejlepší, hlavně aby se poléčil, aby se vyzdravěl. Takže vám moc krát děkuju a srdečně jich všetkých zdravím a i všetky posluchače, mějte se pěkně a naslyšenou.
0: A čím si pan Jožinek bude připíjet na zdraví, mě pověste, paní Rachunková.
2: Já nevím.
0: No a já
2: paní
0: vím.
2: Víte co?
0: A já vím, já. Protože teď za maličkou chvilku si budeme připíjet všichni slivovičkou, tak doufám.
2: To možná by mu to, zase mu to neuškodí, ale mu by tak nejlepší jeho zdravotnímu stavu pasovalo připít si tak pod máslím nebo kýšku.
0: Tak je možné, samozřejmě. Tak jo, tak každopádně zazněla hezká slova. Blahopřejná slova pro pana Jožinka Zábojníka, pro milého bratra. No. Naschledanou.
2: Já vám moc děkuji a naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a dnes jsem dostala krásnou pohlednici a to se tedy dnes tak často nevidí. Takže já moc děkuji paní Ludmile Michalcové. Ona mě tady děkuje za písničku, kterou jsem zahrála k jejím narozeninám a píše tady další krásná laskavá slova. Tak já vám moc děkuji. Pohlednice s krásnou kyticí samozřejmě potěšila. Takže i pro vás bude písnička. Jak už jsem říkala, připíjet si budeme slivovičkou.

0: Tak to byla Slivovička Trnečková, Františka Kohoutka, Antonína Ryzy, hráli Žadoviáci. No já vám chci jenom, přátelé, říct, že máme nějaký drobný problém s telefonem. Zkuste si volat, ale vy, když voláte, tak se tam ozývá takový zvláštní zvuk. Zrovna teď zkusím teda jeden telefon, jestli to teď vyjde nebo ne. Zdravím, dobrý den, Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, tady je vaše posluchačka Alena z Popy.
0: No výborně, tak teď vás krásně slyším, paní Aleno, tak ano. Můžete přát.
1: Můžu?
0: Ano, ano.
1: Já jsem vaše věrná posluchačka, protože já jsem jako po těžkým úrazem a chtěla bych vás poprosit, kdybyste zahráli moji švagrové Ludmily Machové z Orského Hradiště k narozeninám. Že jí přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, aby u kolena už nebolela a byla trochu lepší a že jí děkuju za její podporu, co mě dává jako při mém úraze, při mém bolestech. A ještě se připojuje její švagrová Gajdušková.
0: Mm-hmm.
1: Děkuji moc.
0: Paní Aleno, já doufám, že se to zdraví zlepší. A také doufám, že třeba ty písničky vám přinášejí radost a alespoň takto. Jo, tak.
1: Já žiju jenom z vašeho rádia.
0: Krásná slova. No ale abychom nezapomněli na paní Ludmilku, pro ní bude také písnička. A budou to přímo pohádky, paní Aleno. Naschledanou.
1: Děkuji.
0: Hezký den.
1: Naschledanou.
0: A už přání další, milá babičko Maruško Ondříšková z Hýsel. Tvým krásným 80. narozeninám ti ze srdce přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a božího požehnání. Užij si dnešní den s dobrou náladou a s úsměvem na tváři a ať ti to stále tak pěkně zpívá jako doposud. Máme tě moc rádi. Blahopřeji tvoje milované vnučky Nikolka a Kateřinka. No a teď už ty stýbené pohádky a budou to pohádky z Podyjí.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byly pohádky z Podylí a napsali František Maňa starší a Pavel Cmíral, to byli autoři a tato písnička zazněla v podání Bojanů. No a já tady mám jednu pozvánku. Obec Křenovice a místní spolky vás totiž srdečně zvou na hodové oslavy v Křenovicích. No a hody začínají, hodové oslavy, už pátek 15.5. bude hodová zábava v 19.30. V průběhu večera samozřejmě různé zábavné soutěže, tak jak to znáte. No a v sobotu 16.5. od 13.30 do 22 hodin je opravdu bohatý program. Já bych tedy vypíchla tady cymbálovou muziku Okybača, ta bude hrát 14 až 16 a také dechovou hudbu Moraváci. Ti budou od 16.30 do 19 hodin a bude to hodový program u kulturního domu. Dále neděle 17. května, tak tam v 10.30 krojovaná hodová mše svatá v kostele svatého Jana Nepomuckého. No a dál bude zase bohatý program, dokonce vidím, že se bude sportovat, bude přátelské utkání muži a ženy, Křenovice a Sokol Bedihoš. No určitě program bude velmi bohatý, určitě se stojí za to rozjet do obce Křenovice. Takže tam jsem říkala, že budou hrát třeba Moraváci, ale nám teď bude hrát Podhoranka.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: No a teď už posloucháte opět Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Máte, přátelé, příležitost naším prostřednictvím popřát svým blízkým, třeba k narozeninám, k svátku, nebo poslat jim blahopřejná slova, slova poděkování, slova lásky, která vždy potěší. A nebo třeba si vzpomenete na nějakého svého bývalého spolužáka či spolužačku a takto se mu můžete připomenout. No a já k vašim milým slovům přidám písničku. Písničky mám pro vás vybrány dopředu a ještě vám připomenu telefonní číslo 726 465 200. No a přání a písnička i pro paní Marii Kutálkovou z Domanína, která dnes slaví narozeniny. S přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, lásky, pohody, odpočinku, hodně radosti s vnoučátky, také mnoho tanečků a krásných setkání přátel u dechové hudby i do dalších let, tak s tímto přáním přichází Danka Kašparová. No a dnes slaví diamantovou svatbu manželé Aneška a František Gajduškovi z Velkého Ořechova. K tomuto krásnému jubileu hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání do dalších společných let s láskou přejí synové František, Pavel a Radim s rodinami. A ještě si mě tady rozblíkal telefon, tak já si ho vezmu. Dobrý den, Ostrá, tak teď telefon vypadl, takže písničku, no já se vrátím na skok předchozí písnice, byla to Vranovická, Milana Nedůchala a Josefa Dovka v podání Podhoranky. No a teď budou hrát Galáni z Přibyslavic a zahrají Valčík, Víno nalévajte.

0: To byl valčík Miroslava Mordycha, jak už jsem říkala, hráli Galáni z Přibyslavic. No a my si teď poslechneme pana Vlaďu Bobrovského z Hostirádek Rešova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkně odpovědám paní Ostrá a všem posluchačům tohoto všeho krásného pořadu. A zítra slaví naše milá kamarádka paní Jana Smolíková v Brně Žabinách svoje krásné narozeniny. Takže milá Janíčko, my ti přejeme celého srdce všechno nejlepší, hodně zdravíčka, hlavně pohody, to ti přeje Vlaďa a Květa. Paní Ostrá, děkujeme.
0: Tak jo, nemáte za co, pane Vlaďo, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A další k dnešním narozeninám posíláme pěknou písničku a přání pro paní Marii Kutálkovou z Domanina. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, dobré nálady. Ze srdce přejí manžel, děti Ilona, Alois a Pavla se svými protějšky a vnoučata Andrea, Radim, Martin, Ivana, Tomáš a Zuzana. Zuzana z protějšky. Pravnoučata Rozárka, Nela a Václav posílají prababičce sladkou pusinku. No a dnes se dožívá věku 70 let pan František Jan Kůj ze Šardic a přání všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a životní pohodu přejí a za všechno, co pro nás děláš, děkují manželka a synové Petr a Jiří s rodinou. Milý dědo, ať ti vnuci při hraní hokejbalu dělají samou radost a měj ještě hodně napínavých zážitků při sledování fotbalu a závodu formulí a motorek. Čtu dál, ještě si to dlouho ve zdraví užívej. Štěstí, zdraví přejeme a i našej matičce, drahej stověžatej, která v těchto dnech slaví 72 let. Živio, živio, no a na řadě škádlivá.

to byla Moravanka, byla to pěkná polka Jana Slabáka, Jaroslava Hájka, byla to škádlivá. No a já tady mám další přání, samozřejmě. Dnes má svůj narozeninový den, jméno už zaznělo, paní Maruška Kutálková z Domanína. Rok s rokem se sešel a my ti jdeme touto hudební cestou přát. Přát spoustu zdraví, radosti, žádné starosti, dny plné lásky s pravnoučátky a mnoho dnů plných úsměvů. Ať se ti splní vše, co si přeješ, a s Lojzíkem, ať vám to stále tancuje. To vše přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. No a hudební dárek i pro pana Igora Lukáča z Popudinských Močidlian k jeho dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody to přejí mamka a bratr Martin s manželkou. No a my si, přátelé, musíme říkat, vrásek se nebojím. Český rozhlas.

No a my se také rádi usmíváme, to je jasné. Třeba zrovna při této písničce, písnice Vlasty Dvořáka Zdeňka Beneše, hráli Božejáci. A já se ještě musím podívat do studiových mailů. Ano, krásné poledne vám všem do studia. Dnes bych vás ráda poprosila o písničku Pro radost pro paní Olgu Kolmašovou z Moravského Písku, která dnes slaví krásné narozeniny. Vše jen to nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a pohodu jí ze srdce přejí holky z penzionu Květa, Faninka a Iva. K přání se připojuje i Natálka Jakšová s maminkou. Moc vás s Natálkou zdravíme z Bzence a přejeme krásný zbytek dne. Tak moc děkujeme i my vám přejeme krásný zbytek dne i všechny ty další dny, ať jsou krásné. A ještě úvodem mnoho srdečných pozdravů vám všem v rozhlase a posluchačům. Zahrajte tež, prosím, pěknou písničku dnešnímu oslavenci, který se dožívá 80 let. Není to nikdo jiný než pan inženýr Jan Homola z Dražovic, dlouholetý agronom zemědělského podniku Rostěnice, vzorný manžel, laskavý otec, milý dědeček, zkrátka dobrý člověk. Štěstí, zdraví, pohodu, lásku a vůbec všechno nejlepší do dalších let, včetně božího požehnání, přeje jménem celé rodiny bratranec Laďa. Tak děkujeme, milý bratranče Laďo, i za milý pozdrav a přání hezkého dne a doufám, že písnička také potěší. Ej hoja, hoja, musíš být moja.

Tak to byla cymbalová muzika Technik Ostrava. A ještě vás, přátelé, folklorní soubor Javorník zve na další večer plný nejkrásnějších moravských písní s názvem Zpívání. Hrát bude cymbalová muzika Mirko Otáhala, pořadem provází Jindří Hovorka. No ale hlavní roli hraje jubilant Václav Kovářík. Gratulovat budou Lidka Hejdová, Jaroslav Kneisel a bude i překvapení. Spoluúčinkuje tradičně sbor mužáci z Brna a teď to nejdůležitější, kdy v pátek, což už je zítra, 15. května, začátek v 19 hodin v Dělnickém domě v Brně na Jamborově ulici 65. Vstupné je dobrovolné, tak přijďte si zaspívat. No a teď si třeba můžeme zaspívat se starobrněnskou dvanáctkou.

No, tak jsme si připili na zdraví při písnice Bohuslava Sedláčka a Václava Fischera. No a je 12 hodin 56 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Věřím, přátelé, že i následující hodiny budou pro vás příjemné. Při pěkných písničkách se opět setkáme, a to krátce po 18. hodině. Naschledanou se těší Jiřina Ostrá a už hraje Gloria a hraje přímo Český sen.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Hygienici varují před nákazou listeriózou. V Hodoníně dokončili revitalizaci bytových jednotek v projektu Nový modrásek na ulici Bratří Čapků. Znojmo chce vyzrát na nepořádek kolem kontejnerů instalováním fotopastí. Dnes bude většinou zataženo, postupně déšť, někde i bouřka, teploty až 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Hygienici na Jižní Moravě letos evidují už 3 případy nákazy listeriózou. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, kdy může způsobit předčasný porod, potrat nebo infekci novorozence. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin a inkubační doba je 2 až 3 týdny, vysvětluje epidemioložka Renata Ciupek.
4: Nejvíce rizikovými typy pokrmů jsou neomytá zelenina, ovoce, lahutkové saláty, lahutkářské výrobky, zrající sýry, syrové pokrmy typu karpáčo, tatarák a v podstatě všechny ty, které neprocházejí teplnou úpravou.
2: Soukromá developerská společnost dokončila v Hodoníně proměnu bývalé ubytovny na 52 nových bytů. Na tuto proměnu bude navazovat projekt Nový háj u lesoparku Bažantnice. Opravený panelový dům u něj nabídne přes 100 dalších bytů. Nepořádku kolem kontejnerů chtějí ve Znojmě zabránit instalováním fotopastí. Vedení radnice tím reaguje na stále častější případy povalování vyhozených věcí mimo popelnice. Lidé kvůli tomu riskují pokutu až 50 tisíc korun, protože zakládají černou skládku. Problematické lokality přibližuje mluvčí znojemské radnice Petra Šuláková.
5: Dalším problémem je rozhrabávání odpadu přímo z kontejnerů a jeho následné rozhazování po okolí. Tato situace se opakovaně objevuje například v lokalitách Přímětice, kontejnerové stání za potravinami, ulice Dukelských bojovníků, Holandská, Sokolovská, 28. října či Kuchařovická u železničního přejezdu, ale i na mnoha dalších místech.
2: Sněmovní mediální výbor dnes zrušil hlasy koalice svou dřívější výzvu ministru kultury Otu Klempířovi za motoristy, aby stáhl z připomínkového řízení návrh zákona o médiích veřejné služby. Stejně naložil i s dalšími usneseními z jednání z konce dubna, které prosadila opozice díky tomu, že měla momentálně většinu. Patřila k nim podpora systému rozhlasového a televizního poplatku a výzva bývalým i současným radním České televize k úhradě škody, kterou způsobili před 6 lety odvoláním dozorčí komise rady ČT.
3: Počasí.
2: Na Jižní Moravě dnes bude převážně zataženo, zpočátku i oblačno, přehánky, někde i bouřka, k večeru déšť, který bude četnější a vydatnější. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, mírný vítr bude k večeru přechodně slábnout. Biozátěž je pro dnešek mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pokud cestujete ze Svitav na Brno, počítejte se zdržením v Lipůvce kvůli dopravní nehodě a silnému provozu. Se tam tvoří kolona. Počítejte s kolonou také na dálnici D1 u Brna. Déle se zdržíte ve směru od Vyškova na Brno. Krátké zdržení je také ve směru od Prahy. Pokud směřujete po D1 na Prahu, pozor na stém 18. kilometru. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host v
5: únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří, dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No, já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli nároční, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No, já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to. A na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo? Jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo? To není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil...
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to bylo takové, jako, že udělal pokus. Jo. To nebylo jako původní... Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova tak, pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to je ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let, to dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout. Jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby... Jako, můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako i moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: a kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě mě, do toho výběru mi to nesedlo, já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České

0: co z toho vznikl, jo. Tak nějak jsme se prostě tak... Myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
0: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná. Ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete... Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus jedničku, dvojku, ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo. To se podařilo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím mým krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, tak jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Když se snáší déšť, s tmou se křičí.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak no, v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo, a já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když z hudebně je to hotový věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malýr takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Po havárii vody technici likvidují škody v podzemním kolektoru v centru Brna. Na jeho Moravě od začátku roku výrazně přibylo rozestavěných domů a bytů. V Břeclavské Charvátské Nové Vsi mají děti novou venkovní učebnu. Dnes bude oblačno, postupně zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Částečně zaplavený kolektor v Brně dosoušejí a uklízejí pracovníci technických sítí. V historickém centru včera prasklo vodovodní potrubí v podzemním křížení Masarykovy a Květinářské ulice. Voda vystoupala až do 2 metrů. Díky umístění trubek v podzemní chodbě technici problém vyřešili rychle. Voda způsobila škodu asi 1 milion korun. Podle Michaela Benči z technických sítí Brno jsou tyto události výjimečné.
2: My máme havárku vodovodu po 5 letech. Ten kolektor, jak je jedna stavba, přístupná opravdu těch 24/7, nemusí se vypnout v uvozovkách nějaký třeba 2-kilometrový úsek nebo nedej bože celý centrum, ale opravdu se ostavila jenom ta část od té ulice Květinářská po Masarykovu Kapucínský náměstí.
1: Nový podzemní kolektor teď dělníci staví v České ulici na druhé straně historického centra města. Počet rozestavěných domů a bytů na Jižní Moravě se od začátku roku výrazně zvýšil. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Celkem za první čtvrtletí začala stavby asi 1900 rodinných a bytových domů. To je téměř o 80% více než za stejné období v loňském roce. Jihomoravský kraj je tak s počtem zahájených staveb celorepublikově na prvním místě. Nejvíce jich přibylo v Brně a v Břeclavi.
3: Naopak nově dokončených míst k bydlení je asi o 1/10 méně než loni za stejnou dobu. Přibylo jich asi 930. Jižní Moravu tak v počtu dokončených staveb předčila Praha a Středočeský kraj. Nejvýraznější nárůst oproti loňsku zaznamenali v Olomouckém a Libereckém kraji. Markéta Hušková, Český rozhlas.
1: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO. K dispozici jsou 3 druhy dluhopisu republiky. Liší se podle výnosu a doby splatnosti. Ta je od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 korun do 3 milionů. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online. Žáci Břeclavské základní školy Kapitána Nálepky můžou trávit hodiny přírodopisu v nové venkovní učebně na školním dvoře. Učebna bude díky zateplení a klimatizaci fungovat celoročně, nechybí připojení k internetu. V hodinách můžou žáci využívat interaktivní tabuly, mikroskopy z displeji nebo meteostanici. Celý modul stál asi 5,5 milionu korun. Charvátská Nová Ves je první břeclavská městská část, kde venkovní učebna vznikla. Podle místostarosty Břeclavy Petra Vlasáka z Pirátů měla přednost kvůli nedostatečnému počtu klasických učeben.
4: Když už chtěli třeba i dělit výuku nebo i nějak ozvláštit, tak už se neměli kam vejít. Takže tady jsme to vybrali jako prioritní. Budou tam chodit vlastně všichni na přírodopis, plus to chtějí využívat ještě na různé akce školy, na komunitní setkávání s rodiči.
1: Venkovních učeben by se brzy měli dočkat i žáci břeclavských základních škol Kupkova a Jana Noháče. Město už získalo stavební povolení.
0: Počasí.
1: Na Jižní Moravě je oblačno nebo zataženo, někde se můžou objevit přehánky nebo i bouřka. K večeru bude deště více a večer už má pršet v celém kraji. Srážky můžou být i vydatnější. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů, mírný vítr k večeru přechodně zeslábne. Biozátěž je mírná. Podrobnosti
0: se zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dejte pozor na dálnici D1, pokud jedete z Prahy na Brno. Počítejte s dalším zdržením v nesouvislé koloně, která se tvoří už od Velkého Meziříčí a končí u Brna na 196. kilometru. Celkový čas zdržení je okolo 30 minut. Je to kvůli silnému provozu a dopravním omezením v Brně a také dopravní nehodě, která se stala na 194. kilometru a blokuje pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. A já vím, co chtěla ještě dodat Věra Šenbeková, ale já už ji k tomu nepustil. Je to tak trošku moje chyba, tímto se omlouvám. Chtěla říct, že podrobnosti o počasí už za malou chvilku v našem odpoledním vysílání doplní meteoroložka Jitka Kučerová. Já si s ní budu povídat velice rád už po písničkách Petra Kotvalda a zpěvačky Adele, ale teď je na čase vás přivítat při poslechu našeho odpoledne, ve kterém vás čeká jak trefa, tak reportáže, muzika, kterou si jistě něco připomenete z dob dávno minulých, ale třeba i taková čerstvější. Zazvoní Eda a taky se dostaneme na výlet. Tedy na výlet nás i dnes pozve zástupkyně Klubu českých turistů, bude to Hana Slabáková. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Dnes máme 14. května. Svátek mají Bonifácové a já jsem se sám díval, jak to vlastně vypadá s původem tohoto jména. Je to jméno latinského původu a vlastně je odvozeno z výrazu homo bonifati, to znamená muž dobrého osudu, původu. No, my víme, že to je ten poslední, třetí z takzvaně zmrzlých neboli ledových mužů a možná, že i od toho se bude odvíjet předpověď počasí, kterou vám za chvilku nabídneme. Já vám přeju krásné odpoledne a pokud možno žádné zádrhele.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Jak ten čas běží? Málo kdo by řekl, že už je to 19 let, co se pohybuje ta zpěvačka, která vám právě dospívala na hudební scéně. Byla to Adele a její Make You Feel My Love. A tohle je Jitka Kučerová, která nám teď řekne, jaké máme a jaké budeme mít počasí. Pro všechny posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno a za všechny vás taky zdravím. Dobré odpoledne, Jitko.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak se tak dívám, pořád ještě to nejsou ty letní teploty, ale to je jenom můj úzký pohled. Vy jistě víte o tom, jaké aktuální teploty jsou na celém území Jižní Moravy.
2: Samozřejmě, že vím, a letní ještě dlouho nebudou, i když dnes se celkem ještě snaží, většinou šplhají nebo vyšplhali zatím mezi 15 až 18 stupňů. Stanice ve Strážnici nám takzvaně trošku ulítla, tam má skoro 20 stupňů bez 3 desetin. Jinak obloha je taková protrhaná, pokud je oblačno, skoro zataženo, někde může být chvílemi až i zatažená obloha. Také se objevují takové i svižnější přeháňky, ty přešly částečně i přes Brno, teď během minulých pár hodin postupují všechny ty srážky od jeho západu. Aktuálně se tedy ještě nějaké drobnější přehánky, spíše rozpadlé, objevují na Blanensku nebo částečně i Vyškovsku, řekněme v oblasti Moravského krasu Drhanské vrchoviny. Také něco málo úplně na tom nejjižnějším okraji kolem soutoku Moravy a Dyje na jihu, tedy Břeclavska, tam také takové drobnější srážkové pásmo, ale intenzita teď už je taková celkem zanedbatelná. No a vítr fouká z jižních směrů, většinou je i takový rychlejší a může mít i nárazy, hlavně v těch nejvyšších polohách i do 50 km v hodině.
1: Počasí a to, jak vypadá na celé Jižní Moravě, shrnula Jitka Kučerová. Co nás čeká během čtvrtečního večera a jaká bude noc na pátek?
2: Teď ještě v těch následujících hodinách se přece jen nějaké další přeháňky, respektive srážky mohou objevovat později odpoledne, hlavně v severní a západní polovině kraje, myslím teď ty přeháňky, ale potom k večeru nebo v pozdějších odpoledních hodinách k večeru začne postupně od jihu přibývat vyloženě déšť, to už nebudou přeháňky, který se potom během večera rozšíří víceméně na celé území. Vypadá to, že by mohl být i vydatnější a během noci očekáváme takté oblohu zataženou, samozřejmě s tím přicházejícím deštěm teď v té druhé části odpoledne se i zatáhne, takže i v noci potom zataženo s deštěm. Ten může být hlavně, to vypadá v severní a východní polovině nebo části kraje i vydatnější. Kránu ty srážky by mohly snad někde částečně ubývat. Teploty nejnižší v noci 9 až 6 stupňů, vítr slabý, v té druhé části noci postupně opět mírný vítr a měl by být z jižních směrů.
1: Čeká nás zítra, v pátek 15. května, znovu převažující zatažené a deštivé počasí?
2: Ano, to bude v podstatě panovat i v dalších dnech, takže zítřek opět zataženo, možná oblačno, ale nebude ho zřejmě tolik jako třeba teď během dopoledne, ještě teď částečně odpoledne. Zítra ráno dopoledne asi zase na téměř celém území se objeví déšť, mohl by být i občasnější, potom odpoledne, večer a v noci na sobotu se ty srážky jakoby přechodně vytratí, takže potom většinou jen lokální přehánky a další přibývání srážek až někdy v sobotu, řekněme ráno a přes den. Zítra ty teploty odpolední už nižší než dnes, 12 až 15 stupňů, vítr mírný, jižního západní, postupně západní.
1: Zítřku dodám ještě dvě důležité informace pro ty, kteří sledují východ a západ slunce. V Brně zítra vyjde sluníčko 10 minut po 5. hodině raní. Zapadne ve 20 hodin a 30 minut středoevropského letního času. Tedy pokud jej uvidíme přes tu zataženou oblohu. Ale teď, Jitko, prosím ještě o informace o sobotě a neděli. Asi bude pořád deštivo, že?
2: Deštivo, větrno, tam se vítr už stočí na severní směry, může být i takový docela svižnější, hlavně v neděli možná přechodně i čerstvý, takže pocitová teplota k těm 9 až 13 stupňům, respektive neděle 10 až 14 bude ještě nižší. Jinak to budou takové dešťové vlny, řekněme po oba ty dny. V sobotu, jak už jsem trošku nakousla, tak zpočátku srážky méně četné nebo žádné. Přes den, možná už během těch dopoledních hodin, řekněme postupně déšť opět na na celém území. Zase může být i vydatnější, přes den pak může chvílemi alespoň částečně slábnout. No a neděle podobně na celém území také je potřeba počítat s deštěm, jak s trvalým, tak možná zase občasným, chvílemi slábnoucím. Ještě to nejde úplně specifikovat, bude to záviset ta nejistota na poloze tlakové níže, a která vlastně to celé bude generovat tady toto počasí. No a vítr už jsem zmiňovala, ty severní přechodně i čerstvé směry.
1: Čeká nás tedy zatažený a upršený víkend, ale i za tyhle informace děkuju vám, Jitko, a vašim kolegům. No a pro zahrádkáře a pro zemědělce to možná není tak úplně špatná zpráva, když jsme si stěžovali na to sucho. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: V roce, kdy jsme se radovali z našeho prvního kosmonauta, v roce, kdy se stalo plno dalších věcí, samozřejmě, ale byl to také rok, kdy zbrojovka dosáhla na svůj jediný mistrovský fotbalový titul, byl obrovským hitem právě tenhle song. Bylo to YMCA od Village People. A ten rok, o kterém jsem mluvil, 1978. Ale teď píšeme rok 2026, před námi je, jak jste slyšeli před chvílí, v předpovědi počasí od Jitky Kučerové docela deštivý a zatažený víkend, možná se takzvaně šiknou pozvánky na místa, kde by se vám třeba o víkendu anebo ještě před ním mohlo líbit. Měl bych pro vás dva tipy v našem dobrém odpoledni. A konec konců už to zaznělo i předevčírem v dopoledním vysílání, kdy byl hostem Zdeňka Truhláře jeden ze zástupců Quanti Minoris, tedy Zdeněk Němeček. Takže teď to máte ještě jednou a od začátku. Městská část Brno-Bystrc vás zve na velký koncert k 20. výročí založení kapely Quanti Minoris. Jde o uskupení, které hraje styl hard rock, nezaměňovat s hard rockem, prosím. Hard rock to je mix folku, rocku a středověké hudby, mimo jiné i s dobovými nástroji. No a ten koncert, na který vás zvu, se koná už zítra, tedy v pátek večer 15. května od 19 hodin ve Společenském centru Bystrec v Odbojářské ulici. Říkal jsem, že víkend bude deštivý a bude zatažený, takže i v sobotu by se možná hodila pozvánka na pěkné místo, nebo na místo, kde se s něčím novým seznámíte, nebo něco nového ochutnáte. Přes 16 různých kuchyní světa bude možné ochutnat na Zelňáku a na Tržnici v Brně v sobotu 16. května. Konkrétně půjde o například brazilská, řecká, ugandská, perská, mexická, italská, ale třeba i jihoafrická jídla. Vařit budou mezinárodní Brňáci, kteří si svou kuchyni přivezli do Brna ze svých domovin. Food Festival, na který vás tímto zvu, je součástí Brno Expat Fairu, festivalu mezinárodního Brna. Koná se v Tržnici a na Zelném trhu, tedy v přilehlých prostorách, a jste srdečně zváni na tuhle sobotu 16. května. Je 14 hodin 28 minut a za chvíli nás čeká drobný výlet. Rekonstrukci mostu přes řeku Dyji v Břeclavi zásadně ovlivnily vlaštovky. Stavebníci kvůli nim museli upravit harmonogram prací. Víc povíme právě v naší reportáži za několik chvil. Ale taky vám Eda Štatlař chce něco zazvonit.
1: Edův zvonek.
2: Po důkladní prohlídce vaří gynekolog koňadře. Tak, milá paní, až se dnes vrátí váš manžel domů...
3: Ale já nejsem vdaná.
2: Tak až se setkáte s vaším snoubencem...
3: Já nejsem zasnoubená.
2: Tak řekněte svému příteli, že...
3: Já nemám a nikdy jsem žádného přítele neměla.
2: Doktor nahodí myslivnu, očorá se k fenstru a dlouho čučí ven.
3: Pane doktore, proč se díváte tak dlouho z okna?
2: Poněvadž naposled, když se stalo něco podobného, tak vyšla hvězda na východě.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byla klasika od Václava Neckáře na vlně Českého rozhlasu Brno. Ale teď pojďme do Břeclavy. Rekonstrukci jsem už zmínil, ale já to řeknu raději celé, tedy rekonstrukci mostu. Chráněné vlaštovky zásadním způsobem ovlivnily přestavbu silničního mostu přes odlehčovací rameno řeky Dyje v Břeclavi. Roky hnízdily pod starým mostem, ten ale kvůli špatnému stavu musel jít k zemi. Zatímco na podzim dělníci čekali, až stěhovaví ptáci odletí, aby mohli most zbourat, na jaře zase doufali, že se ptáci pod nový most vrátí.
1: Tady vidíte, tady vlastně sedla a tam má vlastně hnízdo.
2: Ukazuje na klenbu rozestavěného mostu v Břeclavi ornitolog Petr Švehlík. Pod mostem jsme během několika minut našli 5 vlaštovčích hnízd.
1: Tam vlastně vidíte tu odvodňovací trubku s tou montážní pěnou a toho využili, vlastně toho zdrsnění využili na to, aby si tam to hnízdo vlastně nalepili. A zjevně před chvilou jsem tu byl a je to hnízdo obsazené aktuálně, čili už tam probíhá hnízdění.
2: Vlaštovkám vyhovuje hlavně blízkost vody z odlehčovacího ramene řeky Dyje. Mají tam dost bláta na stavbu hnízd i hmyzu pro pozdější krmení sebe i mláďat. Navzdory současné stavbě.
1: Je to samozřejmě nějaký ruší vliv, to je, ale ten druh je docela přizpůsobivý, že je zvyklý vlastně na ruch sídel. Je to v podstatě synantropní druh, který hnízdí v různých stájích a podobně, tak není to úplně citlivý druh na ruch, takže oni si na to zvyknou.
2: Právě kvůli hnízdícím vlaštovkám museli silničáři upravit harmonogram celé stavby. Demolici původního mostu ze 70. let odložili až na podzim, kdy vlaštovky odlétly do teplých krajin. A naopak na jaře dělníci spěchali, aby novou konstrukci stihli připravit ještě před jejich návratem.
1: Ten most vypadá velmi obdobně jako ten most, co byl vlastně zbourán v loňském roce, čili ty vlaštovky věrní svému hnízdišti zůstávají na tom stejném místě a teď obsazují vlastně ta hnízdiště v tom žebrování mostu.
2: Vlaštovka obecná patří v Česku mezi zákonem chráněné ohrožené druhy.
3: Protože samozřejmě ty vlaštovky se vrací na to místo, odkud, kde vlastně se vylíhly z těch vajíček, tak je pro ně komplikací, pokud ten most tady není a nebyl by a neměly by ty plochy. Tak to samozřejmě nechceme připustit.
2: Říká ředitel brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Podle starosty Břeclavy z hnutí ANO Svatopluka Pěčka už ale nebylo možné rekonstrukci dál odkládat.
4: Ten byl nevyhovující už jako statický, i ze spodu, když jsme se dívali, tak už ta ocelobetonová konstrukce, už byly obnažené ty železa, dokonce se objevily i díry v chodníku, že bylo vidět směrem na vodu.
2: Původní most tak museli silničáři strhnout a postavit znovu. Doprava teď vede po provizorním mostě. Jde totiž o jedinou přímou spojnici centra Břeclavy s městskou částí Poštorná. Hotovo má být letos v srpnu. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Za situace, kdy na Brno znovu aspoň na chvilku zasvítilo sluníčko, vám přeju dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. No a před námi je, jak už jsem říkal, víkend, který asi tolik slunečný nebude. Nicméně. Podrobnosti jedné víkendové akce Klubu českých turistů vám už za chvíli přiblíží v dobrém odpoledni Hana Slabáková z Klubu českých turistů.
5: Čiže

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry.
1: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé, zdravím vás při další pozvánce Klubu českých turistů na výlet. A společně s Hankou Slabákovou, kterou taky pozdravím, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Se asi vydáme na Blanensko.
1: Vydáme se na Halasovo Kunštátsko.
0: Tak to jsem nebyl přesný a to je dobře, že jste tady, aspoň mě můžete opravit.
1: Tak ono je to svým způsobem ještě okres Blansko, takže je to v pořádku, ale jak říkám, v sobotu 16. května vyrazíme spolu se sportovním klubem Nýrov na pochod Halasovým Kunštátskem. Odchází se z výletiště v Nýrově, to je vlastně, to tam mají místní hasiči. Start je od 7 do 11 hodin a máme 7, 15, 25 a 42 kilometrů pěší trasy. Ty trasy se dají najít na webových stránkách. Kdybychom je měli jmenovat, tak ta nejkratší trasa bude velmi vhodná i pro rodiče s dětmi, protože vede z Kunštátu do Rutky, kde vlastně je ta jeskyně Blanických rytířů a je to krásný park, kde je spousta různých keramických artefaktů, s kterými se dají podnikat různé zajímavé věci, jako si telefonovat z jednoho místa na druhé a podobně, takže tam se dá opravdu zůstat, takže 7 kilometrů to určitě je dobrá věc. No a potom máme trasy, které vedou tedy ještě dál. Končíme maratonem, který to bere z širokého okolí do Letovic, do Svitávky, Sebranic, Kunštátu, Touboře, Makova, no a zpátky na Nýrov. Ten Nýrov je velmi nedaleko vlastně Kunštátu. Trasu si každý vybere sám, jak říkají pořadatelé, dejte si do těla a vyzkoušejte jednu z nich. Ta 7-kilometrová, ta je vhodná i pro kočárky, to potvrzují, protože tam je to opravdu schůdné v té Rutce. A pod vrchem Kulíšek se nachází v minulosti vyznačená křížová cesta. Tam se sice provádějí lesnické práce, ale dá se s opatrností projít. Kontroly mají v panské zahradě Kunštátského zámku, kde jsou letos přemístěny z centrální části do pravého zadního rohu zahrady, zřejmě pro ty, co už to tam znají, aby nešli po paměti. Do Nýrova se dostaneme buď od Kunštátu nebo od Letovic, po přijítí do obce, odbočte směrem k centru, kde vás již budou navigovat informační cedule, to je na to výletiště, abychom nezabloudili. Je možno využít linkové spoje IDSJMK nebo vlakový spoj do stanice Letovice zastávka, dojít tam pěšky. No a že tam bude i dostatečná plocha na parkování vlastních vozů, bude možno zakoupit občerstvení a všichni dostanou pamětní buton. A dostanou samozřejmě mapu, aby trefili, kde budou mít tu mapu rozkreslenou, jak jsem říkala, mohou se na ní podívat na stránkách sportovního klubu Nýrov už dopředu, nebo si ji stáhnout do svého mobilního zařízení.
0: A teď si dám pozor, aby ta moje informace byla přesná, ne jako na začátku, ono Blanensko obecně. Tuto sobotu 16. května jste zváni na Halasovo Kunštátsko. Pozvala vás Hana Slabáková z Klubu českých turistů a já jí za to děkuju.
1: Díky, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Nepořádku kolem kontejnerů na textil a další odpad chtějí některá města na jižní Moravě bránit fotopastmi. Sněmovna přijala usnesení proti pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Ke zrušení akce vyzvali organizátory koaliční poslanci. Autobusy na brněnské letiště skončí, od pondělí je nahradí autobusy. V noci a zítra bude oblačno až zataženo, déšť a teploty do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Některá města na jižní Moravě chtějí zabránit nepořádku kolem kontejnerů na textil a další tříděný odpad instalováním fotopastí. Je to třeba případ Znojma nebo Blanska. Na častější zakládání černých skládek kolem popelnic si v poslední době stěžují také ve Vyškově.
2: Opakovaně evidujeme případy, kdy je odpad odkládán mimo nádoby. Dalším problémem je rozhrabávání odpadu přímo z kontejnerů a jeho následné rozhazování po okolí.
3: Právě tyhle situace chce Znojmo podle jeho mluvčí Petry Šulákové řešit nainstalováním fotopastí. Naopak vyškovský místostarosta Josef Kachlík z hnutí STAN spoléhá spíš na pravidelné kontroly, a to i kolem nádob na textil, které patří soukromé firmě.
4: Ten nepořádek je třeba na 3-4 místech, takže se to pravidelně kontroluje vlastně a likvidujeme to, dá se to říct, že to likvidujeme sami.
3: Když dá člověk odpad mimo kontejnery, zakládá tím černou skládku a za tomu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Sněmovna vyzvala organizátory sudetoněmeckého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Usnesení přijala hlasy koaličních poslanců. Opozice se schůze nezúčastnila. Téma sudetoněmeckého sjezdu podle ní do parlamentu nepatří. Proti akci vystupovali převážně poslanci SPD. Sudetoněmecký sjezd má být od 22. do 25. května na brněnském výstavišti jako součást festivalu Meeting Brno. Podle organizátorů akce bude bez ohledu na rozhodnutí sněmovny. Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou. Litr benzínu zdraží o 21 haléřů a bude stát 44 korun a 22 haléře. Řidiči si připlatí i za naftu, a to o 17 haléřů. Litr bude stát 42 koruny a 3 haléře. Zastavil se tak cenový pokles nafty z posledních dnů. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí. To vypočítává cenové stropy střídenního průměru velkoobchodních cen. Na brněnské letiště od pondělí pojedou trolejbusy. Dosavadní autobusovou linku E76 z hlavního nádraží nahradí trolejbusová linka 21. Informuje o tom dopravní podnik města Brna. Trasu budou obsluhovat parciální trolejbusy, které z centra do zastávky Řípská pojedou pod trolejemi, zbytek trasy k terminálu pak na baterie. Mění se také nástupní zastávka letištního spoje. Nově bude na hlavním nádraží odjíždět z trolejbusové smyčky. Město si od změny slibuje snížení emisí a tiší provoz.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě zataženo, přes den i oblačno a déšť, v noci na severu a východě i vydatnější. Zítra odpoledne už jen lokální přehánky. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů v noci, nejvyšší denní 12 až 15 stupňů. Vítr mírný, později odpoledne a večer vítr slabý. Biozátěž bude zítra mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte se silným provozem na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná už u Velkého Meziříčí. Jde především o kamiony v pravém jízdním pruhu. Celkový čas zdržení by měl být okolo 30 minut. Tvoří se také kolony na objízdných trasách. Počítejte proto se zdržením i tam. A podle koordinátora regionální dopravy je silný provoz také v Břeclavi, ve Znojmě, v okolí Kuřimi a Lipů. Slavkova u Brna, tam všude nabírají spoje zpoždění až 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemný den, přeju vážení přátelé, zejména pak dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Jak jinak, tady je Borek. přeju vám, aby se vám dnes všechno povedlo, a to včetně trefy, která už se blíží. V našem odpoledním vysílání, je totiž už skoro 5 minut po 15. hodině, má svoje pevné místo. Takže po tom úvodním hudebním přídělu, no dobře, tak to je trošku tvrdé slovo, tak po úvodní hudební nadílce, to je možná trošku lepší, kterou zprostředkují Brontosauři a Vicky Leandros, což bude písnička, kterou znáte také od Heleny Vondráčkové, tak to už bude čas na další trefu. Opět v ní mám připravena 4 otázková témata. Opět je v ní připravena i cena. Tou cenou je CDčko, těmi tématy jsou brněnské výstaviště, doplňte pořekadlo, dějepis a slovenština. No a teď už potřebujete jenom telefon, abyste byli už za chvíli slyšet. V trefě se dnes soutěží o CDčko a to na telefonu 726 46 52 00. Můžete využít už během valčíčku Brontosaurů.
1: Český rozhlas Brno.

0: Původem to je vlastně, nebo je to, ano, ještě je to pořád původem řekyně. Teď jsem se trošku zaseknul, protože jsem si úplně jistý nebyl, jak je na tom s datem narození právě Vicky Leandros. Vlastním jménem to byla Vasiliki, je Vasiliki Papatanasiu, prodaná von Ruffin. No ale rozhodně je to pravda, že je to zástupkyně eurovizní povahy. No svého času jste ji slýchávali ještě o něco častěji než třeba v roce 2026, který prožíváme, ale to podstatné je, že její Après toi, které jste slyšeli, byla vlastně píseň, která zvítězila v roce 1972 v Eurovizi. Té se ještě budeme věnovat, tedy Eurovizi, ale teď se věnujeme trefě, soutěži, ve které vítám našeho soutěžícího. Tím je Ondra. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane kapitánčík.
0: Já vás zdravím. A jenom tak do prostoru si říkám, jak je to možné, že vždycky, když mám k dispozici co by výhru v trefě CDčko Hanačky, že se vždycky dovoláte vy. Ale to už tak prostě bývá. Máte holt štěstí.
1: Asi je mě to souzené, ale mám dechovku rád, tak...
0: No tak, ta cena je jasná. CDčko Hanačky, 10 let. Ale teď si musíte vybrat ze 4 otázkových témat. Vybíráte 2 vám nejbližší a já jen musím říct, že v těch 2, které zmíním jako první v pořadí, nedostanete varianty odpovědí. Tedy v otázkovém tématu doplňte pořekadlo a slovenština. Tam vám nedám varianty. Ale pokud si vyberete brněnské výstaviště nebo dějepis, tak tam bych varianty měl.
1: Doplňte pořekadlo a slovenština.
0: Takže vybíráte ta náročnější témata bez možnosti nápověd. Minuta ovšem platí i pro vás a na jejím konci za 2 správné odpovědi. To může být CDčko Hanačky 10 let. Potěšíš písničko. Jste-li připraven na soutěžení, řekněte ano a já spustím časový limit a budu se ptát.
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. Nejprve doplňte pořekadlo. Jedním jediným slovem. Lepší je, když uklouzne noha, než... A tady čekám na doplnění. Jedno jediné slovo. Lepší je, když uklouzne noha, než...
1: Když.
0: Nabízí se další součástí našeho těla, třeba hlava, prst, pozadí. Lepší je, když uklouzne noha, než...
1: Přemýšlám. Než jazyk.
0: Říkáte než jazyk. A slovenština. Jednoslovný ekvivalent slovenského slova pinka. P-I-N-K-A. Pinka. Co to je pinka? V češtině.
1: V češtině?
0: Mhm.
1: No já bych řekl, že je to pěnkava.
0: Buď to víte, což vás moc chválím, anebo máte rychle internetové připojení, což vás samozřejmě chválím taky. Rozhodně ovšem platí, že jste právě teď vyhrál v trefě. A to CDčko Hanačky k 10 letům existence téhle dechové muziky. Tak to už si můžete připsat na své konto. I když nespěchejme, my teprve budeme rozesílat poštu, ale i proto potřebuju vaši adresu.
1: Já si to vyzvednu osobně.
0: No tak to úplně nejlepší. Takže v sobotu se stavíte, jo? Ale to můžete klidně i dřív, třeba zítra, protože Hanačka tady na vás bude čekat. Pokud to bude osobně, o to lépe.
1: V sobotu osobně, tak mě to předáte osobně.
0: No to nevím, jestli to budu já přijdu až v 11 hodin na autogramiádu, budu se na vás taky těšit, Ondro, ale nevím, kdy hodláte dorazit vy. Kdy asi tak přijdete na den otevřených dveří, který se koná tuhle sobotu na Beethovenově ulici?
1: Po obědě odpoledne,
0: tak já si píšu Ondrovi sebou vzít CDčko. Ale i tak potřebuju všechny vaše údaje, ale ty už mi nadiktujete mimo vysílání.
1: A tam se jde ve vaší budově aj na ten nejvyšší bod na střechu a jestli mám pěkně výhled, to můžu doporučit.
0: No tak jestli nemáte závratě, tak samozřejmě ano.
1: Je tam terasa, je tam pěkný výhled na Brno.
0: Ano, ano. A když bude krásně pršet, tak budete mít nádherně hydratovanou pleť.
1: No, to jo.
0: Ondro, teď prosím ještě počkejte na telefonu, vyřídíme formality. Mějte se hezky, dobré odpoledne. S Českým rozhlasem Brno. Teď je 15 hodin a 16 minut a já už naznačil, že Eurovizi se budeme věnovat. Ono je pravda, tedy z mého pohledu je to rozhodně pravda, že dnes už tahle písničková soutěž není tím, čím pro nás byla, dejme tomu, v 70. nebo 80. letech, kdy jsme ji vlastně ani moc nevídali, jenom vždycky slyšeli výsledek, tedy která písnička aspoň vyhrála. No tak dnes už je to trošku jinak, nicméně pěveckou soutěž Eurovize letos pořádá sousední Rakousko a mnozí fanoušci toho využili a vyrážejí podpořit našeho zástupce v boji o finále. Tím zástupcem je Daniel Žižka. Co fanoušci z návštěvy Vídně očekávají, uslyšíte už za pár chvil v našem odpoledním vysílání.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Ještě dřív, než dám slovo naší kolegyni a obecně naší reportáži na téma Eurovize, tak zkusím zatílit na vás všechny, kteří si třeba tuhle soutěž pamatují ještě ze 70. či 80. let. I když vy asi víte, že mezi zřejmě nejznámější výherce, vítěze Eurovize,

0: tomu letošnímu ročníku máme vlastně také co říci. Eurovize je totiž pro české fanoušky blíž než kdy dřív. 70. ročník populární soutěže hostí Rakousko a samozřejmě jeho hlavní město Vídeň, což je z Brna jenom 2 hodiny cesty. Právě dnes večer navíc v druhém semifinále vystoupí český reprezentant Daniel Žižka, kterého jedou podpořit i jeho příznivci.
1: Dnešní díl bude o Eurovizi.
2: Kristýna Férová natáčí s kamarádkou podcast o popkultuře. I proto bude letošní ročník Eurovize sledovat přímo v aréně ve Vídni.
3: Ty lístky nejsou úplně nejlevnější. To určitě není něco, co by člověk asi absolvoval úplně každý rok, pokud není nějaký skalní fanoušek, když si do toho ještě započítáte náklady na dopravu, na ubytování. Takže ta Vídeň vlastně pro tohle byla úplně ideální.
2: Získat lístky na vyprodanou show nebylo podle ní jednoduché. Chce ale z hlediště podpořit českého reprezentanta Daniela Žižku.
3: Ta písnička, co tam máme, a celkově tam jako Daniel reprezentant je jako velice kvalitní a myslím si, že jako můžeme hodně dobře zabudovat hlavně u poroty, tak trošku jako vyhlížím nejlepší jako historický výsledek pro Českou republiku.
2: Soutěž provázejí kontroverze, kvůli kterým některé země i fanoušci bojkotují.
3: Řešili jsme situaci kolem Izraele, ale nakonec jsme si vlastně řekli, že je to fakt zážitek jednou za život, takže do toho půjdeme.
2: Do Vídně se Kristýna chystá vlakem. Přestože očekávala nápor cestujících, podle mluvčího společnosti Flixbus Tomáše Beránka není zájem o spojení jak výjimečný.
4: Poptávka po jízdenkách je víceméně totožná s ostatními dny v týdnu. Máme tam několik téměř vyprodaných spojů, nicméně na tak krátkou vzdálenost se situace může rychle změnit.
2: Eurovizi mohou lidé hromadně sledovat i přímo v Brně. Například v kulturním centru Kunst, kde promítání připravuje projekt Tak Moment, doplňuje šéfredaktorka Anna Mikušová.
5: V projektu Tak Moment nám záleží na budování komunity, chceme být blízko lidem i offline a Eurovize má navíc silnou fanbase a to právě i mezi mladými lidmi. Ale počítáme s účastí asi okolo 50 lidí.
2: Finálová 20 bude o titul soutěžit v sobotu. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Dnes je čtvrtek 14. května a vypadá to, že pranostika s těmi ledovými muži se pro letošek naplnila a zřejmě se naplní i ta o Žofy, která má svátek zítra. Pravda je, že dnes slaví už ten třetí ledový muž svůj svátek a už včera jsem říkal, že před servácem není léta, po serváci smrazy veta. Jak se mrazy... Já jsem chtěl doklouzat k tomu klíčovému slovu, jak se mrazy projevily na Jižní Moravě a možná nejen na ní. A jak to třeba vypadá s meruňkami, tak o tom nám už za chvíli v našem dobrém odpolední jistě něco řekne regionální stopař. Čekáme na spojení s ním.
6: Český rozhlas Brno, písně.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Stejně živě jako celé naše dobré odpoledne. Máme 14. května a svátek dnes slaví Bonifác. Ten je posledním ze tří zmrzlých, čemuž odpovídá i počasí posledních dní. Nejsme to ale asi jenom my, kdo by uvítal o něco větší teplo. Ale my si pořádně na něco sněžujeme, nejdřív, že neprší, potom, že zase moc prší. No, jsou to především sadaři, kteří se obávají o úrodu meruněk a dalšího ovoce. Jestli jsou obavy na místě, vyrazil zjišťovat náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, přeju dobré odpoledne.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne.
1: Kam jsi za meruňkami vyjel? A jak to s tou letošní úrodou tedy vypadá?
2: Vyjel jsem do Velkých Pavlovic, kde jsem teď u jednoho ze sadů. Mísí se tady zpěv ptáků, ale i šum nedaleké dálnice. No, Pavlovice jsou meruňkami proslulé a tak jsem se ptal místních, ale i okolních sadařů, třeba z Kobylí, jak to teda letos vypadá. No, podle některých prudké noční mrazy z 10. května zničily velkou část úrody a v některých sadech nezůstalo téměř nic ke sklizni. Pěstitelé také mluvili o problému, který může mít dopad nejen na ceny ovoce, ale třeba i na fungování některých sadů. Meruňky obecně patří mezi ty nejcitlivější ovocné stromy na jarní výkyvy počasí. Teplý začátek jara letos urychlil kvetení a stromy tak byly během květnových mrazů mimořádně zranitelné. Teploty v některých částech klesly pod bod mrazu a právě ve chvíli, kdy byly plody v rané fázi vývoje. Sadaři se samozřejmě snažili úrodu chránit různými způsoby, od parafínových svící přes zamlžování až po vytápění sadu, ale ani tato opatření v mnoha případech někde nestačila. Podle pěstitelů může být letošní sklizeň meruněk jedna z nejslabších za poslední dekády. Výpadek domácí úrody pravděpodobně pocítí také zákazníci. Meruňky budou pro nás prostě vzácnější a dražší. Pro ovocnáře přichází další těžký rok po sérii klimaticky neúplně stabilních sezon, kdy střídání teplých období a pozdních mrazů je stále častější a ochrana sadů je i ekonomicky náročnější.
1: No to s tou citlivostí, já bych řekl až přecitlivělostí meruněk na počasí a zejména na to květnové počasí, to můžu jenom potvrdit. Já už se té své dávno zbavila, na místo ní mám třešeň. Tu teď musím chránit zase pro změnu proti kosům, až bude dozrávat její plod. Ale když už jsme tak u toho, já už jsem vyměnil ovocné stromy. Mě zajímá i to, jak je to s letošní úrodou těch dalších druhů ovocných stromů, to víš?
2: Samozřejmě ty mrazy spálily i další ovoce, nejenom meruňky. Určitě to byly třešně, broskvoně, hrušky nebo jabka. Dokonce podle Ovocnářské unie České republiky jsou ty největší ztráty právě u jablek, která jsou jako hlavním ovocným druhem. Mm-hmm.
1: No tak veselé povídání to nebylo, Vojto, ale i tak děkuju za informace, které nazbíral přímo v terénu. No a přeju ti šťastnou cestu zase nazpět, na základnu, do Českého rozhlasu Brno, na Beethovenku. Ahoj.
2: Děkuju, budu se těšit, pěkný den tobě i posluchačům.
1: Děkuju samozřejmě ještě jednou za informace a vám, kteří jste poslouchali, připomenu, že to byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který se u sadařů zajímal o letošní úrodu meruněk, ale nejen o zmíněné meruňky. Konec konců všechno, co jste slyšeli třeba od Vojty, ale vlastně i v našem předchozím dopoledním, odpoledním a třeba i ranním vysílání si můžete znovu připomenout buď v aplikaci Můj rozhlas.cz, anebo v audioarchivu na webu rozhlas.cz. Konkrétně brno.rozhlas.cz, tam je to nejlepší.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete už za chvíli porovnat s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Tak to byla na dohled od cílové pásky dnešního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno jedna Karlova trvalka. Jinými slovy, zůstanu svůj v podání mistra s velkým M. Teď je 15 hodin 51 minuta a tím pádem už je jasné, proč to moje předchozí tvrzení, ale já přesto ještě v závěru našeho dnešního dobrého odpoledne řeknu, že my jsme s regionálním stopařem Vojtou před chvilkou hořekovali nad tím, jak květnové mrazy poškodily zejména meruňky, ale to si, pokud bychom se měli řídit pranostikami, vlastně nevyberete. Jak se tak dívám na zítřek, to bude 15. květnový den a na pranostiky s ním spojené, tak vidím, že déšť svaté Žofie pro změnu švestky ubije. Tak já půjdu domů zkontrolovat tu naši, která umírá už 25 let, ale pořád ještě rodí. Ovšem k těm dalším pranostikám Žofie jiným bych ještě možná mohl něco dodat, protože čtu, že Žofie vína upije, a taky, že svatá Žofie políčka často zalije. No tak podle předpovědi počasí, kterou jsme v dobrém odpolední zveřejnili s Jitkou Kučerovou před hodinkou a tři čtvrtě, a vy si ji můžete připomenout třeba v aplikaci Můj rozhlas.cz anebo v audioarchivu na webu Brno rozhlas.cz, tak v předpovědi jsme řekli, že víkend, který je před námi, bude hodně deštivý. Aspoň bude zalito, říkají si mnozí. A ti, kteří teď jsou připraveni i na další vysílání Českého rozhlasu Brno po 16. hodině, jistě ví, že je čeká humoriáda. Já jen dodám, že jejím hostem bude Miroslav Hanuš a že po jejím skončení vás čeká další den v kraji. Dobré odpoledne přeje Borek Kapitančík.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hygienici varují před nákazou listeriozou. V Boskovicích začnou úpravy parku kolem zámeckého skleníku. Čeští hokejisté se připravují na úvodní zápas mistrovství světa proti Dánsku. Zítra bude většinou zataženo, déšť a teploty do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Hygienici na Jižní Moravě evidují 3 případy nákazy listeriózou. V celém Česku se od začátku roku nakazilo 21 lidí. Nemoc je nebezpečná hlavně pro těhotné ženy, kdy může způsobit předčasný porod, potrat nebo infekci novorozence. Člověk se může nakazit z kontaminovaných potravin. Inkubační doba je 2-3 týdny, vysvětluje epidemioložka Renata Ciupek.
2: Nejvíce rizikovými typy pokrmů jsou neomytá zelenina, ovoce, lahutkové saláty, lahutkářské výrobky, zrající sýry, syrové pokrmy typu carpaccio, tatara a v podstatě všechny ty, které neprocházejí teplnou úpravou.
0: Pondělní bouřky s vydatným deštěm vodárenskou nádrž Vír na řece Svratce na Žďársku příliš nedoplnily. Krátkodobý zvýšený přítok zvedl hladinu asi o 15 cm. Do plného stavu schází více než 5 metrů. Vodní dílo bylo ve středu zaplněné ze 78%, uvedla mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Boskovice nechají za 78 milionů korun upravit park kolem zámeckého skleníku. Firmu vybrali tento týden radní. Původně město počítalo s rozpočtem kolem 100 milionů. Práce začnou nejspíš v červnu a potrvají do konce října příštího roku, pokračuje místostarosta Lukáš Holík z hnutí ANO.
3: Tímto získáme klidný veřejný prostor. Je to samozřejmě i to, že se zvýší cestovní ruch a tímto bychom ho určitě zlepšili. Budeme mít zrekonstruovaný park a také obnovu zeleně mezi lázněmi a školou Sušilovou. Sport.
0: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé vyzkoušeli halu, kde budou hrát zápasy. Národní tým vstoupí do turnaje ve Friburgu zítra večer utkáním proti Dánsku. Do dospělé reprezentace dorostli hráči, kteří získávali medaile v juniorských kategoriích. I o tom mluví jeden z nejzkušenějších v současné sestavě, hodonínský rodák, který hrával i za brněnskou Kometu, Michal Kempný.
4: Já myslím, že všichni se těší, až to startuje zítra. Dneska jsme si vyzkoušeli vlastně hlavní halu, kde budeme hrát zápasy. Spousta nových kluků, kteří jako mají před sebou první mistrovství světa, takže věřím, že pro ně to bude speciální, ale pro mě osobně jako každý mistrovství světa má svý kouzlo a já se těším, až to zítra začne a rozjedeme to. No.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na Jižní Moravě zataženo a déšť, přes den i oblačno, v noci na severu a východě i vydatnější srážky. Zítra odpoledne už jen lokální přehánky. Nejnižší noční teploty 9-6 stupňů, nejvyšší denní 12-15 stupňů. Vítr mírný, později odpoledne a večer slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S dlouhou nesouvislou kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Začíná už na 146. kilometru za Velkým Meziříčím. Zdržení je okolo 40 minut. Silný provoz je ale i na dalších místech Jižní Moravy, například v Břeclavi. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor
1: jáda.
6: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne.
6: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
7: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
6: Taky.
7: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysejí na ní kulisy. A Já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
6: Tak to nebylo tak vysoko.
7: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzreju, spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takový strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Leda byl na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet buch ví kam. To bylo strašný.
6: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
1: Humoriáda.

0: hlavní historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná i nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak já si tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka Polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože je výborný vyprávěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. Zatím družstvo jsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysed, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal tím svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. No tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusel. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš. Tak, to říká dobře. A potom on, budi ho zase sundali, a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel, vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně, taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo, já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo, třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to dělá.
0: Ono by to mělo, ale ne při každým tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono to se musí s ním splynout. A když chytíte jakoby proti rytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně. Tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne. Jo? Co krok, to kop. Jo? A takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo? Já myslím, že ten kůň jako tak... jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vyzuju a pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, vzopřu se
1: a prostě přešvihnu, že jako takovýma nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku nebo co to dělají ty gymnasti nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám, takhle vysím, že je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo? A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo, a já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku, kdybyste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale a třeba teď jsem četl, že John Wayne spadl kolikrát.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miloslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já
0: tak
1: zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. To právě, tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B90-01-04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás. Hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Střenka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně.
1: Vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda Uvizovic. A já bych si prosila pan Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s nima. Anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte, prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které či já za některými spojen. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak v oči sany, víš? A ptá se toho, z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty

0: o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
0: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
0: No, to se pořád
1: funguje
0: drží.
1: To pořád.
0: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
0: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
0: Ne, ty byli všech generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
0: Ne, to ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
0: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
0: Já nevím, 10 kilometrů od Brna, že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
0: No, já jsem to učil, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku. No,
2: tak zase můžu vybrat, to mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Že? A už se to koná.
1: No,
2: že?
1: Říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té
2: podložce. Jo, ona mluví do té díry, a ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No. Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů, určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tak.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Okay. Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotické služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, no ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: To...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát, možná
1: ale vždycky s velkým úspěchem.
2: Já jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát a vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek naroste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární.
2: Na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutnej, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano. Jak jste Věru Nerušilovou na skutru, takže no, ale ono je to zas potom takový třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě, že?
1: Tak to jste.
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako že bylo ještě nějaký vtipnější. A pak když člověk je má ty nervy, aby byl vtipnej, jak jste říkal, jestli ano. Já umím vykládat fory, nebo vy, tak není vtipnej, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozvala, já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky, no. Tak
1: zdali vtipná natolik, že by... Sváně. Dali hlas
2: Sváně,
1: i posluchači
2: dnes. Bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
2: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z tý Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
2: viseli ve výstavní síni, jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
2: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten by dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělá nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík, pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel jako malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
2: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, ten cirkus bude, to je ten film, z 50. let.
1: A říká,
2: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No a hned jsme si povídali, říkám, jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistrál, artistická skupina Mistrál je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Jo, ne,
1: to ne.
2: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Těm moderní, ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
2: rádi
1: udržet tradice?
2: Ne, to nevím, ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla, A mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit. To je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych si
2: a protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pak my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní byl nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzně, prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do tomboly.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě
2: jaro taky,
1: přijde.
2: Ona by mohla být na důchod, jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme
2: tak
1: se dostat.
2: Zase jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři, zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat, tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, já se...
4: Děkujeme. A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak to je dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Už se mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopu?
6: No jo,
5: jsou to blbosti.
6: Dejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Klon, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
7: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme Ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Sněmovna se postavila proti sjezdu sudeckých Němců v Brně. Organizátoři trvají na tom, že akce bude. Na dálnici D1 před Brnem se odpoledne utvořila kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Brněští fanoušci Eurovize míří do Vídně. Dnes na semifinále vystoupí zástupci České republiky. Zítra bude většinou zataženo, déšť a teploty do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo revitalizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlají, říká spoluzakladatel spolku David Macek.
3: Ano, sněmovna si to nepřeje, nicméně my jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě a dovolili jsme si jako český spolek pozvat německý spolek ke společným gestům piety, smíření, osvěty a také radosti z nového přátelství.
1: Sjezd sudeckých Němců má být v Česku poprvé, a to od 22. do 25. května. Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy utvořila kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu, uvedlo na sociální síti X ředitelství silnic a dálnic. Provoz podle ŘSD zkomplikovala i nehoda u Brna na stém 94. kilometru ve směru na Vyškov. Podle dálničních webových kamer je kolona místy přerušovaná. Nákladní vozy stojí v pravém jízdním pruhu, levý jízdní pruh by měl být volnější. Další informace z dopravy nabídneme v zelené vlně po zprávách. Policisté pátrají po 82-letém seniorovi, který ve středu večer odešel z domova v obci Čehovice na Prostějovsku na procházku se svým hnědobílým psem menší rasy. Od té doby se rodině neozval, nepodal o sobě žádnou zprávu, uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Vzhled seniora odpovídá jeho věku. Muž má 175 cm vysokou postavu, bílé vlasy a je oholený. Na sobě měl mít v době odchodu modrou nebo tmavě šedou flaušovou bundu, mohl by mít i černou kšiltovku. Informace o pohřešovaném muži policie přijme na telefonní lince 158. Na semifinále Eurovize dnes vystoupí zástupci Česka Daniel Žižka. Hudební soutěž letos hostí sousední Rakousko. Do Vídně se tak vypravili i čeští fanoušci. Zájem o spoje ale nebyl podle Českým rozhlasem oslovených dopravců nějak výjimečný.
4: Ty lístky nejsou úplně nejlevnější. To určitě není něco, co by člověk asi absolvoval úplně každý rok, pokud není nějaký skalní fanoušek, když si do toho ještě započítáte náklady na dopravu, na ubytování. Takže ta Vídeň vlastně pro tohle byla úplně ideální.
5: Faninka Kristýna Férová vyráží do Vídně vlakem spolu s dalšími příznivci. Ti, kteří do Rakouska nejedou, mohou společně sledovat přenos například v brněnském kreativním centru KUMS, kde promítání pořádá projekt Tak Moment.
6: V projektu Tak Moment nám záleží na budování komunity, chceme být blízko lidem i offline a Eurovize má navíc silnou fanbase. A to právě i mezi mladými lidmi. Ale počítáme s účastí asi okolo 50 lidí.
5: Říká šéfredaktorka Anna Mikušová. Finálová dvacítka bude o titul soutěžit v sobotu. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě zataženo a déšť, přes den i oblačno, v noci na severu a východě i vydatnější srážky. Zítra odpoledne lokální přehánky. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů, nejvyšší denní 12 až 15 stupňů. Vítr mírný, později odpoledne a večer slabý a biozátěž mírná. O počasí podrobně v následující půlhodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Jak už víte ze zpráv, na dálnici D1 je dlouhá kolona ve směru od Prahy na Brno. Aktuálně začíná na stém 53. a končí na stém 96. kilometru. Je to nesouvislá kolona, která se tvoří kvůli silnému provozu a také dopravní nehodě na dálnici D1 u Brna na stém 94. kilometru. Tam už by auta po nehodě měla být na krajnici a neomezovat provoz. Se zdržením ale počítejte i na jiných místech na jižní Moravě, a to například v okolí Brna, Břeclavy a nebo také Znojma. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Tu za malou chvíli odstartuje přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Věrou Šembekovou. Počasí probereme s brněnskými meteorology, představíme vám práci brněnských vědců, kteří chtějí vytvořit odolnější a udržitelnější městské lavičky pomocí speciální úpravy, a krátce po půl bude hostem Zuzany Kopuleté v diskuzní pořadu O čem se mluví Martina Lindnerová, vedoucí sociálního zařízení pro dospělé lidi s poruchou autistického spektra Nový domov Mokré Horákov u Brna. Dnes se v rozhovoru zaměříme na nedostatek pracovníků v sociálních službách a zapojení chytrých automatizací. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Podání Josefa Zímy a Karla Štědrého se po vlnách Českého rozhlasu Brno prochází milenci v Texaskách. Posloucháte Den v kraji, který otevírá zpravodajským přehledem Věra Šembeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Počet rozestavěných domů a bytů na Jižní Moravě se od začátku roku zvýšil. Podle údajů Českého statistického úřadu začala za první čtvrtletí stavba asi 1900 rodinných a bytových domů. To je téměř o 80% více než za stejné období loni. Jihomoravský kraj je tak s počtem zahájených staveb celorepublikově na prvním místě. Nejvíce jich je v Brně a v Břeclavi. Nově dokončených míst k bydlení je ale asi o desetinu méně než loni za stejnou dobu, přibližně 930. 52 nových bytů je teď v Hodoníně. Soukromá společnost tam dokončila přestavbu bývalé ubytovny, naváže na ní projektem u lesoparku Bažantnice. Opravený panelový dům tam nabídne dalších více než 100 bytů. Některá města na Jižní Moravě chtějí zabránit nepořádku kolem kontejnerů na textil a další tříděný odpad instalováním fotopastí. Například ve Znojmě nebo Blansku. Podobný problém je i ve Vyškově. Tam ale spoléhají spíše na pravidelné kontroly. Boskovice nechají za 78 milionů korun upravit park kolem zámeckého skleníku. Firmu vybrali tento týden radní. Práce začnou nejspíš v červnu a potrvají do konce října příštího roku. Žáci Břeclavské základní školy Kapitána Nálepky mají novou venkovní učebnu na školním dvoře. Využívat ji můžou celoročně. Má připojení k internetu, interaktivní tabuli, mikroskopy z displeji nebo meteostanici. Stála asi 5,5 milionu korun. Charvátská Nová Ves je první břeclavská městská část s venkovní učebnou, vysvětluje místostarosta Břeclavy Petr Vlasák.
3: Když už chtěli třeba i dělit výuku nebo i nějak ozvláštit, tak už se neměli kam vejít. Plus to chtějí využívat ještě na různé akce školy, na komunitní setkávání s rodiči.
2: Venkovních učeben by se brzy měli dočkat i žáci břeclavských základních škol Kupkova a Jana Noháče. Na brněnské letiště od pondělí pojedou trolejbusy. Dosavadní autobusovou linku E76 z hlavního nádraží nahradí trolejbusová linka 21. Informuje o tom dopravní podnik města Brna. Trasu budou obsluhovat parciální trolejbusy, které část trasy pojedou na pohon z baterie. Nástupní zastávka letištního spoje bude nově na hlavním nádraží v trolejbusové smyčce. A novinky mají i vědci z Brněnské Mendlovy univerzity. Vyvíjejí úpravu dřeva z místních lesů tak, aby odolalo povětrnostním vlivům bez nutnosti dalších úprav. Podrobnosti za chvíli.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: V tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, tentokrát s Jitkou Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Dnešek patřil třetímu ledovému muži, svátek má Bonifác. Snad také dneškem doznívají poslední mrazíky. Můžeme se těšit na teplejší dny?
2: Dny, respektive rána, budou teplejší, dny moc ne, naopak ten poslední dnešní zmrzlý byl nejteplejší ze zmrzlých, protože ve Strážnici bylo bez dvou desetin skoro 20 stupňů Celsia, obecně ty maximální teploty byly tak mezi těmi 16 až 19 stupni, teď už klesají, jsou nejčastěji kolem 14-15 stupňů, také se znovu zatáhlo a od jihu přibývá srážek do prostoru Jihomoravského kraje, zatím se spíš vyskytují jenom na některých místech. Takový pás se táhne teď od Znojma pod Brnem směrem na Vyškovsko a nějaké zbytkové přehánky odchází dál na sever z prostoru Blanenska. Také stále fouká vítr, svížnější od jihu, i když ty jeho průměrné rychlosti už alespoň trošku slábnou.
1: Podíváme se na další vývoj počasí. Říkáte, že fouká vítr, přehánky odchází. Bude pršet i zítra?
2: Zítra také čekáme relativně deštivý den, i když v něm budou, respektive ve srážkách budou takové různé pauzy. Už vlastně teď během večera se na celém území začne objevovat déšť, postupně teď už začíná přibývat, takže postupně se rozšíří na celé území. Potom v těch večerních hodinách může být i vydatnější, v noci také zataženo s deštěm, tam ty vydatnější srážky asi hlavně v severní a východní části kraje. Kránu by snad mohly srážky částečně ubývat, no a noc nejnižší teploty, noční mezi 9 až 6 stupni Celsia, zítřek také zatažený, případně může být i oblačno, ale toho oblačna nebude třeba tolik, co dnes. Ráno a dopoledne ještě na téměř celém území déšť, spíš možná už jenom občasný, ta jeho intenzita bude slábnout, odpoledne, večer a v noci na sobotu už potom čekáme většinou jen lokální přehánky a zítra odpolední teploty už nižší než dnes 12 až 15 stupňů.
1: A jaký bude víkend?
2: Víkend bude také víceméně hodně deštivý, hlavně sobota, ale neděle v podstatě také z větší části a nejintenzivnější, respektive nejvíce úhrnů srážek. Asi to vypadá hlavně do východní části kraje bude přibývat. V sobotu zpočátku možná nějaké méně četné srážky nebo žádné, ale už zřejmě kránu a přes den potom jich bude opět přibývat na celé území. Opět mohou být ty srážky někde i takové vydatnější. A ten déšť sobotu může chvílemi alespoň částečně slábnout, neděle také spíše na celém území i nadále s deštěm. Ten už možná bude takový v uvozovkách děravější, hlavně na západě kraje a teploty odpoledne tak mezi 9 až 13 stupni Celsia.
1: Za aktuální předpověď počasí děkuji Jitce Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a těším se zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Vědci z Brna chtějí vytvořit odolnější a udržitelnější městské lavičky. Pomocí speciální úpravy zvyšují odolnost českého dřeva proti dešti, houbám i vandalismu. Více vám prozradíme za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
3: Máme konečně vlastní dům.
2: Ještě to není úplně domov.
3: Ale to se spraví.
2: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
4: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.
5: Český rozhlas Brno, písně.

0: Americká zpěvačka a herečka Suzy Quatro na vlnách Českého rozhlasu Brno nám pro dobrou náladu zpívá 4 minuty před 17:30. Brněnští vědci našli způsob, jak levně nahradit tropické dřevo v městských lavičkách dřevem z českých lesů. Exotické dřeviny se dnes používají hlavně kvůli své vysoké odolnosti. Výzkumníci z Mendelovy univerzity proto upravují dřevo z našich lesů tak, aby lépe odolávalo vlhkosti, houbám i dalším náročným podmínkám a nabídli tak levnější a ekologičtější alternativu k exotickým materiálům dovážených přes půl světa.
1: Tady máme neupravený buk, který vkládáme do autoklávu.
2: Jakub Demény z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vkládá bukovou laťku do tlakové komory.
1: Díváte se na reaktor nebo chcete-li tlakový modifikační autokláv?
3: Funguje to tedy tak, že se do toho vloží to dřevo, které chcete upravit a zodolnit. Co se následně děje?
1: Nyní musíme zavřít celý autokláv.
3: Připevňujete velké ocelové

0: Speciální plyn, který při vysoké teplotě mění strukturu bukového dřeva. To pak podle vědců méně nasává vodu a lépe odolává vlhkosti, houbám nebo hmyzu, vysvětluje Štěpán Beránek z Mendelovy univerzity.
1: Dochází k nabobtnání buněčné stěny, díky tomu se snižuje absorpce vody, která ovlivňuje trvanlivost vůči biotickým škůdcům. Vlastně čím je dřevo vlhčí, tím horší má vlastně pevnost, pružnost.
0: Takže máme hotovo a nyní odkrýváme komoru.
2: Máme hotovo, všimněte si mírné změny barvy. Ta barva je tmavší v celém průřezu. Je to díky té reakce, je to díky vlastně té použité teplotě, ale pořád to má strukturu dřeva jako takovou, pořád je to puk.
0: Podle vědců by z takto modifikovaného materiálu mohly vznikat levnější a udržitelnější městské lavičky nebo další venkovní prvky.
2: Bavíme se například o terasách, bavíme se o městském mobiliáři, můžeme to využít vlastně i na fasády, které tím pádem jako vydrží mnohonásobně déle.
0: Do konce roku by podle vědců mohla před kampusem Mendelovy univerzity v Brně stát z takto upraveného dřeva první experimentální lavička. Výzkumníci pak chtějí ověřit, jak materiál obstojí i v extrémních podmínkách. Tyto lavičky pak chtějí otestovat třeba v poušti nebo za polárním kruhem. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: A zpravodajsko-publicistická hodina pokračuje. Nedostatek pracovníků v sociálních službách je dlouhodobým a velmi palčivým problémem. Jednou z nových cest, jak s problémem zabojovat, je zapojení chytrých automatizací. Jak by to mohlo v praxi fungovat? Jaké jsou přínosy pro pracovníky i klienty? A je tato cesta vhodná pro všechny typy zařízení? Na tyto a řadu dalších otázek odpoví Martina Lindnerová, vedoucí sociálního zařízení pro dospělé lidi s poruchou autistického spektra Nový domov v Mokré Horákově u Brna už za chvíli v rozhovoru moderátorky Zuzany Kopuleté. Tak zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Nedostatek pracovníků v sociálních službách je dlouhodobým a velmi palčivým problémem. Jednou z nových cest, jak si s problémem poradit, je zapojení chytrých automatizací. Jak by to mohlo v praxi fungovat, o tom budu v následujících minutách ve vysílání Českého rozhlasu Brno mluvit s Martinou Lindnerovou z Nového domova v Mokré Horákov u Brna. Dobrý den, já vás tady vítám.
2: Dobrý den.
1: Nerušený poslech vám všem, vážení posluchači, teď přeje Zuzana Kopuletá.
0: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?
1: Já bych na úvod nejprve poprosila, jestli nám můžete nový domov v Mokré Horákov představit, říct, komu slouží a jak to tam tedy u vás funguje, pak to probereme podrobněji.
2: Nový domov je komunitní pobytová služba pro dospělé lidi s poruchou autistického spektra. Bydlí tam celkem 6 dospělých lidí. A vlastně je unikátní, řekla bych, v celé republice tím, že využívá právě chytrou domácnost i na integraci asistenční technologie, to znamená třeba přivolání asistence v rámci domu. Naším cílem vlastně komunitní služby je to, aby ti lidé

0: kteří u nás bydlí, mohli žít co nejběžnějším způsobem života, takže potřebujeme dostatečnou podporu těch zaměstnanců v přímé péči a aby se mohli soustředit právě na tu práci s těmi klienty, tak v tom jim třeba ta automatizace pomáhá.
1: Jak k tomu, že jste se pustili do automatizace v celorepublikově unikátním měřítku, jak na to zapůsobilo právě to, že nedostatek zaměstnanců v sociálních službách?
0: Já bych řekla, že co se týká inspirace tou automatizací, tak jsme vyšli hlavně z zahraniční zkušenosti právě ze Španělska, kde už jsme tady to řešení viděli v náznacích před 10 lety, kde měli třeba pohybové senzory v pokojích, aby věděli, jestli ten člověk spal a podle toho vlastně mohli třeba uspůsobit program druhý den. A hlavně naším cílem bylo vlastně dopřání větší míry důstojnosti těm lidem. Takže hlavní motivací nebyla ani tak strach, že nebudeme mít dostatek zaměstnanců, ale spíš jsme hledali cesty, jak ti lidé, kteří třeba neumí mluvit, si můžou přivolat asistenci funkčním způsobem, když ji potřebují třeba po toaletě. A to nám vlastně ten systém umožňuje. Pak se vlastně až časem ukázalo, že ten benefit je právě v tom, že ten systém dokáže podpořit ty zaměstnance třeba na noční směně, protože je schopen zahlásit, který z těch lidí třeba vstal, opustil ten pokoj a ten pracovník, tak na těch 6 lidí s autismem tam může být jeden třeba na noční směně, což je opravdu velká potom úspora. A zároveň pro toho pracovníka je to podpora, že se v té službě cítí v bezpečí a v klidu, protože ví, že když se stane nějaká podstatná věc, na kterou by měl reagovat, tak tu informaci včas a přehledně dostane.
1: Vy jste říkala, že jste se inspirovali v zahraničí. Znamená to, že v cizině už je takovéto používání automatizací v sociálních službách běžné, nebo to Španělsko je v tom, řekněme, na špici?
0: Asi to úplně běžné není, zároveň jakoby je to rozhodně více než u nás, ale já bych řekla, že jsme opravdu unikátní v tom, že jsme ještě o ten krok dál i než v tom Španělsku, protože jsme vlastně využili chytrou domácnost, která centrálně vlastně řídí celý dům. My vlastně sledujeme a vidíme všechno v jedné aplikaci, což vlastně zjednodušuje i to řízení správy toho domu. Ale my jsme do toho přidali tu asistenční složku. To znamená, využili jsme, jak bych řekla, do krajních možností to, co ten systém nabízí. Ta chytrá domácnost funguje v takzvaných režimech. Takže my jsme si třeba pro klienta vymysleli, že tam je takzvaný klidový režim. A ten klidový režim funguje tak, že když ho aktivujeme v aplikaci nebo tlačítkem v tom pokoji, tak tomu člověku se zatáhnou žaluzie, má tam vlastně prostor k odpočinku, pohybový senzor, který běžně rozsvěcuje světlo, tak v tu chvíli je vlastně jako světlo nerožíná. A magnetický kontakt v těch vnitřních dveřích nám po otevření vlastně dá ten signál do audiosystému, což je za mě jako alfa omega toho, co jsme tam vymysleli jako nástavbu. A za mě geniální je to, že ten systém to umožňuje, akorát se to moc nemluví a moc se to nevyužívá, protože vlastně ten systém byl navržený pro domácí automatizaci rodinných domů, to znamená je uživatelsky přívětivý pro ty pracovníky v přímé péči, kteří vlastně obsluhují ten tablet, kde můžou vzdáleně otevřít bránu, vytáhnout žaluzie nebo další věci, ale zásadní je za mě to zjednodušení. Technologie by nám měla pomáhat, měla by zjednodušovat život a měla by zjednodušovat vlastně tu práci, tu péči. A to se nám vlastně daří, ale je to díky tomu, že to je jeden zastřešující systém. V tom zahraničí, jak bych řekla, že je to hodně i o tom, že využívají dílčí asistenční technologie, to znamená třeba víc používají některé aplikace, tablety, mají vyvinuté třeba některé aplikace vyloženě, jak pro seniory aktivizační a tak dál, v tom se pořád jako přibližujeme, ale pojmout to takto komplexně v rámci budovy, to si myslím, že opravdu, jako jsme opravdu unikát.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem pořadu Den v kraji je dnes Martina Lindnerová, vedoucí nového domova v Mokré Horákov u Brna. No a bavíme se o tom, nakolik a jak může automatizace pomoci řešit potíže s nedostatkem personálu v sociálních službách a jak jsme teď před chvílí slyšeli, zpříjemnit klientům pobyt. Mně přesto v té souvislosti napadají další doplňující otázky. A sice v mnoha ohledech ta lidská přítomnost, komunikace je nenahraditelná. Když vás tak poslouchám, ono tam všechno jakoby funguje tak trošku samo. Nepostrádají pak klienti to, že třeba ten ošetřovatel přijde zavřít dveře, u toho prohodí pár slov nebo stáhne žaluzie a popovídají si o tom, jaké je počasí, jestli je mu teplo, zima a podobně. Neochuzuje je to určitým způsobem.
0: Automatizace by neměla vůbec nahrazovat lidský kontakt, ten je tam strašně důležitý. A v naší službě máme vlastně 6 dospělých lidí a abychom byli schopni zajistit tu individualizovanou podporu, tak tam máme 3 pracovníky v přímé péči, což je vlastně nadstandard oproti třeba jiným sociálním službám. Protože pro lidi s autismem je typické, že oni opravdu potřebují individuální přístup a podporu, takže ten zaměstnanec vlastně dělí pozornost mezi 2 klienty. Jde třeba s jedním na vycházku, druhý zatím třeba tráví čas hraním na klavíru nebo se kouká na televizi, pak se vrátí a věnuje se tomu druhému klientovi. Takže to opravdu není na úkor. Ten systém, který tam je, tak by měl jenom podporovat ty lidi v té práci, měl by jim být partnerem a měl by jim dávat informace. Takže vlastně měl snižovat stresovou zátěž těch zaměstnanců, nemá je to nahradit. Krásný příklad je třeba v tom, že tím, že to máme zase všechno v jednom systému, tak pokud třeba někdo přijede na návštěvu nebo nám přijede závoz s jídlem, tak v tu chvíli vlastně zazvoní někdo na brance. A když byste měla klasickou elektroinstalaci a běžný dům, tak ten zaměstnanec od toho klienta musí odejít, musí jít k nějakému domovnímu zvonku, tam vlastně otevřít. A tohle nám nahradí to, že to máme v telefonu nebo v tabletu. Ten pracovník nemusí odejít od toho rozvařeného oběda nebo nemusí odejít od toho klienta, ale je schopen to vyřešit z toho tabletu.
1: Jak reagují lidé, pokud zháníte personál? Neodradí je to, neděsí je takováto práce s technikou?
0: Já se přiznám, ta zkušenost je taková úsměvná na začátku, taková krátká historka, protože když jsme začínali, tak tím, jak to bylo nové, tak kolegyně se báli třeba, že ten systém by je mohl nahrávat, přitom, protože jsou tam reproduktory, jsou tam pohybové čidla, ale jsou to vlastně věci, které jenom ten reproduktor mluví, nikdo tam nic neposlouchá, ale šel kolem tatínek jedné klientky a slyšel, že jí někdo hrál odpoledne na klavír, druhý den šel za ní na návštěvu a říkal, vy jste tady včera krásně někdo hráli na klavír. A kolegyně, no tak to určitě nás tady odposlouchávají. Takže vlastně jsme se tomu pak zasmáli, vysvětlili jsme si, že opravdu, jak ten systém funguje. Takže spíš tam bylo jako nějaké obavy na začátku. A když byste se zeptali dneska po 3 letech provozu, tak by vám vlastně kolegyně řekli, že by se báli tam být na noční sami, kdyby věděli, že se na ten systém nemůžou spolehnout. Protože právě to, že tam je 6 lidí, mají různé potřeby a jsou noci, kdy všichni spí a jsou noci, kdy někdo ve 2 ráno vstane. A pokud by včas na to nebylo reagováno, to znamená včas by ten asistent nepřišel mu právě tu podporu dát v té situaci, tak by vzbudil pravděpodobně zbytek domu a pak by opravdu nám tam mohla nastat nějaká kritická situace. A prevence tady toho je právě ten systém, protože na základě toho, že ten klient vyběhne z toho pokoje, tak se vlastně v reproduktoru v té zaměstnanecké jakoby místnosti ozve vnitřní dveře Karel a ten pracovník ví, je vstal Karel, Karla znám, vím, že pravděpodobně jde tam a tam a už na to přiměřeným způsobem a hlavně v krátkém čase může reagovat. Ve chvíli, kdy to tam vlastně není, tak ten pracovník slyší jenom někde práskly dveře. Kdo práskl dveřma? Kam šel? Šel zbudit nějakého souseda vedle do pokoje, nebo si šel vlastně třeba pro rohlík do kuchyně. A musí ten pracovník rychle reagovat, ale sám vlastně je jakoby zmatený třeba a neví, kam tu pozornost směřovat. Takže toto je ten úkol té technologie, pomáhat prevenci krizových situací a vlastně řešit nebo být oporou tomu týmu v přímé péči, tak aby se na něj mohli spolehnout.
2: Český rozhlas Brno. O čem se mluví se Zuzanou Kopuletou a jejím hostem.
1: Hostem pořadu Den v kraji je dnes Martina Lindnerová. Mluvíme o tom, nakolik automatizace může pomáhat v sociálních službách. Poslední dotazníkové šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky ukázalo, že mezi lety 2023 a 2025 se nedostatek v podobných službách ještě prohloubil. Patrně to je příčinou, proč vaše zařízení začíná zajímat i ostatní v republice. O co se lidé, když k vám přijedou, zajímají a co vlastně by chtěli kopírovat? A je to úplně přenositelné, tady tahle ta technologie?
0: Určitě, já bych řekla, že to má 2 linie, že když k nám přijedou vlastně z větších služeb, tak opravdu jedeme tu zahraniční zkušenost přístupu ke klientům v rámci třeba prevence náročného chování, což je podpora pozitivního chování, takzvané PBS, tak vlastně to technologické řešení. Takže bych řekla, že jsou 2 roviny. Co se týká toho přístupu, tak je to opravdu ten individuální přístup k těm klientům a respekt a ty technologie, tak samozřejmě toto řešení, že když už dneska investujeme do těch nemovitostí nemalé finanční prostředky, tak pojďme to dělat chytře. Pojďme se zamyslet, kde nám ta budova může do budoucna sloužit a ty peníze ušetřit. A tohle vlastně řešení to nabízí. Je to vlastně běžně dostupná jakoby automatizace pro rodinné domy, ale tím, že vlastně úplně jednoduchým způsobem se tam dá přidat ta asistenční složka, tak to má pro ty sociální služby úplně jiný přesah. Samozřejmě je to jednoduše, dá se říct, multiplikovatelné, protože to je produkt, který se dá přizpůsobit potřebám, takže u nás byli třeba s tím, že mají jinou cílovou skupinu lidi třeba s roztroušenou sklerózou, kteří naopak potřebují vypínače, které jsou velmi citlivé na dotek, což vlastně ten dodavatel, ta firma, která vyrábí ten hardware, umí. Takže vlastně jsou i různé varianty a možnosti přizpůsobení potřebám té cílové skupiny. Ale to gro je vždycky stejné. Je tam vlastně centrální řídící jednotka v rozvaděči, je potřeba na to myslet už ve fázi realizace, to znamená, pokud chtějí mít jakoby chytrou sociální službu řízenou, jakoby chytrou domácnost s tou asistenční složkou, tak je potřeba na to myslet už ve fázi projektování a je na to potřeba mít speciální vlastně elektroinstalační projekt.
1: Čili není to možné přenést na starší budovy a velká zařízení, tak jak je známe z minulosti?
0: Částečně to lze, jsou i bezdrátové varianty, takže umí to vlastně fungovat i bezdrátově, ale samozřejmě tam je vždycky nějaká míra nespolehlivosti, protože, jak říkají vždycky elektrikáři, drát je drát, tam je ta spolehlivost v podstatě 100%. U toho bezdrátu může dojít k vybití baterek, byť ten systém to hlídá, nebo to může třeba špatně to čidlo zrovna reagovat. Takže tam jako určitá míra třeba nespolehlivosti je, ale ještě zároveň bych chtěla říct, že si myslím, že třeba pro nás, jakože my jako komunitní služba nemáme problém sehnat kvalitní zaměstnance, ale je to za mě hlavně tím, že tu službu děláme právě jinak. Tím, že vlastně hodně se individuálně věnujeme těm lidem, že ti lidé v té práci opravdu vnímají to poslání a ten smysl a to, že ty lidi někam posouváme, že se jim věnujeme a vlastně není to ten ústavní přístup, protože vlastně myslím si, že pokud máme jednoho pracovníka ve velké službě třeba na 8 klientů, tak opravdu ta možnost té péče a co těm lidem může vlastně nabídnout a kam je může posunout, jsou velmi omezené. Zatímco pokud máte ten přístup tak, že máte jednoho pracovníka na 2 klienty, tak ta práce a ta variabilita je opravdu úplně jiná. Od toho, že vezmu klienta individuálně na vycházku, s jiným trénuju nákup v obchodě, odpoledne jdeme společně vyprat nebo je motivujeme k zapojení se do vaření nebo jakoby údržbě toho domu, sekání trávy na zahradě a hrozně vnímám to, jak jsme se za ty 3 roky posunuli. A tam si myslím, že máme taky v čem inspirovat, že vlastně ti těžcí klienti, kteří za mě nejvíc potřebují ty komunitní služby, protože to je pro ně jediná šance, jak žít běžným způsobem života, protože opravdu potřebují tu vysokou míru podpory. Tak máme třeba slečnu, prostě, která má jakoby těžké mentální postižení, autistická, neverbální, to znamená nemluví, tak během těch 3 let se třeba naučila donést si svoje špinavé prádlo, přindat si ho z koše do prádelního koše, donést ho k pračce a do té pračky ho dát. A to je vlastně ta práce těch pracovníků v přímé péči, aby ty lidi posouvali vlastně smysluplně k té samostatnosti a péči o sebe a svou domácnost. A každý za mě je vzdělavatelný a opravdu to má smysl pro každého bez ohledu na hloubku handicapu.
1: Hostem pořadu Den v kraji dnes byla vedoucí nového domova v Mokré Horákov u Brna Martina Lindnerová. Bavili jsme se o tom, jak chytré automatizace mohou usnadnit péči o klienty v sociálních službách. Já vám děkuji, že jste přišla a budu se někdy těšit na slyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se loučí a příjemný zbytek dne přeje Zuzana Kopuletá.
2: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?

0: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9:00 ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Ten Veles vlastně. Pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Skupina Žentour na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 10 minut před 18. hodinou. Krásné odpoledne. Pojďme nahlédnout do černé kroniky, tedy záznamů policistů, hasičů a záchranářů. Jihomoravští policisté v souvislosti s nadcházejícím sjezdem sudeckých Němců v Brně evidují 5 případů výhružek organizátorům. Vyhodnotili je jako přestupek, řekl dnes mluvčí policistů Petr Vala. Nezveřejnil, čím dotyční hrozili a zda policie zná jejich totožnost. Podle policie nešlo o trestný čin. Autorům výhružek hrozí pokuta ve výši několika tisíc až desítek tisíc korun. Policie dnes odvolala pátrání po 15-leté dívce z Brněnska, která byla v kontaktu s rodinou naposledy minulý týden. Policisté ji v noci vypátrali u terminálu autobusů u obchodního centra Olympia. Dívku si převzali přivolaní zdravotníci a převezli ji k ošetření. Veřejnost policie požádala o pomoc při pátrání v úterý s tím, že dívka byla v kontaktu s rodinou naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že ji ujel autobus a přijede pozdějším spojem. Domů však nedorazila. Brněnští strážníci pomáhali na netypickém místě zaběhlé srně. Svědek je podle dnes zveřejněné informace zavolal v úterý o 8:30 ráno ze středu města, konkrétně ze třídy kapitána Jaroše. Všiml si, že tam srnka vběhla na menší pozemek ve vnitrobloku a nedokázala se odtamtud dostat. Byla dost plachá a divoce běhala, takže k zásahu přijeli ještě další 3 hlídky městské policie a požádali o asistenci i hasiče. Společně s nimi strážníci lapili srnku do odchytové sítě a převezli ji k brněnské přehradě, kde ji v pořádku vypustili do lesa.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

Krátce před 18. hodinou se ještě podíváme na důležité a zajímavé události spojené se zítřejším dnem, tedy pátkem 15. května roku 2026. Organizace CERMAT zítra předá výsledky didaktických maturitních testů ředitelům škol. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům. Ve Znojmě se zítra koná národní zahájení 22. ročníku festivalu muzejních nocí. Současně začíná také festival Open House Brno, který v následujících dnech zpřístupní lidem zajímavé stavby, letos celkem 132 budov. Na Dominikánském náměstí v Brně se zítra uskuteční Den linky 155. Jihomoravská záchranná služba předvede své vozy, zájemce naučí základy první pomoci, lidé budou mít možnost vyzkoušet si na simulovaném operačním středisku hovor na tísňovou linku. U odkrytých základů brněnské synagogy ve Spálné ulici se zítra dopoledne koná pietní setkání. Předpolednem představí odborníci z Ústavu archeologické památkové péče Brno aktuální nálezy z průzkumu odkrytých základů synagogy. Den v kraji se vám ozve i zítra. Jeho součástí bude i brněnská jedenáctka a chybět nebude ani souhrn událostí, aktuální reportáž a informace o nejnovějších případech policistů a strážníků. Tak určitě zase poslouchejte. Blíží se nám 18. hodina, zprávy s Věrušem Bekovou a po 18. blahopřání s písničkou vámi oblíbenou hodinu moderuje Jiřina Ostrá. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi loučí Alena Přikrylová. Krásný podvečer.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Po havárii vody technici likvidují škody v podzemním kolektoru v centru Brna. Ostopovice na Brněnsku dnes otevřeli novou budovu školy. Znojmo chce vyzrát na nepořádek kolem kontejnerů instalováním fotopastí. Zítra bude většinou zataženo, déšť a teploty do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Částečně zaplavený kolektor v Brně dosoušejí a uklízejí pracovníci technických sítí. V historickém centru včera prasklo vodovodní potrubí v podzemním křížení Masarykovy a Květinářské ulice. Voda vystoupala až do 2 metrů. Díky umístění trubek v podzemní chodbě technici problém vyřešili rychle. Voda způsobila škodu asi 1 milion korun. Podle Michála Benži z technických sítí Brno jsou tyto události výjimečné.
2: My máme havárku vodovodu po 5 letech. Ten kolektor je jedna stavba, přístupná opravdu 24/7. Nemusí se vypnout v uvozovkách nějaký třeba 2-kilometrový úsek nebo nejde bože celý centrum, ale opravdu se ostavila jenom ta část od té ulice Květinářská po Masarykovu Kapucínský náměstí.
0: Ostopovice na Brněnsku dnes otevřeli novou školu. Je na místě nevyhovující jednopatrové budovy z konce 18. století. Po necelých 20 letech se tak obci se 1750 obyvateli podařilo vytvořit moderní školní areál, který jí přes 200 let chyběl, řekl starosta Jan Simon ze Společně pro Ostopovice. V nové budově se budou učit děti od 1. do 5. třídy. Je tam také třída pro mateřskou školu. Obec investovala do stavby 120 milionů korun. Získala do 78 milionů z peněz rozdělovaných brněnskou metropolitní oblastí. Nepořádku kolem kontejnerů chtějí ve Znojmě zabránit instalováním fotopastí. Vedení radnice tím reaguje na stále častější případy povalování vyhozených věcí mimo popelnice. Lidé kvůli tomu riskují pokutu až 50 tisíc korun, protože zakládají černou skládku. Problematické lokality přiblížila mluvčí znojemské radnice Petra Šuláková.
3: Dalším problémem je rozhrabávání odpadu přímo z kontejnerů a jeho následné rozhazování po okolí. Tato situace se opakovaně objevuje například v lokalitách Přímětice, kontejnerové stání za potravinami, ulice Dukelských bojovníků, Holandská, Sokolovská, 28. října či Kuchařovická u železničního přejezdu, ale i na mnoha dalších místech.
0: Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou. Litr benzínu zdraží o 21 haléřů a bude stát 44 koruny a 22 haléřů. Řidiči si připlatí i za naftu, a to o 17 haléřů. Litr bude stát 42 koruny a 3 haléře. Zastavil se tak cenový pokles nafty z posledních dnů. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí. To vypočítává cenové stropy střídenního průměru velkoobchodních cen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě zataženo a déšť, přes den i oblačno, v noci na severu a východě i vydatnější srážky, zítra odpoledne lokální přehánky. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů, nejvyšší denní 12 až 15 stupňů. Vítr mírný, později odpoledne a večer slabý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonou stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Začíná na STEM 60. končí na STEM 96. kilometru. Jde o nesouvislou kolonu, ve které se zdržíte přibližně 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Pěkný večer, přátelé, doufám, že jste prožili příjemný den, který ovšem zdaleka nekončí. Třeba zrovna tuto hodinu můžete vyplnit poslechem Moravy krásné země. Zahájila jim mistříňanka polkou Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka Pavlovická Stará hora. No a společně se mnou se pak můžete potěšit z dalších pěkných písniček, které jsem pro vás vybrala. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Na pořadu dne jsou i písničky ze srdce. Budou dnes dokonce tři. Komenská vesnička zazní pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí a také přímo pro autorku textu, paní Marii Baránkovou. Radost jistě bude mít i pan Radek Jančařík z Nezdenic. Pro něho bude polka Nežeňme se, kamarádi. No a do třetice písničkou Kvítek Jabloňový potěším paní Aničku Fanturovou z Kelníků. Doufám, že jmenovaní jsou na příjmu. Zbývá připomenout telefonní číslo 726 46 5200. No a v jedné písničce se zpívá máj, měsíc máj, ten patří všem maminkám. No a já tedy tu následující písničku věnuji právě jim.

0: Tak to byla nádherná písnička, kterou jsem věnovala těm milým maminkám, které vlastně slaví měsíci máji svátek matek. No a byla to písnička Josefa Uhra Mamičkám. Zpívali manželé Uhrovi za doprovodu cymbalové muziky Jošky Severina. A už tady mám první telefonáty, tak nejprve dávám slovo do ostrožské Lhoty panu Jarovi Šuránkovi. Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra. Já bych chtěl popřát našemu sousedovi, který se dožívá 70 let a hlavně zdraví, štěstí, božího požehnání, jak se to říká, a kamarádi mu to přeju a kamarádky.
0: No tak to je pěkné.
1: On je na holky, jak každý chlap.
0: No tak jasně, to není nic proti ničemu, ale povězte mě, jak se ten soused, který je teda, jak říkáte, na holky jmenuje?
1: Sláva Dominík Kotačík.
0: Ano, to já bych věděla, pane Jaro, když tam přijedu náhodou, abych věděla,
1: promiňte,
0: na kterou tu zahradu mohu vstoupit. Tak jo, tak se mějte moc hezky a nashledanou.
1: Jdu vedlej, na štampru.
0: Tak jo, tak na zdraví připijeme. Nashledanou. Tak a teď už paní Maruška Jeřábková. Dobrý večer.
2: No, dobrý večer, paní Ostra. Já vás zdravím a i vašu kolegyňu nebo kolegu. A chceba bych popřát k narozeninám. Dneska i slaví narozeniny půlkulaté můj vnuk Libor Jeřábek z Kostic. Tak já mu přeju hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, nech se mu v životě všecko daří, tak jak by si přál. A hlavně ale to zdraví, to je dneska i nejdůležitější. A má to od celé rodiny, od všech, co ho máme rádi, to přáníčko, nech bere. A ještě máme na...
0: No paní Maruško, já vás teď přeruším, kolik má Libor roku?
2: Je hodně.
0: No ne, já se ptám, protože já ho znám jako malýho klučíka, tak by mě
2: znal. Nepoznali byste ho, 35.
0: 35, no tak když jsem schodíval, tak měl snad 8, 10, kolik
2: no,
0: měl, 10, že jo?
2: No, 10, 11.
0: No jasně.
2: Stáví, jak to za ty krátké, to, tak to 10, 11.
0: Ano, tak to jestli je to... Libor poslouchá, tak Libore, zdravím tě. Vzpomínám, jak jsme tady při dnu otevřených dveří si povídali. Tak, ano. A paní Maruško, můžete pokračovat?
2: No já, paní Ostra, bych ještě chcela. Ještě pan Ostrý Jaromír, dneska je slaví zároveň naším Liborem narozeniny, a naša souseda naproti, paní Anna Rampáčková. Tak já jim přeju také všetkým oslavencům hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, ale hlavně, aby byli všetci zdraví, šťastní a spokojení. A já jim to přeju opravdu ze srdce a hlavně to zdraví. Paní Ostra, aj vám to přeju a všetkým mojim dobrým známým to přeju. To
0: tak
2: zdraví,
0: samozřejmě, já za všechny děkuji a vy jste zmínila, nebo respektive já jsem zmínila Den otevřených dveří a právě ten Den otevřených dveří my budeme mít tady tuto sobotu, 16.
2: Ano.
0: Takže kdo z posluchačů bude chtít přijít nás navštívit, tak dveře budou u nás otevřené pro ně.
2: Tak. Je to pěkná podívaná a pěkné takové povídání s týma zaměstnancama vašíma, to už je tam určitě vyměněné, co jsme tam jezdili. My jsme tam jezdili hodně.
0: Jezdila vás taková skupinka každoročně.
2: Ano.
0: No, tak třeba někdo ještě přijede, někdo ne, jiný bude poslouchat. No a druhý třeba bude jen s námi.
2: Ale je to pěkné tam, když to tam, těch lidí znáte, víte, jak to tam vypadá. Máte takovou představu o ten.
0: Ano, právě. Tak jo, paní Maruško,
2: ano,
0: takže...
2: Ano, paní Ostra, ještě jedno přáníčko dodatečně. Já bych ještě chtěla tu písničku poslat panovi Jendovi Tučkovi z Kostic, z Travníku. Nech mu udělá radost. Přeju mu také zdraví a nech ho potěší ta písnička. A děkuju moc,
0: prosím.
2: A mějte se moc dobře.
0: Vy také, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A mám tady vzpomínku na milovaného tatínka a dědečka, pana Boniface Píščka ze Zlína. Je to druhý rok, co odešel výjimečný, laskavý a hodný člověk se srdcem na dlani. Letos by oslavil 690 let. S láskou vzpomínají dcera Lenka, vnuk Kuba a všichni, co ho měli rádi. No a za zmínku stojí, že pan Bonifác Píšťák byl naším věrným posluchačem více jak 70 let. A já si dobře vzpomínám, jak jsme mu právě předávali přání při příležitosti svátku Bonifáce a Bonifácové mají svátek právě dnes. No ale teď už je čas na písničku, nebude jenom jedna, bude to směs podání Podhoranky.
3: Český rozhlas Brno.

Tak, Podhoránka dohrála, já jsem tady měla milý telefonát ze Slovenska, volal pan Milan Masár ze Smolinského a říkal mě, abych se zeptala Marku Verbíku, mluvil o vás, vy jste vlastně můj poradce, jak všichni vědí. Takže Marku Verbíku, pan Milan zhání písničku, respektive bych chtěl zahrát písničku, kterou prý hraje Tufaranka a zpívá se tam Mala nebo Měla jsem šamstra, koza ho schlamstla, měla jsem galána, teď nemám nic. Tak Marku Verbíku, jestli víte, o jakou písničku se jedná, tak bych byla velmi vděčná, kdybyste zavolal a my bychom panu Milanovi zahráli a tak bychom ho společně potěšili. Takže děkuji a teď už dopis. Chtěl bych touto cestou pozdravit a poslat hezkou písničku spolužákům ročníku 1958 z Bánova, Bystřice pod Lopeníkem a Suché Loze, kteří dnes odpoledne společně navštívili poutní místo u kapliček Bystřici. Tam si vyslechli legendu o poustevníkovi, který kapličky vystavil jako pokání za smrt své milé. Poté se všichni přemístili do místního muzea, kde si v zahradě opekli špekáčky a zavzpomínali na předešlé měsíce, neboť se takto pravidelně potkávají dvakrát do roka. Ať hezká písnička patří těm, kteří se dnes mohou radovat ze života, ale i těm, kteří se na nás dívají z nebe. Tak a písnička, no bude to první písnička ze srdce a tato písnička Komenská vesnička, jak už jsem říkala v úvodu, patří přímo dvěma milým posluchačkám. Tak v prvé řadě mě o tuto písničku poprosila paní Ludmila Zapletalová z Horního Němčí. No a potom se ohledně této písničky zmínil i pan Karel z Bojkovic, který volal a říkal, že by byl moc rád, kdybych tuto písničku zahrála jeho spolužačce, kamarádce Marušce Baránkové. On mě dokonce říkal, milá paní Maruško, že jste byla na operaci s kolenem, tak doufám, že už za chvilku budete skákat přes ty kaluže. No a pro ty, co nevědí, právě jmenovaná paní Maruška Baránková je textařkou, otextovala tu písničku Komenskou vesničku, kterou si za chviličku poslechneme. Tak já všem přeji příjemný poslech a teď už dávám prostor Komňanům.

0: No, krásně nám zahráli Komňané. Byla to písnička Václava Maňase mladšího a Marie Baránkové. No a právě Marušce Baránkové jsme tuto písničku hráli jako pozornost od pana Karla z Bojkovic a také tato písnička byla pro paní Ludmilu Zapletalovou z Horního Němčí. Takže ještě jednou vás zdravím. Za chviličku už bude ta druhá písnička Ze srdce, ale měla jsem tady milé telefonáty, tak samozřejmě Marek, ten vůbec nesklamal, Verbík, ten okamžitě věděl, co to je za písničku, Polka Lojza, pane Milane, hraje to tu Faranka, Marek věděl samozřejmě i na jakém CDčku to najdu, kdy to vyšlo, takže Marku, já moc děkuji a stejně tak děkuji i panu Krškovi z Brna, který volal zápětí a také mě říkal, že ta písnička se jmenuje Lojza, no tak ještě, že vás má, moji milí posluchači, vy mě vždycky pomůžete. No a pan Krška také mě poprosil o jednu písničku Ze srdce, takže samozřejmě, pane Krško, jak víte, někdy večer té večerní části Moravy krásné země zahrají. No ale teď už další přání. Dnes se dožil kulatého životního jubilea 80 let pan Vladimír Jurásek z Milešovic. Do dalších let mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí manželka a dcery Vlaďka a Jarka s rodinami. A teď už ta druhá písnička Ze srdce. Tak dopak bude mít tentokrát radost? Tak bude to pan Radek Jan Šařík z Nezdenic. Zdravím, přeji krásný večer. Tu písničku máte od pana Jiřího Spitina, pane Radku. A jmenuje se Nežeňme se, kamarádi.
1: Český rozhlas Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: No a teď už pokračuje Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Ještě jednou vám přeji krásný večer. Já jsem tady měla telefonát z Bojkovic, byl to pan Karel, děkoval mě právě za tu komenskou vesničku, tak pane Karle, já budu ráda, pakliže třeba vám paní Marie Baránková poděkuje, protože jste to byl právě vy, který jste o ní tak krásně mluvil. No ale teď dohrála druhá písnička ze srdce pro pana Radka Jančaříka z Nezdenic a byla to písnička od Jiřího Spitína, Nežeňme se kamarádi, a hrála Tufaranka ze Šakvic. A potom jsem měla tady další telefonáty, tak nejprve volal pan Jaroslav, takže zdravím, dobrý večer.
3: Jaroslav Zelina Slumačová, ano. Rodák z Machové, no tak jsme se potkali, ano, a když už teda jsem zavolal, tak pozdravuju všechny, co se ke mně znajo. Já neříkám ti, co mě znajo, mě zná moc lidi, ale já zdravím vždycky ti, co si ke mně znajo. A oni mě to už neslyšeli, tak kdo to poslouchá, tak jim nechám zahrát písničku jakoukoliv. No,
2: bude to krásná písnička.
3: Protože já, když jedu po Tlumačově na kole, že jezdím na kole, říkám, já jsem za komunistu nakradl na kalupu na auto.
2: Tak, pane Jaroslave, to už ani tady nebudeme řešit, protože na tom druhém telefonu už někdo čeká, to, tak abychom ho nečekali.
3: Někteří to ani nechcou pochopit.
2: No,
3: jako
2: to ani říkám, nebudeme o tom mluvit, no, pozdravil se svoje známé, přátelé.
3: Nechám zahrát písničku jakoukoliv tím, co se ke mně znajou.
2: Tak, přesně tak. A já vám přeji ještě hodně ujetých kilometrů na kole a už se loučíme.
3: Na kole, ano. Však já jsem chtěl, když si závodívat a já nevím.
2: No vidíte, dobrý, tak to byl sportovec dobrý, pan Jaroslav.
3: Dobrý.
2: Nashledanou. Tak a teď na tom druhém telefonu už někdo čeká, ale nevím, kdo to je. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, paní Ostrá. U telefonu je paní Ludmila.
2: Tak, paní Ludmilo, já vás přeruším teď, protože my už jsme měli v poledne, posluchači to konečně slyší, měli jsme v poledne stejný problém, kdy volající zněl takto, že jsme mu vůbec nerozuměli. A pomohlo to, že třeba zavolal ještě jednou, nebo prostě přešel třeba do jiné místnosti, nebo dal si nějak jinak telefon, takže budeme se muset rozloučit teďka, ale zavolejte ještě jednou, abychom vám rozuměli, komu chcete poslat písničku a koho chcete potěšit, jo?
4: No, jo.
2: Jo, tak jo. Takže nashledanou. A tady čtu, vážení všichni ve spolek, moc vás, Valče, zdravím. A prosím o písničku od vás dodatečně k uplynulým narozeninám paní Martině Mencákové z Mysli Bořic, kde jsem se také zúčastnil jako host a hrající muzikant amatérsky k vytvoření lepší společné atmosféry. Myslím si, že se to celkem povedlo. Bylo velice honosně nachystáno a vše moc dobré od pečeného salátka až po sladké pokušení, kterého bylo víc než dost. Pití, co kdo chtěl, od pivečka po nejtvrdší alkohol. Proto jim touto cestou chci poděkovat za velice krásnou sobotu, oslavu, která neměla chybu. Samozřejmě poděkování hlavně jejímu bratránkovi Alešovi, který dělal a dohlížel na pečení nádherného do zlatova opečeného salátka, které bylo škoda takzvaně sežrat. No, dále chci také popřát a poděkovat za pozvání na společnou velkou oslavu manželů Králových, kde je vše doslova jako u královsky prostřeného stolu. Jsem jejich celkem stálý host, ať už jen na kávě nebo na oslavě. Nikdy nemůžu říct, že by něco nechutnalo a bylo něčeho málo. Nikdy. Oslava bude 16. května od poledního do pozdního večera rána. Jedná se o slávu a Laďku královi z Hrotovic. Přeji jim, aby se měli vždy tak dobře a stále si hodně rozuměli a vycházeli vstříc a měli pochopení jednoho k druhému jako doposud. Moc se na oslavu těším, budu opět hrát jako vždy, neboť jsou to moji velcí přátelé, kamarádi. Králová Laďka, moje bývalá letitá spolupracovnice bývalého velice na tehdejší dobu světového závodu Bopo Třebíč, který je dnes už jenom legendou, bohužel. Samozřejmě písnička patří všem z rodiny Králových, dcer a manželů Česnekových, z Číměře, Svobodových, z Rotovic, z bratránku, z Rouchovan a jejich tetě, bratrovi Josefovi s manželkou, abych náhodou nezapomněl. No a to se rozepsal pan František Palát, amatérský harmonikář z Valče. Tak doufám, že jsem vše dobře vyřídila, ale teď už určitě nedočkavě čeká na tu třetí písničku ze srdce paní Anička Fanturová z Kelníku. Já vím, že paní Anička z Kelníku bude mít zítra narozeniny, tak dá se říct, že to je takový maličký první dárek od nás pro paní Aničku Fanturovou, kterou zdravím, a teď už pro ní Kvítek Jabloňový.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Aničku Fanturovou z Kelníku. Tak paní Aničko, doufám, že posloucháte. Já vám přeji jen to dobré k těm vašim zítřejším narozeninám. No a to byla písnička pro vás, Kvítek Jabloňový. A je to podání Vacenoviáku, byla v podání Vacenoviáku. A tady mám dopis od paní Pokorné. Dobrý den, vážená paní Ostrá. Chci vám tímto velmi poděkovat za včerejší odvysílání hudebního blahopřání pro moji spolužačku a kamarádku paní Janu Dupalovou. Výběr písně Ano, Jano, milá, to bylo vámi skvěle vybrané a načasované. Udělala jste tím obrovskou radost samotné oslavenkyni. Proto ještě jednou velké děkuji. No tak to já mám velkou radost, paní Pokorná, že to takto vyšlo. Na to v podstatě byla písnička ze srdce pro někoho úplně jiného. No ale když jsem viděla tam to křestní jméno Jana, tak jsem si říkala, jo, tak to by se hodilo tady k této písničce přidat. No ale dopis pokračuje. Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší služné práci, kterou děláte pro nás dlouholeté posluchače. Mějte se pěkně, ať se vám nadále daří a hlavně ve zdraví. Děkuji. Já děkuji. No a včera jste také vyřizovala pozdravy od paní Helči Jurčíkové všem posluchačům. Můžete také prosím pozdravit paní Jurčíkovou od posluchačů? No tak to je jasné. Paní Helča Jurčíková je naší věrnou posluchačkou, takže teď má určitě obrovskou radost, ale ještě paní Pokorná píše, děkujeme jí, tedy paní Helče, za její milé pozdravy a přejeme mnoho, mnoho zdraví. Je to dlouholetá posluchačka paní Miluše Pokorná a je to členka klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. A právě ten teď mám před sebou, protože dnes mají narozeniny pan František Vlček z Bzence, paní Emilie Verbíková z Kostic a paní Květoslava Tomanová z Konic, ze Šubířova. No tak, milé dámy a milí pane, vážení posluchači, samozřejmě vám děkujeme za vaši přízeň, no a přejeme dole dalších zdraví, pohodu, radost ze života a také hodně klidu. A tady Broněk Uher blahopřeje panu Jaromírovi Ostrému z Brna, bývalému to řediteli Českého rozhlasu, tak já to Broňku vyřídím, určitě bude mít pan Ostrý radost. No ale teď už je čas na písničku a je to přímo májový večer.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byl májový večer Antonína Borovičky a Jaroslava Vlka, hrála dechová hudba Antonína Votavy. A ještě tady mám studiové maily. Paní Ostrá, děkuji vám za zahrání mojí písničky, kterou pro mě vybral pan Karel Gamba. Včera jsem přijela z nemocnice, doma se zotavuji a těším se, že budu žít plnohodnotný život bez bolestí. Přeji vám hezké májové dny, Marie Baránková. Tak paní Maruško, víte, co jsme říkali o těch kalužích? Prší, tak ať se to brzy uskuteční. Tak a teď je tady, Jarda Wolf píše upřednost, no ten upřesňuje tu písničku, kterou už jsme právě odtajnili. Marek Verbík jako první zavolal, ano, jedná se o píseň Lojza. A ještě úplně poslední, dnes slaví půlkulaté narozeniny, milý pan Libor Jeřábek z Kostic. Srdečně se připojujeme a přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí, roky plné lásky, úsměvů a jen samé radosti v životě a taky moc pozdravujeme jeho babičku Marušku. Z celého srdce přejí Koktaví z Nivnice. Tak to byla poslední pozdrav, to byl poslední dopis. No a teď to vypadá na poslední písničku, tedy zbývá ještě závěrečná orchestrální skladba, ale teď to bude písnička v podání Bílovčanky.

Tak to byla poslední písnička Známá dědinečku v podání Bílovčanky. Jak už jsem říkala, zbývá závěrečná orchestrální skladba. Asi už slyšíte. Je to Stříbrňanka, která hraje Martinskou Karla Drechslera. No a podle mých slov je jasné, že Morava krásná zem končí. Je 18 hodin 55 minut. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Petr Varmuža slaví 50. Otázky pokládá a Petrovi také přeje autor pořadu Jaroslav Kneisel. No a já se s vámi pro dnešek loučím. Zítra vás pozdraví Karel Hegner. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Sněmovna se postavila proti sjezdu sudeckých Němců v Brně. Organizátoři trvají na tom, že akce bude. Autobusy na brněnské letiště končí, od pondělí je nahradí trolejbusy. Školáci v Břeclavské Charvátské Nové Vsi mají novou venkovní učebnu. Zítra bude většinou zataženo, déšť a teploty do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý večer. Sněmovna vyzvala ke zrušení plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh prosadili ANO, SPD a motoristé. V usnesení zároveň odmítli možné zpochybňování poválečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opozice se jednání na protest nezúčastnila. Sjezd má být součástí festivalu Meeting Brno. Organizátoři kvůli usnesení sněmovny program rušit nehodlají, říká spoluzakladatel spolku David Macek.
2: Ano, sněmovna si to nepřeje, nicméně my jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě a dovolili jsme si jako český spolek pozvat německý spolek ke společným gestům piety, smíření, osvěty a také radosti z nového přátelství.
0: Sjezd sudeckých Němců má být v Česku poprvé, a to od 22. do 25. května. Na brněnské letiště od pondělí pojedou trolejbusy. Dosavadní autobusovou linku E76 z hlavního nádraží nahradí trolejbusová linka 21. Informuje o tom dopravní podnik města Brna. Trasu budou obsluhovat parciální trolejbusy, které z centra do zastávky Řípská pojedou pod trolejemi, zbytek trasy k terminálu pak na baterie. Mění se také nástupní zastávka letištního spoje. Nově bude na hlavním nádraží odjíždět z trolejbusové smyčky. Město si o změny slibuje snížení emisí a tiší provoz. Ve Veselí nad Moravou začala oprava hřbitova v místní části Zarazice. Město o tom rozhodlo na základě žádosti osadního výboru. Rekonstrukce má skončit v polovině srpna. V průběhu prací můžou pozůstalí hřbitov navštěvovat. Musí ale dbát zvýšené opatrnosti. Město za opravy a nové kolumbárium zaplatí 4,5 milionu korun, uvedla mluvčí města Olga Svoják. Žáci Břeclavské základní školy Kapitána Nálepky mají nově k dispozici venkovní učebnu na školním dvoře. Díky zateplení a klimatizaci se v ní můžou učit celoročně. Má připojení k internetu, interaktivní tabuly, mikroskopy z displeji nebo meteostanici. Celý modul stál zhruba 5 milionů korun. Charvátská Nová Ves je první břeclavská městská část, kde venkovní učebna vznikla. Podle místostarosty Břeclavy Petra Vlasáka z Pirátů měla přednost kvůli nedostatečnému počtu klasických učeben.
3: Když už chtěli třeba i dělit výuku nebo i nějak ozvláštit, tak už se neměli kam vejít. Takže tady jsme to vybrali jako prioritní. Budou tam chodit vlastně všichni na přírodopis, plus to chtějí využívat ještě na různé akce školy, na komunitní setkávání s rodiči.
0: Venkovních učeben by se brzy měli dočkat i žáci břeclavských základních škol Kupkova a Jana Noháče. Město už získalo stavební povolení.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě zataženo a déšť, přes den i oblačno, v noci na severu a východě i vydatnější srážky. Zítra odpoledne už jen lokální přehánky. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů, nejvyšší denní 12 až 15 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní, postupně až západní, později odpoledne a večer vítr slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se stále zdržíte na příjezdu do Brna od Prahy. Silný provoz je od Velké Býteše, kolona od asi z tého 65. kilometru. V ní se navíc stala dopravní nehoda mezi s tým 66. a pultým a s tým 67. kilometrem. Byl zablokovaný pravý pruh, ale podle aktuálních informací už jsou auta po nehodě na krajnici. Stále ale počítejte s kolonou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Knajzl. Dnes, přátelé, není čas na žádné moje extra řeči, protože do notečky mám pozvány tři dámy a všechny kvůli jednomu jedinému chlapovi. 6. května 2026, to bylo rovných 50 let, co se narodil houslista a učitel, ale i dirigent, sbormistr či upravovatel, než kvůli i vinař Petr Varmuža z Mistřína. Člen i primáš Varmužovy cymbalové muziky, jeden z muzikantského rodu Varmužů a letos už 10. rok umělecký vedoucí a primárius Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Řekl jsem si, že se na Petra zeptám tří žen jeho života. Maminky Hedviky, manželky Markéty a také dcery Lucie. Takže do 7:30 nám dámy ze tří generací na Petra syna, Petra manžela i Petra otce něco prozradí. A kdože nám bude vyhrávat? Především to bude Brón, ale také Varmužova cymbálová muzika. Teď už zpívající primáš a umělecký vedoucí Brón s orchestrem Petr Varmuža. Příjemný poslech. Jo.

0: pořadu Na pěknou notečku, ve kterém vinšujeme Petru Varmužovi k 50. už nyní jeho manželka Markéta Varmužová. Markéto, příjemný podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Kolik roku jste spolu s Petrem?
1: No tak my jsme už teda dlouho spolu, od 18 let.
0: Vy máte společně 4 děti, vy jste oba dva už aj staříčci, takže máte jedno vnouče nebo jsou nějaké změny?
1: No zatím máme jedno, ale dvě na cestě.
0: Co má Petr raději, muziku nebo vinaření?
1: Jako myslím si, že obojí, ale jako charakterově prostě to vinařství je jeho celoživotní jakoby taková vášeň, záliba a hudba je jeho životní poslání, asi tak.
0: Za ty roky, co s Petrem už se znáte a žijete spolu, tak asi víš, kdy bývá nejnervoznější, co ho nejvíc, jak si umí vyvést z míry a zneklidnit.
1: Jo, tak to řeknu naprosto přesně, jízda za volantem, když vždycky jede za nějakým zvláštním řidičem. Většinou má klobouk na hlavě, když jede před ním ten řidič. To je hrozný.
0: Ty jsi také povoláním kantorka na základní škole, to znamená zkus teďka trošku profesně říct svůj názor, jaký je Petr, pane učitel, a tahá si třeba práci domů nebo dokonce i žáky, studenty, hráče mladé?
1: No samozřejmě, že si to tahá domů. Zvlášť, když vlastně učil polovinu Varmužovy rodiny. Jo, takže prostě k nám chodili, nebo chodí k nám pořád na nějaké hodiny. Hlavně učil syna Václava a připravoval ho na konzervatoř a to bylo teda peklo. Teda nevím pro koho, jestli pro Vaška, pro mě nebo pro Petra, ale jako tady se hodně nahlas mluvilo a já si pamatuju, že jsem zavírala okna. Teď je taky umírněnější, bych řekla, ale jako dřív teda opravdu velmi hlasitě učil.
0: Osobní otázka, zaujal tě Petr jakožto nějaký chlap nebo jako vyloženě už ten houslista?
1: No tak mně se jako, samozřejmě se mi vždycky líbil jeho pohled, protože on vždycky na mě hrozně upřeně jako koukal těma tmavýma očima, ještě tehdy měl takové afro, jo, teď už ho nemá, ale jemu přezdívali na konzervatoři Travolta, že měl takovou kštici, takže on byl fakt, a Vašek je mu teda hodně podobný tady v tomto. Takže tak mě zaujal i tím, jak on krásně vždycky držel ty housle. On u toho hrozně hezky vypadal, jo. To jak, když se díváš třeba na nějakou vysportovaného sportovce a jde mu to, tak prostě byl tak srostlý s těma houslema a to se mě vždycky, jako doteďka, a je úplně jedno, kolik jako uběhlo let, tak doteďka prostě, jako když si stoupne třeba před ten broln a drží ty housle, tak je to takové, až bych řekla, sexy.
0: Markéto, dovolím si naše posluchače pozvat trochu k vám do domácnosti, do domu a zkus být upřímná, kdo má u vás poslední slovo?
1: No tak to je taky teda záludná otázka, protože bych řekla, že oba dva. A my to musíme vždycky vyřešit tak, že jako nikdo. Jo, že prostě jako musí někdo odejít z místnosti, protože jako my bychom, jo, on, teda Petr by tvrdil, že já musím mít poslední slovo, já tvrdím, že on. Takže prostě nikdo.
0: Co Petr a domácí práce? Já můžu posluchačům prozradit, že vy máte krásný dům, nádherný dvůr, Petr má opravdu vymazlený sklep a je to tady všechno jak z katalogu, to můžu posluchačům říct.
1: On je teda hodně ve Vinohradě, jo, a to právě není u nás doma, ale samozřejmě, když je potřeba vyčistit, já nevím, bazén nebo něco udělat na dvoře, tak jo, tak určitě, a taky mě pomáhá, umí vařit, úžasně grilluje, jako je docela zručný. No.
0: Petr má takovou střídavě štíhlou postavu, ale víceméně jako na sobě pracuje, ale jídlu se nevyhýbá. Ty jsi jeho nejbližší a určitě nejoblíbenější kuchařka. Jaké má Petr nejraději jídlo?
1: Tak asi moji zelňačku, bych řekla, v poslední době. Tak má rád takové ty husté polévky.
0: Máš už jaksi vyhlédlou nějakou jeho nejčastější výmluvu, kdyby třeba měl doma něco udělat, ale on potřebuje jít zrovna něco řešit s chlapama?
1: No, tak jako, že musí přejít vína, jestli tam není sirka.
0: Co jsi naposledy po Petrovi chtěla a pořád to ještě neudělal?
1: No, tak vím, že neudělal ještě Peťo do lesaunu. A už to slibuje strašně moc roků a tak bych se ráda taky saunila, ale pořád jako ona už je hotová, ale není dodělaná, takže tak.
0: Takže u Varmužů mají saunu, která nehřeje.
1: Ano, zatím nefunguje.
2: To byla slova o nedávném jubilantovi, padesátníkovi Petru Varmužovi z úst jeho manželky Markéty Varmužové a my si nyní poslechněme, jak před časem s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, který hrál právě pod vedením Petra Varmuži, zpívala jeho sestra Kateřina Martikánová.

0: Petr Varmoža je z muzikantské rodiny, tatínek muzikant a maminka zpěvačka Heda Varmužová a já mám radost, že taky na Petra nám něco poví, na svého jednoho z šesti dětí. Hedo, příjemný podvečer.
1: Příjemný podvečer.
0: Byl poslušnější, myslíte, Petr, jako mladý kluk, nebo je teďka poslušný?
1: No, on není poslušný nikdy. A nebyl poslušný, když byl malý a včelka, on ani nemá čas na to být nějaký. Já se mu musím připomínat, že vůbec žiju, takže ho ani nevidím.
0: Co má Petr podle vás raději, muziku nebo vinaření?
1: Já si myslím, že to aj to. Protože když se sejdu, tak to člověk neslyší nic jiného než furt odrůdy a jaké to a kolik kyselinek, že už říkám, už s tím přestaňte a bavte se normálně.
0: Je něco, čím se ten Petr od děcka vymykal?
1: Jo, to nadání to měl. Krásně zpíval jako děcko a zpíval v kostele ordinárium a tetičky úplně ho zbožňovali a říkali, on bude panáčkem. Ale jak si se to nepovedlo, ale to ten zpěv a to všecko tomu zostalo, to muzikantství. No. Co jsem si vzpomněla, že on měl teda tvrdou školu, protože měl třech tady hafanů nad sebou, kteří ho teda fakt potrápili. A já si myslím, že on aj čerpal z toho. A oni, když došla k nám návštěva, tak náš tatínek nosil předvést samozřejmě. Kluci zahrát. A Petr ještě byl malý, tak on vždycky stál hen mezi dveřama, měl dvě vařajky a na ty vařajky hrál. A furt říkal, že se těší do škole a že chce hrát, tak kluci mu řekli vždycky jenom, ty jsi blbý. No třeba, když byl děcko, tak byl strašně citlivý na muziku. A jednu jsem ho přistihla, Mozartovu malou noční hudbu. A on seděl ještě jako kluk. Já jsem říkala, co je? A on plakal. A on říká, mně se to tak strašně líbí. Byl citlivý moc na muziku. Co mě těšilo, když vedl sbor a já jsem tam zpívala a dělali jsme renesanci a to bylo nádhera a to on teda dovedl.
2: To byla slova z úst Hedviky Varmužové, nejen zpěvačky, ale také matky jubilanta padesátníka Petra Varmuži. Pojďme si Hedviku Varmužovou připomenout, jak zpívala ještě s původní sestavou Varmužovy cymbálové muziky.

0: Houslista, upravovatel, učitel, ale také syn, manžel a otec Petr Varmuža oslavil své padesátiny. My o tomto rodákovi ze Svatobořic z Mistřína jsme hovořili s jeho manželkou, s jeho maminkou a mám radost, že u mikrofonu je také jeho dcera Lucie Varmužová. Luci, pěkný podvečer.
1: Ahoj, zdravím.
0: Pojďme rovnou několik otázek na taťku, prosím tě, odpovídej upřímně, neboj se, on ti určitě nijak za tvé pravdivé odpovědi neublíží.
1: No tak to se ještě uvidí.
0: Kdy bývá taťka nejnervoznější? Máš to nějak už vypozorované, kdy se oplatí jako ho vůbec ani nepotkat doma? Před čím to bývá?
1: No nejvíc to bývá právě před nějakým koncertem, nejvíc hlavně s Brolnem, protože to létá jako od domu prostě všude možně a lepší je občas na něho nemluvit, no.
0: A jak se to extra projevuje u něho, ta nervozita?
1: No, on strašně dupe, takže jako když třeba jsem doma a slyším, že rychle chodí a dupe a furt někam chodí, tak vím, že jako je zlé a že je nervózní.
0: Petr Varmuža, tvůj otec, je taky učitel a teďka by mě zajímalo, ty jsi klavíristka tedy, ale muzika, jak si prostupuje celou vaší rodinou už několik generací skrze sestřenice, tety, strýce, všechno. Prosím tě, používal na tebe nějaké pedagogické náležitosti, když jsi třeba cvičila nebo něco?
1: No, jako na klavír spíš se mnou cvičívala ségra, ale když jsem třeba zpívala na zpěváčkovi, tak vždycky mě mamka donutila, ať zpívám před ním, což je největší teror, protože teďka je největší kritik, ale jako vždycky mě dokázal pomoct, hlavně s intonací a vším možným.
0: Jaké má Petr Varmuža nejoblíbenější jídlo?
1: Já bych řekla, že to, co vytáhne z ledničky, protože jako tomu musím uznat, že to je, on je fakt jako majsterštyk v tomhle. V ledničce nic není a on z toho vždycky udělá umělecké dílo.
0: Jakože taťka i vaří doma, jo?
1: Jo, on je výborný jako kuchař a všechno.
0: Co třeba od něj máš ráda?
1: Já od něho mám nejradši palačinky a on to nesnáší dělat, protože říká, že je potom strašný binec a všechno, ale jako já to mám od něho strašně ráda a to stejné od babičky, on to má asi po ní, nevím.
0: Trochu těžká otázka na muzikanta. Myslíš, že má taťka nějakou oblíbenou písničku?
1: No jako nevím, jestli si vzpomenu úplně na název, ale má rád hodně táhlé písničky a nejradši má, když mamka prostě si už užívá toto a taťka ji začne zpívat právě nějaké ty táhlé, podlužácké. Jako nevím, jestli se mu to líbí, ale mamce určitě.
0: Peťa Varmuža je ročník 76, tvůj taťka, ty jsi ročník který?
1: Já jsem 2009.
0: A prosím tě, teďka popravdě, jak to ty generace a rodičové mají, občas používají, tak slycháváš doma o taťky třeba to já, když jsem byl mladý, nebo za mých mladých let, nebo já bych si to vůbec nedonevolil, nebo něco, porovnává taťka tebe se sebou, se svým mládím?
1: No to je u nás furt, hlavně když jako musím stávat s tom vždycky, já jsem býval v 6 ráno už na poli někde a ty tady vychrapuješ do 10. Sítě, to je úplně nejvíc klasická hláška od něho, no.
0: Co taťka a domácí práce?
1: Taťka jako spíš pracuje jako na dvoře, ale většinou, jako mně přijde vtipné, že mě furt nadávají, že jako neumývám nádobí a neutírám ho. Ale taťka vždycky jenom to nádobí umyje a nikdy ho neutře. A pak jako mamka vždycky nadává, že jako není uklizeno v kuchyni, ale taťka to nádobí nikdy neutře a pak je to často aj na mě.
0: Tak to s ním souhlasím, že utírání je úplně nejvíc zbytečná činnost vůbec jako na světě, takže to s taťkou souhlasím. Ve vysílání pořadu Na pěknou notečku taky Lucie Varmužová, jeden ze 4 potomků Markéty a Petra Varmužových. Luci, pojď taťkovi něco popřát. Já vím, že vy už jste slavili, vím, že taťkovi už z oka do oka přála, ale zkus takto nějak veřejně, co by možná mohli slyšet i naši posluchači, co bys mu povinčovala.
1: Tak já taťku vyvinčuju, ať je furt tak super táta, ať mu to zpívá, hraje a ať se má tak dobře, jak se má.
0: Děkuju. Blížíme se ke konci pořadu Na pěknou notečku, ve kterém jsme dnes vinšovali Petru Varmužovi a o této osobnosti houslové, dirigentské, pedagogické, ale taky o taťkovi, synovi a manželovi. Mluvili ženy jeho života, matka Hedvika Varmužová, manželka Markéta Varmužová a jedno z dětí, tedy dcera Lucie. Já bych se teďka ke konci chtěl zeptat ještě maminky, zpěvačky Hedviky Varmužové. Pojďte Peťovi něco popřát.
2: No já co zdraví, on má za sebou takový těžký, co prodělal, těžký úděl, tak bych chtěla, aby už nikdy toto neprožil. A to jsme s ním prožívali všetci, celá dědina, všechny tetičky plakali, když ho viděli. No, tak jo, hlavně to, No, aby jsme se měli rádi. To je důležité v životě, že? Tak se překonám moře všelijakých nepříjemných věcí. Láska je láska.
3: Takové krásné poselství myslím si, že pro nás všechny z úst Hedviky Varmužové. A co bych snad ještě mohl dodat? Petře, všechno nejlepší, ať tě těší muzika a víno a rodina ti jen a jen vzkvétá jako doposud. A přátelé, poslouchejte především páteční brolňácké pěkné notečky, protože Petr už toho s orchestrem nahrál na mnoho a mnoho hodin a prosím výborné muziky. Tak závěrem snad aspoň jednu hudební chuťovku z pera jeho profesora z Janáčkovy akademie muzických umění Bohumila Smejkala. Čiže jsou to koně. Příjemný večer přeje a do mistří na zdraví Jaroslav Kneisel.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. O Roma Vakeren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pietním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pietní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zaspomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zaspomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o kterých se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholní politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel k mě poprvé. Já jsem byl hodně malinký, ale vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no to, že jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitů, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Protože na jednu stranu, i když je ta většinová společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenka a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a nyní si připomeneme další pietní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pietní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pietní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pietního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, z něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo 5 domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová, 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byly odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byly vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok v roce 1944 byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsanas Amensa, Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolní se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
6: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví. Tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: No, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád. No.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP. To byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: To dávno všeobecně známý je,

0: cokoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně, to, ale je to takový téma,

0: Teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty

0: musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal dva anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal dva texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
1: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou...
0: Mě ji poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy dvě básně, které našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanuji po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbióze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Se snáší déšť.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela, Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám rád ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace CERMAT. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od CERMATu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopidlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Pousovem a Kopidlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu schodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lysou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionu, už ale situace opozorní. Poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc zesvítá. Za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Norah Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka a Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Svítání s příchutí tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníků Fešáků.

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye, ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na des už platinovém albu California Sunshine.

Kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

mi víčka slunce šedivý. A do ticha se neozve tvůj dech. Mí oči prázdným stěnám už se nediví. Mám smutnej úsměv na sevřenejch rtech.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ježka a dvojice Vockovec Verich. Nejnověji ji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhrály na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Českoamerický pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a postoupil do semifinále. Počasí. Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená, vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťo, naklade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl mistře být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: No.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole, s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha, ty...
4: Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojď.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že jo.
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn. Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov.
3: Není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, ne, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak Máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
2: No, nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jsem musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
4: Nápad.
2: No, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniera, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
2: no tak si vezmi aspoň ty, hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baště, za nehloupej řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
4: Moje dcera jak si mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati,
2: představ se nám.
3: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tady... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
2: Ano.
4: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no. A teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil. Už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
4: Šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
4: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otecko Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského.

0: sunovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovat, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvat na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci. Chci říct, a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhu, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak, anebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.

0: Ale Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
1: Tati, když si říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
1: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
1: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
1: Ale jsou to jednošky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
1: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to se to nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pák do co třeba s, druhý pák číko a čo třeba sa, třetí pák komu čemu třeba sovi, pátý pák jen voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chroustala.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak porád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl. Kam, no, zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne, všechny Vojta Zemlína vedl chroustá, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Ty mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách. Chroustala.
0: Ale je.
1: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokar, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani na levo, ani na pravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívaný.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
3: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
4: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
3: Jejda, Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
4: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
4: Hejnovoz teď v zimě.
3: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
4: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
3: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
3: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
4: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
3: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
4: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
4: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
3: No, tak spáně, no.
2: Zima tu je, snížek poletuje, že?
3: No.
2: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
4: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
4: O to ale tati nejde.
2: Ne?
4: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
3: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
3: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
3: Snížek, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
3: No?
2: Počkat, první sníh?
3: No? Tati,
2: ne? Jo, napad sníh.
4: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
3: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
4: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
4: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
4: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
3: Sánkovat.
4: A lyžovat.
2: A bruslit.
4: Teda, Taťulinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No, aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš, no? Zima a sníh, to bylo vždycky moje.
3: Je, pane Spejblo, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
4: Vypravuj, tati.
2: No, pane Spejblo. Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
4: Tati, no nebo tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
4: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale kterém se nerad chlubím.
4: Tati.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
3: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám.
4: Jo.
2: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
4: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
4: No, to je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
4: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
3: To musí být krása, víte. Odrazit se. Letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
4: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
4: No jo. Tati.
2: No.
4: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
4: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
3: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
4: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
3: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
4: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
4: Když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
3: Jú, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
4: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. A máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málo mluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná, kde je ta Franta Šťastná. A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze. Nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky. Protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince, a není to tak dávno, probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ať jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání. Slzička mi ukápla, omlouvám se za svou upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme Petře Kubalo začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky. A ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců. No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde, o tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak Jiříkovi, vidění. Zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme. 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta drahá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne? Je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás. Ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás, protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo? Jo, já jsem třeba chtěl jenom takovej kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus v podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další, Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V lásky plném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce, po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami. Tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé. 731 800 900, čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. A toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, haló, Honza u telefonu, tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko, vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu do mě něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla... Tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat a každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to psala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No, já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo.
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do ty rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení... Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přišlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: To je prvořadé. Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka. No, hovězí nápad tady byl. No, tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že? Nějaké neuvěřitelné... Je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, máme já chci zvířátko, když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pánbu mámu, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, až si to vůbec v životě nepamatuju, no to víš, no, zemřelo to druhý den a já... No to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den. No ale vy jste řvali a prosili asi rok. A já, no, to víš, ten krab hodně hrabošmasy.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No, určitě.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za vlada, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznili?
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánbůh, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého pazaura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl, jako jo.
0: Těžko říct, jste se neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo, no.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten roky, pocit, jo, ty 2 roky plus mínus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý.
1: No,
0: tak tohle prozření, myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Ale už, no, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru, jako jo.
0: Ježiš, tak to je.
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě dalo.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vypravit, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční linky. Ať se vám daří.
1: Neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička?

0: Jojo, když jdou na mužskýho léta, to mu se říká druhá míza, nevím, jestli mi to potvrdí další volající do noční linky, muž, žena, halo, halo, pěkný večer.
1: Žena, dobrý večer.
0: Žena, která žena, odkud žena?
1: Petra z Brna.
0: Zdravím, Petro, tak jak je to s tou druhou mízou? Jak jste slyšela před chvíličkou od pana posluchače, porozumění, vnímáte to taky ve svém okolí, že to je jako něco, co dokáže zakalit mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
1: Já jako mám sama o pomalu 4 let staršího partnera.
0: Kolik, 40?
1: 20 let.
0: Kolik?
1: Ty... Spolu už 20 let.
0: Ano, takže... a kolik?
1: O 30 let skoro.
0: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
1: 70.
0: A všechno ale v pořádku, všechno je dobré.
1: V pohodě, klape nám to úplně výborně.
0: No tak ukázkový příběh,
1: jako
0: vztah.
1: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehký, tak teďka jsou úplně nešťastnější člověk na slunci.
0: Já vám to věřím, protože ale, znám taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
1: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všichni jsme přežili, už jsme vyplacení a...
0: Tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
1: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném,
0: určitě.
1: Co mi doma neprošlo.
0: Ven s tím, tak. Co vám neprošlo, a nebo co na... neprošlo u vás?
1: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
0: Ano.
1: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili dom opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
0: Vážně?
1: Jo.
0: No.
1: A mám to testovaný, jako moje teta teda za to neřekla nikdy ani s přízvivou, mě si z ní dělali srandu.
0: Ještě jinak... jednou ta slova, řekněte mi, já si to napíšu.
1: Bomboniera.
0: Bomboniera, další.
1: Bernardín.
0: Bernardín a?
1: A plexisklo.
0: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, no. Až budu...
1: No, zkuste to schválně. No, ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
0: No, ano, to jste hezky přestala.
1: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
0: Ano.
1: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napil, jako pomáhli mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale v té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ní vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skátala k zemi.
0: No.
1: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
0: No, prosím pěkně, takové zkušenosti.
1: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
0: Aha, no, tak to teda...
1: A je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma do 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
0: No, tak stane se, ale to je docela řeknu... zajímavé, jako tak, takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
1: ale
0: poslouchá
1: pak jsem to
0: člověk...
1: zkoušela i kolikrát, když jsem byla v hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
0: Věřím.
1: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
0: Protože to máte naučené, jako ne...

0: Hej, kola tulinkatější, to mám zase já.
1: No, a když jsem, kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky, nemluv, dýchni na mě.
0: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
1: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat bombony, všechno plnou kusy z toho, no ale jako...
0: No dobrá. Tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
1: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem se tam tenkrát stěla, jako, ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
0: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
1: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
0: No já nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad, z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
2: Ještě řekli, že jsem zamedená, jestli měsíčko světí.
0: Dotek lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pištelinka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mě ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer, já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken, u nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hele, jestli je botařka, jo, ten, jakože... Vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. Jo, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu tam se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid. Domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy. Jo, druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví. Že už se tokuje, ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

0: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky. Tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiju. Dnes nepiju, protože před vysíláním a během vysílání to nejde. To bych totiž jiným způsobem nemohl říct. Bomboniéra, Bernardín a plexisklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl. Stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářel uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky. No vidíte to? Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá?
2: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
0: Vám také, kdo nám volá a odkud?
2: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
0: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
2: Volám na pomoc.
0: No, ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
2: Já vám skočím do řeči.
0: Ne, povídejte.
2: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
0: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné, nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
2: Jako bylo to gesto, určitě od něho nebylo to pro něho jednodušší.
0: Co já, zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
2: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna, do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak měla trhání obočí, najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že a teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
0: Ano.
2: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesou.
0: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte, měla ho tam?
2: Měla ho tam, určitě.
0: To teda, no.
2: A dneska právě sleduju vnučku, která děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovýma nechtama.
0: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru, i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
2: No jo, Honzo, který jste ročník.
0: To tak jako...
2: Mýho dětství fixy nebyly.
0: tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
2: A nebo si kůmovat vlastně.
0: To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
2: Jo.
0: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, jo. Dobrá, no, a opustilo vás to malování na lakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
2: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zitflajš, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
0: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další déšť. Tak ať se vám daří.
2: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase zavolám.
0: Prosím, dáme. Naschledanou. Dobrou noc.
2: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálusk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska. Otevíráme nový den a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout, posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No. Tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kiss Hády.
0: A to prosím vás.
1: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc
1: podle rodičů.
0: No, a
1: takový jakože, jo, prostě nemodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No, ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žralcích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15.
0: Aha.
1: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, bude smít, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: Takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo, protože byste vypadali jako...
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a takže, ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl, oba cenzoři. No, prostě jako, to bylo docela kruto přísný, no, někdy.
0: Kruto přísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád. Jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli špatnýho, tak se báli o moji mravní výchovu třeba.
0: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, ano. Takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano.
0: A to je ono.
1: Tak.
0: Jakmile člověk.
1: Včera jsem si ho tady pustil kolem oběda a říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt. A nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. Ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeži do 12 let. A tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechu, vydržel jste to, anebo už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, no tak, tak já nevím.
1: Já si srandu, jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem páchnul a už nežiju, no, s těma nějaký.
0: Takže nějaký odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, přesně tak.
0: Stričkem lepky ještě.
1: Ano, a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak, maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine, nebo jistr, ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec, to mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Mm-hmm. Já jsem chodil do skautu, a znáte to skaut.
0: No
1: jo,
0: takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak skaut asi zná každý. No a my jsme měli ve skautu, že půjdeme na pilíšky, to se dávali za pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, že jo, říkám, máme tati potřebujeme, jdeme na pilíšky ze skautu, tam s klukama to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. Mm-hmm. No tak prostě nepůjdeš, ne, prostě za toho neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový vtipný, jo.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás, takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem? Pamatujete si to, jak tam bylo? Jo, to máme zase kuře, co vidí?
1: Jo. No, tak samozřejmě potom jak jsem si odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731, 800, 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macun@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Mekyš Birkert.

0: vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou. 731 800 900, kdo nám volá tentokrát? Halo, halo. Tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouc.
0: Zdravím vás, Olomouc. Do Olomouce, milý Bobo, povězte. To naše téma, to mi do domu nesmí. Kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mě doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. V 18. mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom... To byl rok 77-8. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako, když si dneska koupíte Porsche Biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je Porsche, jo. No, tak já jsem si užíval to R-ko. Jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo ze mě táhl kouř. Jako smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník. A on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit. Jo, a
0: zůstalo to v ní? A neměla to ráda?
1: Ne, vůbec. Ona... Moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve 3 ráno ožralej.
0: A přišel?
1: No, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až mě bylo třeba...
0: To nevadí, to jsou naše maminky, tak nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
1: No. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavraždil, to bylo stejný, jako jo.
0: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatujou, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak. To je fakt.
1: Ano, ano, nejede. Nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Já jsem pak zkoušel v letech třeba 20, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. Sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
0: Ano, už jsme tady
1: já
0: měli.
1: Já jsem zkoušel ano. Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů pětku, akorát ze Slivovice 4 méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
0: No, jo.
1: A evidentně. Přešel jsem postupně.
0: Ano.
1: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
0: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ty ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný skonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má tam strašné důsledky.
1: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té Jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
0: Dračice.
1: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion. No prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžké neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, protože ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit. Dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
0: No prosím.
1: Středa, čtvrtek.
0: Děkujeme. No.
1: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
0: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, ano. Takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
1: Přesně, přesně.
0: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
1: A jinak můžu úplně všechno.
0: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, ano, ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lepkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně nezlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý, manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat kdákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového zmlátí.

0: Zdravím, zdravím, to je Petr Kosina, zdravím.
1: Zdravím vás, Petře, poprvé, nebo už jste někdy volal?
0: Už jsem byl v rádiu párkrát, krát jsem župan, když jste chvíliku.
1: Cože?
0: Cigárou.
1: Co to máme dneska za posluchače? Župan a že si musíte sundat župan se mnou, tam nevím. Hotovo?
0: Ne, to není, já jsem akorát doma, když jsem přišel.
1: Rozumím.
0: A jsem v Hradci Králové v centru a i tak poslouchám, mě je 28 let a i tak mám poslouchám jako vaše rádio.
1: A za to děkujeme, já jenom doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co by, nebo co vám neprošlo?
0: Co by mě prošlo? No, nevím, co by mě prošlo. Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako noční vysílání a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
1: Jedete po staru na baterky.
0: Přesně tak, přesně tak. A jsem spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuji v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much a i v tom Hradci, veď kolik mi je let, tak rád se vás poslechnu a když mi je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
1: Děkujeme.
0: Chtěl jsem dát takový příspěvek jako...
1: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho? Koho zvolit? Po půlnoci, to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: No, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
1: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes moji mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
1: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
1: No, tak tenkrát to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
1: Jo,
3: no, to jak? Poznal až odstupem času, až teďka třeba v pozdnějším věku, že na nás, já si vzpomím rádio, jo?
1: Ano.
3: Že...
1: Pane, jo, to je ozvěna.
3: Tak.
1: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě budete vstávat, budíček, vstávat. No, když jsme neleželi, nebo tak, tak bando jedna, tak už vylezte. Jo, prostě přísnost.
1: To mi připomíná Duška, vstávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy načinili hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva, donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. Mm. A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
1: No, vidíte.

0: Víte to, jo, že se musí posekat kopřivy, to si taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
1: No, no. A teďka, jako, když taky jsem říkala, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. Mm-hmm. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem aj ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
0: No, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju, no, v té scénce, ale to je fakt, možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště, a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole, nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem, anebo právě sběrovým referentem, jako no, to by to probereme.
1: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Nikdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
0: Ano.
1: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky, a my jsme teda byli v pátek, se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A taťka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
0: No. No. To je krásný, to je hezký.
1: Byla dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom.
0: Jo, taky, 4 minus otazník jsem jednou dostal.
1: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys viděla, holčičko, zaracha a učit, jo. Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
0: Ano, já tomu naprosto rozumím, a člověk, který žije na venkově nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli a dneska se jako láskou na to vzpomínám, protože bych sem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zjíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli a pamatuju. Já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no, radši se čtyřkou.
1: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte. Že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak. A že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla. Třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den, a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala, číslo.
0: No.
1: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a králíkům do míchání. Já říkám, já ještě donesu, ale no to teda ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale to jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty děcka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, mě nechali ředitel, a dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama a s druhýma takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku, a už v pátý třídě jsem z ní pekla buchty poprvé.
0: No vidíte, takže to. Nikdo, jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu proti jiným.
1: Nemám, ale ale... to tak mluvíte, tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem Maršálkem, který ho úplně zbožňuju a prostě smekám.
0: Já mu pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost, třeba odpoví.
1: A jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
0: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože tak povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě někdo nehuboval. Jo, teď
1: jasně.
0: To tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
1: Ano. Tak jo, takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně a děkuji za tady ty pořady, všichni, co vedete, a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, téma. Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší. I ty odrostlejší mají takové ty dětské lůžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít, náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím, Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radíkově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu.
0: Uhum.
1: Tady opravdu mám klid, přírodu. A říkala jsem si k tématu. Říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, tu noční linku, takže to úvodem. A teď k tématu, já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No,
1: jo,
0: taky
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů, tamto plexisklo, Bernardin.
0: Ano, to já tady mám napsané, to kdyby náhodou.
1: Bernardin, plexisklo, a jste Susi.
0: Řekněte slovo. Mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No.
0: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy.
0: Mhm.
1: A já je miluju.
0: No jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No.
1: A teď takže bych volila nějakou alternativu, jo, kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psů. Bez psů. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojičku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma, jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu, já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tomu říkali dvůr, jo. To byly takový baráky bývalých pilotů, takový křihlový domy. A my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali. My jsme tomu říkali na lavkách, jo. My jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezký, takový fox terrier, jo, něco jak Dášenka. Ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil po tom chodníčku, po té trávě. A já říkám, ty jsi tak hezký, pojď. A já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď on se mnou šel normálně na volno, cizí pejsek, neměl obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka my jsme, k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřel jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsínka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já, tatínku, maminko, já mám tady pejska, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, chci, tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásnej, bílej.
0: Nedopadlo.
1: Takový flíčky. Hmm. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
0: No a ale potom jste si to vynahradila.
1: Ale rychle. No, mě to tak mrzelo, já jsem tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom, já to zrychlím. Mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla kolie, fenečka z Určic. Jo, Dárka se jmenovala. Pak jsem si k ní pořídila.
0: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
1: Musíme končit. A tak to ukončím. Dneska mám 3 psy. Tu sama u lesa mám 3 psy a zdravím toho pána, toho tatínka tady, mojho souseda, toho pana Zdenka.
0: Děkujeme.
1: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen a ty zvířata mám prostě.
0: Děkujeme.
1: A miluju je.
0: Děkujeme. Lásky tak, plná. Ludičku, Iveta, dobrou noc.
1: Česky, vás taky, dobrou noc. Dobrou noc.
0: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničkomá středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural, to nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak někdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehdá třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom, abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat. Budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No, já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kdy mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po 4. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil, bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
3: Přes zubu.
6: To tam půjde.
3: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
5: Ať tam jde on.
3: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
5: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, pročže se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás, teď!
0: Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsi, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned! Přes zubu, to tam půjde!
2: Já tam nejdu!
1: Jděte tam vy!
0: Tam
2: no tak půjdeš nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu!
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnících, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trybová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil po něm. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ní mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem, ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

se ptá, co bylo včera, bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj a kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá, vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
2: No,
5: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu. Že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: Směšný, pane Holmesi, napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
1: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
1: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
1: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
1: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, dobrá. Ale to je zatím jenom teorie.
1: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
1: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
1: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
1: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
1: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
1: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
1: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozující.

0: jeho věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví, naši milí přátelé, listováním zvukovými archivy.
1: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
2: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let, byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámil. A tam ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zítřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen, jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnou, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ty režiséři.
1: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
2: Ajajaj, to je otázka.
1: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
2: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarolla a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
2: No věděl, ale bál jsem se, jak bude reagovat. Ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový jako... jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozně. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
2: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že jak jsem já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička. Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi Machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
2: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
2: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli. Jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný. To už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, to je pravda. Člověk tomu musí věřit. Herec musí věřit tomu, co dělá, a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
2: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pohla, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pohla, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. Skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak se mu už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila Kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
2: Jo, to, tak to je dobrý, tato otázka.
1: No tak, já to myslel jinak.
2: Tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem Kinoreví a byl s námi přítel. Jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu. A my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A ona mu tam řekla, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta. A to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil. Jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své Kinoreví Hvězda s troubou.

שיהיה תומות פיין נמיד חיבי každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.